za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když se tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

pravidelném čase a na pravidelných frekvencích vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung začíná nabízet hodinku Oldies v tomto roce už 40. Začínáme jako vždy pohledem do konkrétního singlového žebříčku, tentokrát New Musical Express přesně před 44 lety. Na první příčce měl Elvise Presleyho a jeho Way Down.

Je to poslední song vydaný za Elvisova života a má takový erotický náboj. Zpívá se v něm: cesta dolů je jako přílivová vlna, cesta dolů, kde plápolají ohně, kde se cítím tak dobře. Lepší lék by mi žádný doktor nepředepsal. A teď už tuzemsko napřání. Pan Jiří Beneš z Prahy si napsal o Helenu Vrtichovou, konkrétně o její Orion, a já ještě jednu její přidám.

Orion, to je původně Still I'm Sad britských The Yardbirds, pro Helenu Vrtichovou byla ale určitě vzorem o 10 let mladší nahrávka skupiny Rainbow. Nechci žít jak poustevník, to je původně Felicianova Destiny s textem Zdeňka Rytíře. Pan Jiří chce slyšet také písničku, ve které se zpívá Nejsem kanibal, abych se s ním pral, dám mu dáreček, šedej váleček.

Tak to zhnusen syn před matkou si klek a s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek. I zasmála se matka, řekla klidně se žeň, tvůj otec nejní otcem tvým, však on to neví.

O tom, že není kanibal, zaspíval panu Jiřímu a všem vám ostatním Luděk Nekuda. Píseň převzal ze zahraničí, text si napsal sám. Skandál v rodině je stejný případ, obě ostravské nahrávky pocházejí ze 60. let a v rozhlase byly za normalizace smazány. Dochovaly se jen díky tomu, že když je rozhlas ještě vysílal, někdo doma pohotově zapnul magnetofon. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Že zpívala Eva Pilarová, to jste všichni poznali, text písně Já se jednou vrátím jí napsal Zdeněk Borovec. Doprovázel jí točer řízený Josefem Vobrubou a punkovci Suprafon vydal nahrávku jako A stranu singlu v roce 1969. Vzorem jim byla píseň One Day Soon, dá se předpokládat, že verze Toma Jonese, kterou najdete na A straně jeho alba Delilah.

Eva Pilarová a Tom Jones zpívali téměř o tom samém, anglický originál je ale více o lásce. Nad borovcovým textem Krásnou zem, zemi, nad níž se vítr hnal, Bůh mi dej, ať smím za ní nést pláč i žal, asi tenkrát normalizátoři zrovna nejásali. Dá se předpokládat, že v rádiu dostala píseň brzy stopku. Třeba si některý bývalý rozhlasák vzpomene a potvrdí mi to.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Teď jsem splnil přání posluchačky z Brna. Nebudu to příliš rozvádět, řeknu jen, že paní Soňa se dívá na televizi a proto jsem pro ní vepsal do playlistu bodující song La La La La La v podání kalifornské skupiny The Blendles a přidal jsem z jejího repertoáru ještě jeden. Ti kluci tehdy zřejmě vsadili na to, že to La La La bude zabírat u posluchačů stále.

To byla brněnská rozhlasová nahrávka z roku 1972. Petr Dopita zaspíval píseň Podkova pro štěstí. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Nahrávek té polské písně u nás tehdy vzniklo víc, původně zazněla na festivalu v Opole. Zbývá doplnit, že Do zakochania jeden krok zaspívá hudebník a skladatel Andřej Dombrovský. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, staré hity pro vás podle historických žebříčků, kalendáře, přání posluchačů i vlastního vkusu vybírá a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Před 2 týdny jsem slíbil, že se vrátím k albu Rety Franklin Aretha Arrives z roku 1967. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte, že nahrávky už mám nachystané, šlo jen o to, že před 2 týdny už prostě nebyl čas. Teď jsme jej s Vojtou na první a poslední song toho alba vyšetřili, můžete přemýšlet v podání koho dalšího ty písničky také znáte.

případě I Can't Get No Satisfaction Stonu jste asi neměli nejmenší pochyby. Jen je třeba upřesnit, že na albu Rety Franklin je zkrácený název Satisfaction. A co Baby I Love You? Vybavilo se vám něco? Předpokládal jsem, že opravdovým pamětníkům možná anglická nahrávka Marie Rotrové nebo pozdější česká dvojice Marie Rotrová, Petr Němec.

Přiznám se, že jen jako posluchač bych zpěvačku nepoznal. Byla to Jana Girgilová a zaspívala vám píseň První kavalír. Autorem textu je Radek Stanovský, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1972. S identifikací jsem neuspěl, ale poradil mi jeden z posluchačů. Brotherhood of Men, California Sunday Morning.

Připomínám, že si můžete číslem do 583 psát o instrumentálky a samozřejmě také o neohrané oldies nebo o identifikace nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zakončím regejíčkem. Bob a Marcia zaspívají Young, Gifted and Black. Přeji krásný podzim. Oldies s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět, a to tady a teď.
0: Humoriáda.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No. O, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku do kujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl na to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. A doufá, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě jsem učil všechno.
1: Dávala nám ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do té knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně to Aničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku, máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak. Děkujeme za ten
1: rádu
0: vtip.
1: Rádu se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno zprostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety přece jenom
3: jsem, si byl ještě. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech a tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, já vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugo Háze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám líbilo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak možná se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je
5: vás,
2: Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což nejde.
5: Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Ježíš, Václavé, já, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas, to bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit, díky. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky.
6: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutil.
2: Zapsáno.
6: Hezký.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale ho dělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Středa nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s tím jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, sem se udělejte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: dopadlo
8: dobře.
10: Kdybych to uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne. Je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká lidově, Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckého rádia, oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus bude vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využil ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: třeba? Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne. Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já,
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo.
2: Jako, když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, jo, Polabí a Pod hladinou.
1: No. A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no. Já
1: ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to, v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no. Zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je, to bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No, já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No, poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No, poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No, poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No, poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No, poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je
1: zajímavé.
2: Souhlasíš
1: se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme. My vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Kvitové Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vám viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo,
6: příště vemu.
4: Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechomelil, zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spočenej? Proč když je ti horko, nevyplazuješ stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, stričku?
11: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčko?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové.
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Šetčice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Ačko. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavle, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás skoro.
3: S Volkem Polívkou.
1: No. Tak no, jo, děkujem.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, dobrý den, Marcelo, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den,
1: dobrý.
6: Zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nadherné. Vaška Vidru zdraví Marta. Ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší ještě k svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
3: ahoj,
1: krásně. Celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
3: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte.
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no to jste.
9: Tak zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcérky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zdováčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasné. Tak děkujeme.
3: Mějte se
1: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto s brněnskou značkou. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopný. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Volkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od sebe a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá, takže Václav Vidra se loučí i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Ralsku na Českolipsku se dnes otevírá nový obchod s nepřetržitým provozem. Policisté na Liberecku kontrolovali používání mobilu za volantem. Obchvat Svoru na Českolipsku se pro motoristy otevře v polovině listopadu. Dnes bude většinou polojasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou ode dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. V městské části Kuří vody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje družstevní síť Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun. Prodejna funguje v hybridním režimu.
2: Přes den je v obchodě obsluha a mimo otevírací dobu je prodej bezobslužný. Dovnitř se zákazníci dostanou pomocí bankovní identity a zaplatit můžou pouze bezkontaktně u samoobslužných pokladen. Prodejnu můžou kromě obyvatel Kuřívod využívat také řidiči kamionů, kteří nedaleko parkují. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Policie v Libereckém kraji se minulý týden při kontrolách zaměřila na dodržování povinností řidičů. Podle mluvčí Dany Borešové policisté zkontrolovali 49 vozidel, odhalili 33 přestupků. Nejčastěji šlo o používání telefonu za volantem, takových případů bylo 13. V dalších 11 případech nebyly cestující připoutaní. Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je také položená část asfaltových vrstev. Aktuálně stavbaři chystají instalaci svodidel a oplocení. Obchvat naváže na 4-proudou silnici od Nového Boru. Jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta komplikovaly stavbu složité zemní práce, při kterých se na místo muselo dovést přes 200 000 kubíků zeminy.
3: Založení násypu bylo poměrně složité. Na druhou stranu už máme vyhráno, protože mostní objekty stojí. Tam jsme dneska na mostovkách, dopropojují se štěrkové vrstvy a dělá zhotovitel maximum pro to, aby byl smluvní termín první půlce listopadu splněn.
0: Země Severoatlantické aliance nečelí podle Marka Rutteho bezprostřední hrozbě ze strany Moskvy. Generální tajemník aliance dodal, že hodnocení rizika představovaného Ruskem je stejné.

0: stejné jako před rokem. Některé evropské členské země NATO v posledních měsících opakovaně upozorňují na nárůst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, žhářské nebo kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. Podle evropských představitelů je cílem těchto aktivit mimo jiné oslabovat podporu Ukrajiny a narušovat jednotu evropských zemí. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čas nám opět ukázal, jak nám umí pěkně utéct. Přece jen už se nacházíme u prvního říjnového dne. Je tu čtvrtek s datem 1.10. Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině a nejen, že vás zdraví Český rozhlas Liberec, od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín a už za okamžik nás bude zajímat výplata superdávky. Ta by se totiž právě ode dneška měla změnit, polepšit by si měli rodiče, samoživitelé, a to s dětmi do 15 let, a nově se bude vypočítávat také dávka na bydlení podle cen v jednotlivých okresech. Jak na tuto změnu reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu? To se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Tak dobré ráno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: První říjnové vysílání Českého rozhlasu Liberec v roce 2026 odstartováno velmi v poklidu, a to s Janem Nedvědem a další písničkou, která nám nezastádla. V tomto případě kvetly louky, byť tedy spíše takové jarní, potažmo letní téma. My jsme si ho přeci jen připomněli i během podzimu. A společně se můžeme 11 minut po 5. hodině podívat na téma, o kterém jsme už před okamžikem mluvili. Superdávku po 2 měsících fungování čekají totiž další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů. A výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes očekáváme místy narazový vítr, doplňme na jeho západě kraje bude slabý, jinak většinou mírný jihovýchodní vítr a ve Frýdlantském výběžku právě místy nárazový. Odpoledne ale bude vítr slábnout, jinak očekáváme většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností, jako tomu bylo včera, a nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Odpoledne na horách tedy 16 až 19 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď dnes mírná, tedy na jedničce. S takovým počasím počítáme ve čtvrtek 1. října v Libereckém kraji.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Po písni Michala Hrůzy se můžeme také 8 minut před 17:30 vydat k odpoledním hodinám, protože po dnešní 13. hodině opět nabídneme pořad Alex a host. A odpovíme na otázku, koho si Alex Minářová pozvala a hlavně na co se dnes bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s nepřehlédnutelným přes 2 metry vysokým Romanem Zachem. Hercem známým nejen ze seriálů, ale také z řady filmů a divadelních představení. Kde ho můžeme vidět nyní? Jaká role na něj teprve čeká? Přišel někdy o hereckou příležitost kvůli své výšce? A co ho přivedlo k režírování hry Prádelna v Brooklynu? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.

0: Co nabídne letošní festival Den architektury? Na to se podíváme ve zprávách Ivety Bláhové a to už za okamžik.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, hlásit se můžou i telefonicky. Města v Libereckém kraji se ode dneška zapojí do celorepublikového festivalu Den architektury. 16. ročník nese motto Bydlím, tedy jsem. Letos se proto návštěvnická místa zaměří na téma bydlení v minulosti i současnosti. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou druhou příčku. Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 5 hodin 32 minut k tomu na silnici popřejeme šťastnou cestu a samozřejmě popřejeme i příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik budeme mít možnost připomenout také, myslím si, v tomto směru velmi významné jméno, a to Jožka Charvát. To byl mimochodem první dirigent rozhlasových symfoniků. Tělesa, které se ustavilo přesně před 100 lety. Významné rozhlasové výročí, tak budeme mít možnost připomenout. Dobrém ránu už za okamžik. Do té doby další písně hned po zprávách skupina Turbo.

0: Václav Neckář a s ním má také potulný hráč. Čas nám opět poskočil, takřka 5 hodin a 41 minut. Můžeme se ale pozastavit u tvrzení, které si myslím platilo před stolety a bude platit úplně stejným způsobem také dnes. Rozhlas nemůže existovat bez hudby. A to bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, tedy předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A právě dnes je tomu přesně 100 let.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
2: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
2: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
3: Mnohdy byli i lidi, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší. Takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
2: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
4: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
2: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čtvrtek bude v Libereckém kraji většinou polojasný, a to převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší denní teploty, myslím si, opět potěší 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. Na jihozápadě kraje očekáváme slabý, jinak většinou mírný jihovýchodní vítr a ve Frýdlantském výběžku místy také vítr nárazový. Odpoledne už ale bude postupně slábnout. Biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce, to se dobře pamatuje. A před námi tedy další pokračování babího léta, a to i na začátku října.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také Petr Nať a s ním píseň Chráně svoje bláznostva nám zpříjemnil čtvrteční poslech Českého rozhlasu Liberec, a to 10 minut před 6 hodinou. Pohled také do kalendáře, kde najdeme 1. října a dnes má svátek Igor. Když řeknu Igor Hnízdo, možná si okamžitě představíte Jana Třísku, který si zahrál učitele ve filmu Obecná škola. V roce 1991 jej natočil Jan Svirák podle scénáře svého otce Zdeňka Sviráka. Napsal jej jako autobiografickou vzpomínku na dětství a vytvořil také jednu z hlavních rolí, postavu podle svého vlastního tatínka. Ve snímku je zachyceno krátké euforické období po druhé světové válce a mnoho méně či více úsměvných historek dětí navštěvujících chlapeckou obecnou školu. Film se stal populární u kritiky i fanoušků a dokonce byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. Teď nám ho připomene následující sestřih.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
2: Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
1: Jak se jmenuješ, chlapče?
2: Rozenheim.
1: Jdeš pozdě, Rozenheime. Víš o tom?
2: Bofo.
1: O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání pod oknem.
2: Jsem nebyl já.
1: A dvě za lhaní.
2: Více nesmíš, se řekne doma.
1: Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945.
3: Couly samčí a samičí květy na jedné rostlině je taková rostlina jedna. Makovče, aspoň mi tu nehvízdej, buď tak laska. Taková rostlina je například bříza, líska nebo okurka. Vaše škoda, být vás nesmí, špatné známky jsou vám hostejné, na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
4: Neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveří. Konec vaše.
5: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mít.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Frýdlantu se nepodařilo prodat pozemky v lokalitě Novoměstská. V Liberecké Krásné Studánce měří rychlost nový radar. Novou zásahovou techniku dnes ve Cvikově převezmou dobrovolní hasiči. Dnes bude většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Na odkoupení pozemku pro stavbu rodinných domů v lokalitě Novoměstská dostala frýdlantská radnice jedinou nabídku. Podle informací na webu města ale nesplnila minimální kupní cenu 12 milionů korun. Zájemce nabízel zhruba o 300 tisíc korun míň, nemovitost proto nezískal. O dalším postupu v rozvoji pozemku tak bude podle radnic rozhodovat nové zastupitelstvo. To vzejde z říjnových komunálních voleb.
2: Projekt města na rozvoj lokality Novoměstská počítá s vybudováním technické infrastruktury. Sloužit má pro budoucí výstavbu víc než 80 rodinných domů. Investor by měl na vlastní náklady zajistit výstavbu komunikací, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Chytrý radar v Liberecké Hejnické ulici v Krásné Studánce už funguje v ostrém provozu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Kodymová. V případě, že řidič překročí maximální povolenou rychlost, začle radar informaci o přestupku na magistrát. Měřidlo město do ulice instalovalo na žádost místní komise. Nahradí dosavadní informativní ukazatel. Ten začal v Hejnické ulici měřit rychlost před 5 lety.
2: Podle magistrátu Hejnickou ulicí měsíčně projede 120 tisíc aut. Po umístění informativního měření počet řidičů překračujících maximální povolenou rychlost klesl z 90 na 10%. Přesto místní komise požadovala represivní radar. V Liberci funguje stejné zařízení taky pod Ještědem v ulici Dubice. Další chytrý radar Liberec provozuje v Oldřichově v Hájích. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Jednotky sboru dobrovolných hasičů z několika obcí v Libereckém kraji dnes ve Cvikově na Českolipsku přeberou novou zásahovou techniku. Informoval o tom nezávislý starosta Cvikova Petr Vrabec. Jednotky ze Cvikova, Českého Dubu, Kudrakic u Cvikova a Jílového u Držkova získají novou automobilovou stříkačku Tatra. Hasiči z Rokytnice nad Jizerou sadu vyprošťovacího vybavení. Na vybavení dobrovolných jednotek v regionu přispívá Liberecký kraj. Na obranu východního křídla NATO bude moct Česko v příštích 2 letech vyslat maximálně 1600 vojáků. To je o 400 méně než dosud. Počítá s tím návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD krok vysvětlil úsporami a také tím, že Česko stávající maximální počet vyslaných vojáků nenaplňovalo. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průměrností.

0: Průsvětnou oblačností a nejvyšší denní teploty 21 až 24. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme nejen příjemný poslech, popřejeme hlavně úspěšný a pokud možno poklidný vstup do nového měsíce. Právě s datem 1. října se budeme moci podívat i na 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Tím ostatně bude žít tedy celá republika a žije také motem Bydlím tedy sem. Můžeme jen připomenout, že se do něj zapojí i města v Libereckém kraji a festival potrvá až do 7. října. Teď ale otázka, na kterou se nám podaří odpovědět právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, co všechno právě nabídne týdenní akce návštěvníkům. To se ostatně dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho vysílání. Od mikrofonu vás slovem i po 6. hodině provází Martin Kolín.

0: Karel Gott a s ním píseň To jsou fámy. I v tomto duchu začíná tady další hodina Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomenout můžeme aktuální datum, a to 1. října, k tomu také čas, tedy 12, teď už respektive 13 minut po 6. hodině. My jsme před okamžikem mluvili o motu Bydlím tedy sem. Můžeme připomenout, že jde o moto 16. ročníku celorepublikového festivalu Den architektury, do kterého se ode dneška zapojí i města v Libereckém kraji. Týdenní akce nabídne návštěvníkům prohlídky významných architektonických staveb, výstavy o bydlení i projekce filmu. Festival potrvá do 7. října.
1: Téma letošního ročníku festivalu Den architektury nabídne pohled na historické typy bydlení i na ty současné. Program chystá taky Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Pamětí národa pro severní Čechy.
2: U nás v muzeu proběhne ve čtvrtek 1.10. od 18 hodin projekce krátkého filmu Na brzkou shledanou příběhy ztracených sousedů.
1: Vysvětluje mluvčí Severočeského muzea Petra Slováková.
2: O čem vlastně film vypráví? Je to vlastně o situaci od ledna roku 1946, kdy probíhalo organizované vysídlování a dosídlování opuštěných pohraničních oblastí. Navazuje debata historika Ivana Rouse a jak film, tak ta debata bude vlastně hledat odpovědi v tom severočeském pohraničí.
1: Další program můžou lidé navštívit v sobotu 3. října v domě Karla Hubáčka, jak říká Luděk Lukuvka z Dokumentačního centra architektury.
3: Tak v rámci dne architektury jsme si připravili specifickou komentovanou prohlídku na téma prefabrikace rodinného bydlení v roku 1959, kdy vznikl projekt, který měl připravit takový prototyp levného rodinného domu z připravených materiálů, tedy odlitých betonů, měly být původně průmyslově produkované masově. Což se v případě teda Hubáčkova domu nepotvrdilo, protože on tímhletím projektem předběhl tu dobu zhruba o 10-20 let.
1: Mimo Liberec chystá program taky Turnovská nová knihovna Antonína Marka. I někteří organizátoři v Jablonci nad Nisou. Tam se zájemci můžou v neděli 4. října zúčastnit třeba komentované procházky, jak říká Dita Procházková z pořádajícího spolku Plac.
4: Návštěvníci s námi projdou z centra přes Neptun, bývalou ubytovnu, až po Bezručovku, respektive bývalou dětskou nemocnici, v které se bude přestavat na byty. Budeme si povídat o různých formách dostupného městského bydlení i obecně o různých formách nájemního bydlení.
1: Podrobný program lidé najdou na webu denarchitektury.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: počasí.
1: Na čtvrtek očekáváme převážně polojasnou oblohu, a to převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. K tomu tedy mírný jihovýchodní vítr, jen doplňme na horách a ve Frýdlantském výběžku bude vítr čerstvý a místy také nárazový. Biometeorologická předpověď ale zůstává taktéž mírná, to znamená na jedničce.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanova hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.

0: Kolik studentů se v letošním ročníku zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci? Nejen to se dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou ode dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. Městské části Kuřívody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje družstevní síť Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to o 800 víc než v loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění a architektury. Univerzitě se daří získávat víc studentů i navzdory klesající demografické křivce. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Maximální povolená cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. Vyplývá to z opatření ministerstva financí. Litr benzínu můžou pumpaři prodat na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Ceny paliv bude ministerstvo určovat nejméně do konce měsíce. Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani. Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici třetí třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semelsku probíhají stavební práce, silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32. K tomu a po zprávách Ivety Bláhové přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Ten ostatně na začátku nového měsíce pokračuje a právě dnešní datum bude téma také pro děti. S nimi se do kalendáře podíváme před 7:00. Do té doby nás ale čeká také třeba řidičská abeceda, která nám ostatně i v tomto týdnu pokračuje. Budeme se věnovat situacím okolo nehod. Ne, že by to bylo snad potřeba, naopak, věříme, že to potřeba nebude, ale kdyby náhodou, tak ať je na to řidič připravený. Přejeme tedy šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Společně s Petrem Novákem jsme měli možnost na okamžik vrátit se do roku 1982, a to s písní Hvězdičko blízkává, která nám dozněla v 6 hodin a 39 minut. Pokračuje nám Babí léto, pokračuje nám Dobré ráno, a to i na začátku nového měsíce, a pokračuje nám také Řidičská abeceda. I dnes máte možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si tak povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně ve vysílání povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Věříme, že to budou informace zajímavé, ale hlavně, že nebudou na silnicích potřeba. Proto popřejeme šťastnou a pokud možno cestu tedy následně bez komplikací.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud jste se ještě nesmířili s tím, že nám i kalendářní, i meteorologické léto skončilo, pravděpodobně dnes zoufat nemusíte. Nejvyšší denní teploty totiž opět velmi příjemné. Můžeme nastínit 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. K tomu tedy hlášeno většinou polojasno a převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Ostatně velmi podobný pohled na počasí, jako třeba během včerejška. K tomu mírný jihovýchodní vítr, pravda, na horách a ve Frýdlantském výběžku bude vítr čerstvý, místy také nárazový, ale odpoledne očekáváme, že začne postupně slábnout a biometeorologická předpověď dnes taktéž mírná. Ta nám zatím zůstává na jedničce. Minuta po 6:45. I v tomto čase vás do nového dne zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni Evy Farné a také skupiny Mirai můžeme připomenout i aktuální čas, 6 hodin a 50 minut. A k tomu také dnešní datum, ostatně je 1. října. Jak víte, v řadě jazyků se tomuto měsíci říká oktobr. Vychází to z latiny, jde o číslovku 8. Například v římském kalendáři totiž rok začínal březnem a tak říjen nesl označení jako 8. měsíc. Čeština si ale poradila jinak. Název měsíce je odvozený od říje vysoké zvěře, která v tomto období vrcholí. Samci vydávají typické zvuky a chlubí se svým parožím. A právě o paroží bude také řeč společně s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je paroží?
2: Paroží je taková kost, mají jelen slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
2: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové. Tam mají takový lohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
2: Musí být ochránění, kdyby na ně někdo útočil, no tak aby byly taky ochránění. Já jsem si vzala parohy, protože tam byl spadlej a děda ho našel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
2: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
2: Oni nevyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
2: Kráva. Ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
2: Kdy má rohy ostré. To je třeba bík.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Střední škola gastronomie a služeb v Liberci dnes poprvé otevírá novou školní jídelnu. Stavební práce u náměstí Republiky v Doxech na Českolipsku dokončí nová firma. Poslanci budou pokračovat v jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Dnes bude většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Studenti střední školy gastronomie a služeb v Liberci budou dnes poprvé jíst v nové jídelně. Škola na ně čekala více než 20 let. Instituce vzdělává mimo jiné budoucí kuchaře nebo číšníky. Všichni teď budou moct absolvovat odborné praxe přímo v nové jídelně, říká ředitelka školy Zdeňka Palová.
4: Je pro ně i obrovskou novinkou to technologické vybavení, které je opravdu teď na nejmodernější možné úrovni. Ale tady se vlastně dostanou do reálného provozu, protože opravdu uvařit 300 jídel denně, obsloužit, sklidit, připravit, to je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
2: Stavba jídelny ve škole na Králově Háji vyšla na zhruba 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Město Doxy sehnalo nového dodavatele pro práce na náměstí Republiky a v ulicích Nerudova a Komenského. Rekonstrukci dokončí firma SAM Silnice a mosty Děčín. Dokončení všech prací vyjde na více než 10 milionů korun. Podle vedení města by měly být práce v ulicích hotové v průběhu roku 2027. Část náměstí Republiky dokončí firma už do konce letošního roku.
5: Město schánilo nového dodavatele zakázky po tom, co původní firma VHS Technology přestala na jaře pracovat a opustila staveniště. Situaci v Nerudově ulici navíc komplikovala voda unikající ze starého rybářského náhonu. Ten je aktuálně opravený a stavbaři začnou v místech znovu pracovat během října. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Lidé ve dvou městech na Českolipsku můžou dnes v rámci Dne otevřených dveří navštívit domov pro lidi se zdravotním postižením. Akce se koná v rámci Týdne sociálních služeb. Přístupné bude Centrum denních programů ve Cvikově a bytové domy ve Cvikově a v Novém Boru. Akce se koná od 14 do 17 hodin. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů. Se 108 poslanci má totiž vláda ve sněmovně většinu.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. A v Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tak na silnicích rozhodně opatrně, i 4 minuty po 7 hodině vám ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme šťastnou cestu a k tomu také úspěšný čtvrtek. Na začátku dalšího měsíce, právě s datem 1. října, se budeme moci podívat trochu dopředu, a to směrem k víkendu, kdy startuje nová cyklokrosová sezóna a nebude v ní chybět ani úřadující mistr republiky Krištof Bažant z plavu, za kterým se ve vysílání vydáme už za okamžik. Přejeme také dobré ráno právě ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, pokud možno poklidný čtvrtek a příjemný poslech. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: Po písni Duhová víla nám odstartovala úspěšně další hodina Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec a pro české cyklokrosaře startuje v sobotu domácí cyklokrosová sezóna. Pohárový Janev Cup nabídne první závod v jihočeském Chýnově. Na startu by neměl chybět ani obhájce mistrovského titulu, 19-letý Krištof Bažant z Plavů na Jablonecku. Rozhovor s ním natáčel Pavel Petr.
1: Než se dostaneme k té cyklokrosové sezóně, nabité jste měl také léto, tak jaké bylo, co se podařilo, z čeho jste měl největší radost?
2: Já jsem měl radost asi z toho, že se mi podařilo objet i etapové závody, poměrně kvalitní na silnici, tam vlastně závod míru do 23 let, tam byly i výsledky, které mi udělaly osobně radost. Dojel jsem dvakrát v top 20, asi to takhle nezní zase tolik, ale na to, že to byl můj první etapový závod, tak to byla velká vzpruha a byl jsem rád za to, že jsem si byl schopný držet jako prvoročák poměrně dobré výsledkové skóre i na horských kolech, na českých pohárech, kde to byly nějaké ty pódiové umístění. Takže i když se ta vlastně letní sezona nesla vlastně ve jménu spíše přípravy, tak i ta spokojenost toho výkonu tam nějaká byla.
1: Kde všude vás mohou příznivci cyklokrosu vidět?
2: Budou to určitě závody tuzemského poháru Janev Cupu, potom to budou světové poháry pro muže do 23 let. Mám v plánu objet i nějaké v vozovkách velké světové poháry, kde startuje letní kategorie společně s vlastně s 23-káři a nějaké ty závody v Beneluxu, které mají v cyklokrosu velkou prestiž a takzvaně se to počítá. Tam bych těch startů měl mít taky pár a právě ten výčet už je poměrně dlouhý, tak v součtu to dává, jak jsem říkal, asi k těm 30 závodům.
1: Jak velkou výzvou jsou domácí světové poháry, protože v Ostravě se pojede za, řekněme, umělého osvětlení, pak přijde samozřejmě Tábor.
2: Já bych řekl, že Ostrava a Tábor jsou vlastně domácí vrcholy sezóny, společně potom tedy s mistrovství republiky. Určitě to bude šance se ukázat právě před domácím publikem. Troufnu si říct, že ta sledovanost bude poměrně velká právě kvůli tomu, jak jsi říkal, že v Ostravě to bude něco jako v Digimu noční závod a to bych řekl, že tomu českému cyklokrosu jenom přidá.
0: S úřadujícím mistrem republiky v cyklokrosu Krištofem Bažantem natáčel před startem nové sezóny Pavel Petr.

0: počasí.
1: Také dnes můžeme počítat s babým létem, teploty mezi 21 až 24 stupni, na horách teploty mezi 16 až 19 stupni. K tomu tedy bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a hlášený mírný jihovýchodní vítr, jen tady ve Frýdlantském výběžku, a na horách vítr bude převážně čerstvý, místy také nárazový. Biometeorologická předpověď dnes na jedničce, ta značí mírnou zátěž.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je pepr X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kdy se bude v Liberci konat zkouška ze znalosti hub? Tématická informace, kterou už za okamžik ve zprávách doplní Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámila to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Krajská hygienická stanice v Liberci vyhlásila termín konání zkoušek ze znalosti hub. Konat se budou 19. října v budově hygieny v Husově ulici v Liberci, oznámila mluvčí Zuzana Balašová. Přihlášku zájemci najdou na webu hygieny, hlásit se můžou i telefonicky. Města v Libereckém kraji se ode dneška zapojí do celorepublikového festivalu Den architektury. 16. ročník nese motto Bydlím, tady jsem. Letos se proto návštěvnická místa zaměří na téma bydlení v minulosti i současnosti. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Nováček české fotbalové reprezentace Rian Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeni na Semelsku probíhají stavební práce. Silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak ne na silnicích opatrně, za námi další zprávy Ivety Blahové, 7:32 v kalendáři 1. října a i v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec. Nastínit můžeme následujících 30 minut našeho vysílání, neboť už za okamžik doplníme další aktuality libereckého kraje. Budeme volat také meteorologům a samozřejmě se v závěru hodiny vydáme opět o 100 let nazpět. Příjemný poslech!
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. Jsem tichou, jak pán.

to na dolek, a taky porcelán. Jsem odrejný.

0: frágil. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Skupina Olympic a s nimi také Želva 10 minut po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kde můžeme nabídnout také další pohled do libereckého kraje. Začneme v Jablonném Podještědí, kde právě ode dneška zavádí novinku v třídění odpadu. Plasty, kovy a nápojové kartony budou moct lidé odkládat do jedné žluté nádoby. Tyto společné nádoby je potřeba opatřit novou informační samolepkou. Město proto začalo samolepky vydávat od 30. září, tedy už od včerejška, a to v pracovní době úřadu u ekoložky města v prvním patře, případně v době její nepřítomnosti v pokladně v přízemí budovy městského úřadu. Tak věříme, praktická informace, která se obyvatelům Jablonného v Podještědí bude hodit. Vydat se můžeme ale také do Turnova, kde slaví v pátek, tedy zítra 2. října, den architektury, v rámci kterého se mohou lidé zúčastnit komentované prohlídky nové knihovny s architektem Prokopem Tomáškem. Komentované prohlídky proběhnou dvě, první od 17 hodin a ta druhá v 17 hodin a 30 minut. Sraz je před knihovnou ve Skálově ulici, a to u vchodu z parku. Prohlídka je zdarma, ale je nutná rezervace.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 7:45. Je to také čas, kdy budeme mít možnost věnovat se počasí, jak jsme slibovali, a proto ve vysílání vítám z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, vy jste nám slibovali babí léto a to zdá se být aktuálním tématem, neboť pokračuje, to je příjemná zpráva. Pojďme tedy nastínit, jak ten dnešek bude vypadat.
2: Tak babí léto určitě rozhodně pokračuje. Dneska jenom zmíním ty ranní teploty, které jsou velmi, velmi rozdílné a nejsou rozdílné jenom v Libereckém kraji, ale i my v Ústeckém kraji jsme měli opravdu takové velmi rozdílné teploty a můžu zmínit, že například na stanici Česká Lípa aktuálně máme 6,7 stupně Celsia. To je rozdíl je závislosti na větru a jsou stanice, kde aktuálně máme kolem 18 stupňů Celsia, což je zase opět neuvěřitelný, je to zase opět v Klídlansku, kde nám fouká vítr a ta teplota nám rozhodně neklesala. Jsou to i rekordy. Vlastně pro dnešní den máme téměř na 40% stanic v Libereckém kraji splněny rekordy v těch ranních minimech, takže dneska velmi teplo a ještě k tomu rozdílno. Tak.
1: Takže skutečně zatím příjemný výhled, tedy minimálně na ráno, během čtvrtka, na začátku nového měsíce. Co během dne? Jak moc nám ty teploty porostou?
2: Tak očekáváme, že na obloze zůstane takové to převážně polojasno s tím, že tam bude taková ta spíš vysoká průsvitnější oblačnost, ze které rozhodně nebude vlastně pršet, takže polojasno a teploty 21 až 24 stupně Celsia a na horách tam do 19 stupňů.
1: Tak myslím si výhled nakonec více než ideální a to je rozhodně dobře. Ten nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu sdělila paní Jana Ehrtová. My za něj děkujeme, přejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Krásný dobrý den. I na začátku nového měsíce otevíráme náš kalendář a vracíme se o 100 let nazpět do října roku 1926. A pokládám si otázku, čím žil náš region v první říjnový den?
2: Když otevřeme říjnová čísla novin, dýchne na nás všední život meziválečného okresu. Třeba v samém centru Friedlandu v Zámecké ulici otvírá pan Josef Michal úplně nový obchod s mýdlem a parfémy.
1: Mýdlo a parfémy, to muselo být celkem událost, ne?
2: Bez pochyby ano, aspoň podle velikosti inzerce. Ve svém obchodě nabízel toaletní i prací mýdla holící potřeby, kolínskou vodu, zubní krémy či zásypy. No a hned vedle toho u Zlaté holínky zase obuvník Effenberger lákal na nové zimní šněrovací boty nebo plstěné přezůvky. Ale jak je vidět, lidé si mohli na nákupy vyrazit podle svého uvážení.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Co pak se dělo v úřední sféře?
2: No, byl 1. říjen a tak úřady vyhlásili povinný odvod pro ročníky 1905, 6 a 7. Všichni mladí muži se museli hlásit podle paragrafu 14 braného zákona, jinak jim hrozila pokuta do výše 1000 korun.
1: Což tedy jen doplňme, to tehdy nebyly malé peníze.
2: No, kdybychom to měli přepočíst, byly to téměř 2 měsíční platy běžného dělníka a možná přidám podrobnosti pro hospodáře. Na nádraží ve Friedlandu totiž dorazily vagóny se žlutými konzumními bramborami z Magdeburku. Stály 85 korun za 100 kilo.
0: Stalo se před 100 lety.
1: A co se dělo za hranicemi?
2: No, vypadalo to na průlom. Z Berlína dorazila zpráva, která omráčila vědecký svět. Profesoři Panet a Peters oznámili, že se jim v laboratoři poprvé podařilo přeměnit vodík v helium. Ovšem, nám je jasné, že věda tehdy tak obří krok neudělala.
1: Dnes už totiž víme, že německo-rakouští chemici Panet a Peters jsou v historii jaderné fúze zapsáni jako autoři prvního, byť tedy omylného oznámení o úspěšné studené fúzi na Zemi. Jejich sláva netrvala dlouho. V roce 1927 oba vědci projevili obrovskou profesní poctivost a svůj objev sami veřejně odvolali.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vláda obnovila regulace cen paliv. Pošta v Dubé bude od zítra opět otevřená, převzal nový provozovatel. Jablonec nad Nisou chce získat na obnovu tršových sadů evropskou dotaci. Dnes bude většinou polojasno, s teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Ode dneška nejméně na měsíc Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje Ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48 korun 72 haléřů. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Vláda proto také snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o více než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marži obchodníků na 2,5 korunách za litr paliva. Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech.
4: Pobočka v novém režimu Pošta Partner zůstává na stejné adrese a nepřijde o žádnou z běžných služeb. Otevřená bude každý všední den dopoledne, v pondělí a ve středu až do 18. hodiny. Více informací a přesnou otevírací dobu najdou zákazníci na stránkách města. Z Dubé Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Jablonec nad Nisou připravuje obnovu parku v Tršových sadech. Magistrát bude podle mluvčí Jany Fričové žádat o evropskou dotaci. Náklady na obnovu parku odhaduje na necelých 69 milionů korun. Dotací by chtěl pokrýt přibližně polovinu. Úpravy parku by měly vycházet z projektu, který v roce 2024 uspěl v architektonické soutěži. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer, oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezóny. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 a na horách naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na trase Liberec Turnov u Hodkovic nad Mohelkou dejte pozor. Jsou tam na vozovce rozházené kusy pneumatik. A na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semilsku probíhají stavební práce a silnice je proto uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtvrtek s datem 1. října pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak nabídneme další hodinu dobrého rána, kterou vás i po 8. hodině bude provázet Martin Kolín. Je tu tedy začátek nového měsíce a i tak to bude pro některé žáky letošní premiéra. Teď tedy nemyslím tím způsobem, že by si o měsíc protáhli prázdniny, byť by to byla představa více než příjemná. Myslím tím například pohledem na střední školu gastronomie a služeb v Liberci. Ta bude mít totiž po více než 20 letech vlastní jídelnu a právě dnes zahajuje provoz. Tomu se ostatně budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovat také za okamžik.

0: S Věrou Špinarovou jsme se vydali na slunečné pobřeží, možná idylicky 12 minut po 8 hodině. To je ale čas, kdy jsme řekli, že zamíříme do školní jídelny. Po více než 20 letech má totiž střední škola gastronomie a služeb v Liberci svou vlastní školní jídelnu. Učí se tam například budoucí kuchaři a číšníci. Studenti i pedagogové se ale doposud museli stravovat ve školní restauraci. Teď budou moct obědvat v nové jídelně, kde budou mít učni také praxe. A právě dnes do jídelny zamíří první strávníci.
1: Haleluja, máme jídelnu.
2: Ne, počkej, na naraz.
1: Haleluja, máme jídelnu.
3: Budete sem chodit?
4: Asi jo.
5: Už jste to řešili nějak s rodičema?
4: Jo, my už to máme zaplacený, už to musíme mít všechno zařízený, už opravdu nějak se to měli mít hotový.
6: Říkají žákyně střední školy gastronomie a služeb z oboru hotelnictví. Po normálním stravování žáci dlouho toužili. Vyplývá to z průzkumů, potvrzuje ředitelka Zdeňka Palová.
7: To bylo vlastně jedna z věcí i v dlouhodobých průzkumech ze strany žáků, když jsme si dávali od nich zpětnou vazbu. S čím byli nespokojeni, bylo s tím, že se tady nemohou vlastně stravovat. To byla nespokojenost ze strany žáků i rodičů, protože přece jenom to si budeme povídat. Když máte 8 vyučovacích hodin, tak mít možnost dát si oběd je za mě klíčová věc a uloví se i těm rodičům. A to stravování samozřejmě je i cenově velmi přijatelné, jak tomu v jídelnách bývá.
6: Takže si pípnou čip, státcem se přesunou k teplému baru, kde si můžou předem vybrat ze 2 až 3 jídel.
7: První 14 dní ze 2 jídel, potom přejdeme na klasický provoz a výběr ze 3 jídel. Takže opravdu státcem si takhle pěkně půjdou a potom se přesunou, tady budou mít vlastně nápoje. Takže si ještě vezmou nápoje, případně tady budou nějaké kompoty, dezerty a přesunou se na svá místa v té krásně nově zrekonstruované jídelně.
6: Vařit tady bude kuchař a samozřejmě také učitelé, kteří povedou odborné praxe ve vaření i obsluhování.
7: A je fajn, že se vlastně ti žáci do toho zapojí. A vlastně je pro ně i obrovskou novinkou to technologické vybavení, které je opravdu teď na nejmodernější možné úrovni. Ale tady se vlastně dostanou do reálného provozu, protože opravdu uvařit 300 jídel denně, obsloužit, sklidit, připravit, to je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
6: Stavební povolení na novou jídelnu je od roku 2008. Náklady dosáhly 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Ze střední školy gastronomie a služeb v Liberci Johana Tománková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teplotami dnes pravděpodobně potěšíme. Ty nejvyšší v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 16 až 19 stupni a k tomu většinou polojasno, jen tedy převážně s vysokou průsvitnou oblačností. Hlášený mírný jihovýchodní vítr, na horách a následně ve frýdlantském výběžku bude vítr čerstvý, místy ale také nárazový. Takové počasí nás čeká na začátku nového měsíce, ve čtvrtek 1. října.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 20 minut se budeme moci vydat trochu do historie. Ve skupině Akord Klub hrával na basu. V Rdutě na národní třídě si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu ale nechystá.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spolu zakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semafor a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra, vlastně. Jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem podvrch, to není žádný erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
8: Anděle budou, i když mi tu nebudem.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přetina Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou ode dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. V městské části Kuří vody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje družstevní síť Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun. Bezmála 7800 studentů se letos zapsalo na Technickou univerzitu v Liberci. Je to 800 víc než v loni. Nárůst je na všech fakultách, kromě fakulty umění a architektury. Univerzitě se daří získávat víc studentů i navzdory klesající demografické křivce. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce skončí druzí. Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvětnou oblačností. Teploty vystoupí na 21 až 24, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Kateřinské ulici leží přes vozovku padlý strom, na místě zasahují hasiči, silnice je neprojezdná.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomenout můžeme aktuální čas, 9:30. Připomenout můžeme i dnešní datum, tedy 1. října. A už za okamžik nás čeká nejen krimi příběh, to je stálice našeho ranního vysílání, ale dnes bych se ho nemal nazvat jako filmový krimi příběh. Jablonecká policie totiž zadržela Harryho Pottera. Jak konkrétně toto zadržení vypadalo a co si tedy pod oslovením Harry Potter můžete představit, to se za okamžik dozvíte.

0: 10 minut po půl deváté a my jsme slíbili cestu do Jablonce za Miroslavem Holubcem. Možná víte a možná taky ne, že právě náš kolega Miroslav Holubec je velkým fanouškem Harryho Pottera. A tak když se tento jeho hrdina někde objeví, autor našich krimi příběhů tam zkrátka musí za ním, ať je to v pražských Letňanech nebo třeba u benzínky v Jablonce.
1: Krimi příběhy.
2: V Jablonci nad Nisou zadržela policie Harryho Pottera. Alespoň to bylo to první, co mě napadlo, když jsem si přečetl policejní zprávu. Ano, přiznávám, že náš dnešní krimi příběh bude srozumitelný asi jen fanouškům knih, potažmo filmové série o mladém čaroději. Na druhou stranu si dovolím tipovat, že u nás nebude moc lidí, kteří by o tomto fenoménu nikdy neslyšeli nebo neviděli aspoň jeden z filmů. A teď, jak jsem dospěl k tomu, že tohoto oblíbeného hrdinu zatkla jablonecká policie? No, jednak ona ho tedy přímo nezatkla, alespoň ne městská policie, ale rozhodně se stal předmětem jejího zájmu. Strážníky zaujal zvláštní člověk, který brzy po ránu tlačil ulicí starší motocykl a na hlavě měl místo přilby kotlík. Jak známo, kotlík patří k povinné školní výbavě ke studiu čarodějnického umění ve škole v Bradavicích. A starý motocykl vlastnil kmotr Harryho Pottera Sirius. Pravda, ten jeho měl původně sidecaru, ale každý správný fanoušek ví, že o tuto část motocykl přišel při dramatické honičce, kdy Harry a bradavický šafář Hagrid prchali před černokněžníkem Voldemortem. Jablonečtí strážníci ale zřejmě studovali ve Zmiozelu a studenti této koleje bradavické školy Harrymu Potrovi nikdy zrovna moc nefandili, takže na něj zavolali kolegy z policie České republiky, kteří zjišťovali, jestli motocykl nebyl někde odcizen. Nebyl. Ale bylo teprve ráno, takže se vyplatilo počkat, až majitel motocyklu vstane, zjistí, že garáž je prázdná a krádež motocyklu nahlásí. Takže milý Harry Potter přišel o motorku, o kotlík a jistě i o kouzelnou hůlku, jestli nějakou měl, a putoval rovnou do Azkabanu, tedy do obávaného kouzelnického vězení.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Thank you.
1: Počasí.
2: Jaké počasí nás čeká na začátku října? Možná trochu netradiční, teploty totiž mezi 21 až 24 stupni, na horách mezi 16 až 19 stupni. Bude většinou polojasno, hlášený k tomu ale mírný jihovýchodní vítr a teď doplňme na horách a také ve Frýdlantském výběžku bude vítr čerstvý, místy nárazový. Odpoledne ale bude postupně slábnout a biozátěž také mírná, tedy na jedničce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písní Nákladák, která nám dozněla 9 minut před 9 hodinou. Je to skutečně závěr čtvrtečního ranního vysílání Féteru Českého rozhlasu. Liberec, dobré ráno tedy, míří teďka ke svému konci, dopoledne pod ještědem, už ale po 9 hodině. Opět za doprovodu Ivety Kalátové nabídne Féteru Českého rozhlasu Liberec spoustu zajímavého. Například řešení aktuálních regulací cen pohonných hmot. O té se právě po 9 hodině dozvíte více. Myslím si, že začátek nového měsíce ten proběhl tedy v našem vysílání úspěšně. Jsme rádi, že i dnes jste Český rozhlas Liberec tedy už od brzkých radin hodin poslouchali. Společně se uslyšíme také zítra, tedy v pátek před víkendem. To je příjemné. Loučí se Martin Kolín.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?

0: zprávy.
1: Budova Skloexportu v Liberci už brzy připadne Libereckému kraji. Na festivalu Sportfilm bude mít dnes premiéru film o úspěchu československých basketbalistů. Novou zásahovou techniku dnes ve Cvikově převezmou dobrovolní hasiči. Dnes bude většinou polojasno a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Liberecký kraj už brzy do svého vlastnictví získá budovu Skloexportu v Liberci. Stát ho na něj převede za to, že kraj ze svého rozpočtu platil výstavbu výjezdového centra pro hasiče, záchranou službu a policii v Turnově. Celkem má kraj získat náhradou nemovitý majetek v hodnotě 95 milionů korun, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: A to vyrovnaná je budova Skloexportu, pozemky pod parkovištěm na Výbřeží a budova bývalého finančního úřadu v Jilemnici. Město by tento objekt si od Libereckého kraje nárokoval a ta částka, která bude za ten finanční úřad vyčíslena, tak bude navýšení kapitálu v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici.
1: Návštěvníci kina v Libereckých Vratislavicích nad Nisou dnes v rámci festivalu Sportfilm v premiéře uvidí snímek Stříbrná záře nad Stuttgartem. Projekce začne v 18 hodin. Film pojednává o úspěchu československých basketbalistů, doplňuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
3: Jedná se o mistrovství Evropy v roce 1985, kde česká reprezentace poprvé a naposledy získala stříbrnou medaili. Protagonistou filmu je basketbalista Kamil Bravenec, který bude film uvádět, bude tam beseda.
1: Besedy se zúčastní i basketbalistka Eva Horáková, mistryně Evropy z roku 2025. Jednotky sborů dobrovolných hasičů z několika obcí v Libereckém kraji dnes ve Cvikově na Českolipsku přeberou novou zásahovou techniku. Informoval o tom nezávislý starosta Cvikova Petr Vrabec. Jednotky ze Cvikova, Českého Dubu, Kunrakic u Cvikova a Jílového u Držkova získají novou automobilovou stříkačku Tatra. Hasiči z Rokytnice nad Jizerou sadu vyprošťovacího vybavení. Na vybavení dobrovolných jednotek v regionu přispívá Liberecký kraj. Agenturu Czech Tourism má ode dneška na starosti rezort průmyslu a obchodu. Předtím spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj. O přesunu vláda rozhodla v srpnu. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO změna přispěje k jednotné ekonomické prezentaci Česka. Czech Tourism se totiž stane součástí agentury Czech Business. Změnu uvítal i Svaz obchodu a cestovního ruchu.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonce nad Nisou v ulici U Balvanu havarovala dvě osobní vozidla, projedete se zvýšenou opatrností. A v Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka platí do konce roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký poslech Českého rozhlasu Liberec a krásný celý den, čtvrtek 1. října, tak to vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová, tak jsem ráda, že se opět slyšíme. Datum 1. října, tak tam se toho tedy vejde. Už víte z našeho vysílání, že dnes slaví 95. narozeniny Jiří Suchý, nestor divadla Semafor, také symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví dnes 100 let, no a navíc ještě den mezinárodní den kávy. Pokud si právě teď zaléváte šále kávy, tak vám přeji dobrou chuť, ale máme pro vás také aktuální informaci. Dneškem v Česku opět začínají platit vládní regulace marží pohonných hmot. Za kolik budou moct řidiči natankovat, to se dozvíte už za chvíli. No a čeká nás dnes, protože je čtvrtek, setkání s Danielem Šmídem. Čeká nás etiketa dnes na téma stolování v rodině. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Tomáš Linka, paní má se má předtím ještě Petr Kotwald. Tak to byly dvě písničky od těchto zpěváků, které nám odstartovaly dnešní čtvrteční dopoledne pod Ještěnem. Máme 1. října, tak v posledních dnech jste se také rozpakovali, kolik máte načerpat pohonných hmot vzhledem k vysokým cenám, takže často člověk si zaplatí pouze nějakou menší částku a počká, zdali náhodou ty ceny trochu neklesnou. Tak ode dneška řidiči opět nakupují pohonné hmoty na čerpacích stanicích za státem regulovanou cenu. Vláda tím reaguje na zhoršení konfliktu na Blízkém východě a omezení dodávek ropy evropským rafinériím. U čerpací stanice Prim na průtahu Libercem je také naše reportérka Jana Pavlíčková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tak ještě včera tady stál litr benzínu Natural 95 43 korun 90 haléřů a nafta byla za 48,90. Dnes je tady benzín o korunu dražší, tedy 44,90 a litr nafty ten pro změnu zlevnil o 40 haléřů na 48,50. Jenom doplním, že v Česku je dnes maximální prodejní cena nafty stanovená na 48 korun a 72 haléřů za litr a u benzínu je to 46 korun a 14 haléřů.
0: A mohla by si nám říci, podle čeho se tedy maximální ceny určují?
1: Tak základem jsou průměrné velkoobchodní ceny za 3 pracovní dny. Ministerstvo financí k ním potom připočítá marži 2 koruny 50 haléřů na litr a také DPH. A tak vlastně se dobere k ceně, kterou pumpy nesmí překročit. Samozřejmě levněji prodávat mohou. Ten strop se týká pouze benzínu Natural 95 a nafty. Dražší prémiová paliva do té regulace nespadají. Rezort financí bude opět, jak už to bylo v minulosti, každý pracovní den ve 2 hodiny odpoledne zveřejňovat maximální ceny paliv na ten následující den a v pátek potom určí ceny také na celý víkend a pondělí. A tahle opatření mají zatím platit do konce října.
0: A jaká další opatření vláda chystá?
1: Tak kromě toho, co už jsem říkala, tak se znovu také snižuje spotřební daň na naftu a takhle to minulý týden okomentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Kabinet také nově plánuje mimořádnou sektorovou daň na rafinérie, ta se má uplatňovat pro letošek a příští rok. Danila by se polovina nárůstu jejich hrubé rafinérské marže oproti roku 2025 a podle Aleny Schillerové jde vlastně o reakci na její současný růst.
0: Ty jsi porovnávala ceny i na dalších čerpacích stanicích v kraji. Jak se regulace projevila tam?
1: Tak je to různé, třeba na čerpací stanici Eurooil na Tržním náměstí v Liberci byl včera litr nafty za 49,90, dnes stojí 47,50, benzín tam byl včera za 46 korun 90 haléřů, dnes je o 40 haléřů levnější. Ceny nafty se měnily také u čerpací stanice Petronal v Liberci u teplárny, tam byl včera litr nafty za 49,90, dnes jenom vozovka za 48,70, ale benzín zůstal stejný, tedy 44,90. V Železném Brodě u Orlenu ve Štefánikově ulici, tam se také ceny benzínu neměnily, je stále za 45,90. Klesla pouze nafta a to z 50 korun 90 haléřů na dnešní 48 korun 72 haléřů. Ve Cvikově z oblíbená stanice Tank Ono, ta včera prodávala benzín za 43,90, dnes je za 43,50 a naftu tam snížili o korunu ze 48,90 na 47,90. No a ještě máme tady v Jablonci stanici Shell, tam zlevnili benzín ze 46,90 na 46 korun a 10 haléřů a nafta, která včera stála 51,91 za 48 korun a 70 haléřů.
0: Tak takhle porovnávala ceny pohonných hmot reportérka Jana Pavlíčková. No a je to jasné, dneškem tedy v Česku opět začínají platit vládní regule marží pohonných hmot. Děkujeme za tyto informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: příštích minutách už nás čeká etiketa Daniela Šmída. To je pravidelná čtvrteční rubrika v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Právě Daniel Šmíd je pravidelným hostem Lady Klokočníkové, která se dnes bude ptát na stolování v rodině.
1: A i dnes jsme si řekli s expertem na etiketu Danielem Šmídem, že se posadíme ke stolu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme probírat vaši domácí etiketu, je to tak?
2: Jistě, přece jenom je to způsob, jak získávat ty nejdůležitější návyky. Tam vznikají návyky, které si neseme do práce, do školy, právě doma.
1: Vy jste říkal, že jsou dobré ty společné večeře, obědy, kde si můžeme povídat. Zajímalo by mě, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu.
2: Tak dlouho, aby nebyla otravná pro ostatní. Pokud se rozhodnete vyprávět nějaký příběh, který se vám stal, nebo nějakou stížnost, tak zvažte, že ti ostatní jsou tam také a nejprve říkejte tu pointu, o co vlastně jde, a případně ji potom rozvádějte dál a dál. Obvykle lidé nejprve začnou ze široka mluvit a potom se dostanou k pointě. U stolu bych řekl, řekněte to nejdůležitější a cítíte-li, že někdo potřebuje další informace, doplňte je a potom dále.
1: Když někdy cítíme, že někdo vypráví a už nás to unavuje, dát to nějakým způsobem najevo?
2: Každopádně, protože i to patří k etiketě, k jakési osobní hygieně, než si myslet, no s tebou je to vždycky nadlouho, ty, než se vymluvíš, takové ty, řekněme, vnitřní nadávky malé, tak raději otevřeně říct, moment, ty ještě nemluvil Honzík o tom, co ho čeká zítra ve škole. Mm-hmm. Nebo toto musíme probrat třeba na rodinné poradě.
1: Pojďme se zaměřit na samotné jídlo a nápoje. Servírovat víno od hosta, i když se nehodí k menu.
2: To je jeden z mýtů v etiketě, že když nám přinesou hosté nějaké víno, že bychom ho měli hned otevřít a servírovat. Aby on byl, řekněme, přesvědčen o tom, že si vážíme toho jeho dárku. Já si myslím, že ne vždy to může být dobré, protože pokud jste připravili něco, co se k danému vínu nehodí, tak vlastně celé to menu pošlete, jak se říká, do kytek, protože to víno nebude snoubit s tím jídlem, které jste připravili.
1: Poslední otázka, kterou asi dnes stihneme, ptát se spolustolovníků, co mají na talíři? Nakukovat?
2: Bývá to relativně častá otázka, když si každý připravuje jídlo sám. To bývá třeba s dospělými dětmi nebo se staršími dětmi, kdy třeba pár rodiče si vezmou tu společnou večeři a další si vezmou každý po svém, co mu chutná. Já osobně si myslím, že to může působit jako přílišná zvědavost, než jenom zvídavost. Jestli je to zvídavost a zajímá mě to, tak ano, ale pokud je to zvědavost a spíš mu chtím tou svojí otázkou chci říct, co jsi zase naložil v přeneseném slova smyslu, tak to bych určitě vynechal.
1: Teď trošku odběhnu od té domácí etikety do společnosti. Co takové nakukování, co mají lidé u druhého stolu, pokud přijdeme do restaurace?
2: Stává se to poměrně často a myslím, že je to jeden z přirozených jevů vůbec lidskosti, lidského rodu, podívat se, co si jiní objednávají, abych si případně zvážil, že si to dám také, když už si to dává někdo jiný a vidím vlastně, jak to vypadá. Můžete po očku, takzvaně nenápadně, ale někomu zírat do talíře není vhodné. Pokud ale třeba víte, že u druhého stolu sedí někdo známý, se kterým můžete pohodit pár slov a je to vhodné, tak vidím, že jsi se objednal, co jsi vybral. Je to zase ten zájem, zdravý zájem, ne zvědavost.
0: Ano, nakukování do cizích talířů sice se to nedělá, ale přece jenom občas člověk se přistihne, že zvědaví, co si vedle u stolu dávají, aby se to poté také mohl dát. Tolik etiketa Daniela Šmída, se kterým se setkáme opět příští čtvrtek ve stejném čase.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

český Johnny Cash Pavel Bobek víc nehledám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná hledáte vy třeba cukřenku, abyste si osladili v dnešním dni kávu, a ten je právě Mezinárodní den kávy 1. října. Ten vyhlásila Mezinárodní organizace pro kávu. Tento den má sloužit k oslavě pití kávy a hlavně napomáhat podpoře kávy produkované a prodávané podle standardu hnutí Fair Trade. No ale také je to hlavně příležitost, abychom si na celém světě připomněli nelehké pracovní a životní podmínky těch, kdo kávu v Latinské Americe, Africe nebo Asii pěstují. No a po celém světě a určitě u nás také probíhá v rámci tohoto dne i řada speciálních akcí pro kávomily, jako je káva se slevou či zdarma. Tak ať vám chutná a také ať si hezky vychutnáte i písničku Marie Rotrové. Pěkné dopoledne.

0: No a po písničce Marie Rotrové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mám pro vás jednu nabídku a pozvánku. Tak sbíráte houby a nejste si jistí jejich druhem. Potom byste se mohli právě dnes 1. října vypravit do Stráže nad Nisou na výstavu Ovoce, zeleniny a hub. Houby můžete přinést sebou a odborníci na mykologii vám rádi poradí. Výstava začíná už o 9 hodin v obecním domě ve Stráži nad Nisou a potrvá až do soboty 3. října. Tak se určitě přijďte podívat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 1. října, svátek má Igor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Smetanová hubička zahájila provoz Švandova divadla v Praze na Smíchově před 145 lety v roce 1881. Před 135 lety v roce 1891 přivítala první studenty slavná kalifornská Stanfordova univerzita. První orchestr Radiožurnálu byl založen přesně před 100 lety v roce 1926. Nyní je to symfonický orchestr Českého rozhlasu. Bitva o Moskvu začala před 85 lety v roce 1941. Milion Němců se podle plánu operace Tajfun vrhl na sovětské hlavní město, které bránil 1,25 milionu vojáků. Za cenu obrovských ztrát nakonec o 3 měsíce později slavila sovětská strana v jedné z rozhodujících bitev vítězství. Organizace, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání, to je Mensa International. Založena byla před 80 lety v britském Oxfordu a vstupenka do ní IQ minimálně 130. V roce 1946 také vynesl Mezinárodní tribunál v norimberském procesu rozsudky nad 24 hlavními válečnými zločinci. 12 nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k smrti, 3 na doživotí. Televizní noviny v Československé televizi se poprvé vysílaly před 70 lety v roce 1956. Tehdy se ještě jmenovaly TAS. To byla zkrátka televizní aktuality a zajímavosti. Walt Disney World byl na Orlandu na Floridě otevřen v roce 1971. To je 55 let. A mimochodem je to největší a nejnavštěvovanější rekreační oblast světa. 50 milionů návštěvníků si loni nenechalo utéct pohled na Popelčin zámek. První CT, tedy klinický výpočetní tomograf na světě, byl představen ve Velké Británii v laboratořích EMI taky v roce 1971. Za otce tohoto vynálezu je považován anglický inženýr Godfrey Newbold Hounsfield. Za vývoj počítačové tomografie získal i Nobelovku. Před 35 lety se ze všech dospělých u nás stali akcionáři a začali snít o životě bankéřů z Wall Street. Začala tolik diskutovaná kuponová privatizace. 1. října 1991 začal za 35 korun prodej kuponové knížky a známky. Po více než 8 letech skončila před 5 lety rozsáhlá modernizace dálnice D1 za plného provozu. Rekonstrukce stála skoro 22 miliard a zpozdila se o 3 roky. Ale stejně, to byla úleva. Požehnané 95. narozeniny slaví nestárnoucí Jiří Suchý. Co by bylo divadlo Semafor bez něj? A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Základna hasičů v novém výjezdovém centru v Turnově je ode dneška v provozu. Lidé dnes mohou v Liberci navštívit dvě akce.

0: Budou sloužit taky záchranářům a dopravní policii. Stavba základny stála 265 milionů korun. Většinu nákladů zaplatil Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra na stavbu přispělo 100 miliony korun. Centrum má pro záchranné složky výhodnou pozici, říká krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec.
1: My zde vlastně budeme mít jednotný výjezd a hlavně rychlý přístup směrem na rychlostní komunikace, ať už je to dálnice D10, ať je to opravdu silnice 1/35 či silnice 1/10. Ale zároveň zůstáváme vlastně v těsné blízkosti města Turnova, do kterého můžeme zajet.
0: Paměť národa Severní Čechy dnes v Liberci návštěvníkům připomene poválečné proměny severočeského pohraničí. Ve 4 hodiny odpoledne se uskuteční vernisáž putovní výstavy Vysídlení a dosídlení v ulici 5. května poblíž Šaldova náměstí. Od 6 hodin večer pak diváci v Severočeském muzeu uvidí dokument Na brzkou shledanou, říká ředitelka Severočeské paměti národa Michála Pavlátová.
2: Má zhruba 35 minut. Je to česko-německý film, příběhy vlastně ožívají i v řeči. Ty příběhy, které máme zaznamenané pro archiv paměti národa, ať jsou to příběhy odsunutých Němců nebo obyvatel, kteří tu směli nebo museli zůstat nebo sem do našeho regionu přišli.
0: Po filmu bude následovat debata s badatelem Ivanem Rousem. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes může teploměr ukázat až 25 stupňů. Zítra se ale hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23 stupňů Celsia. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat Ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun 72 haléřů. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda také snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 korun za litr, 50 haléřů za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejméně do konce října.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V novém boru v ulici Egrmana havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 35 na trase Turnovhrádek nad Nisou na výjezdu z Liberce směrem na Chrastavu stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdá se, že nám to opět utíká i dnes ve čtvrtek 1. října, tak teď už máme 4 minuty po 10. hodině, pokračuje dopoledne pod ještědem. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Bydlím, tady jsem, tak to je podtitul 16. ročníku celorepublikového dne architektury, do kterého se v Libereckém kraji můžete zapojit. V Liberci, ve Vratislavicích nad Nisou, Jablonci nad Nisou, Kamenickém, Šenově, Turnově a Zdislavě. Přidáme konkrétní tipy, kam vyrazit společně s naším regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. A také se vrátíme k seriálu Týdne 70 let libereckých výstavních trhů. K libereckým výstavním trhům patřily také slavné estrády se známými umělci, například s Milanem Chladilem. To a ještě více uslyšíte krátce před půl jedenáctou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 15 akcí na 6 místech proběhne v Libereckém kraji v rámci festivalu Den architektury, který po celé republice začíná právě dnes 1. října. Letošní motto Bydlím tady jsem napovídá zaměření letošních akcí, na které se můžete vydat do úterý. Pár tipů už přidá regionální stopař Jaroslav Hoření. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Den architektury, to jsou komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, debaty i filmové projekce a přednášky. A přednáškou to všechno dneska začne v 18 hodin na Technické univerzitě v Liberci. O světě atypických domů, významných architektů a architektek s teoretikem dějin, výtvarného umění a architektury Filipem Šemkem. A ve stejném čase v 18 hodin nabídne Severočeské muzeum v Liberci projekci krátkého filmu Živé stopy o vysídlování a dosídlování opuštěných oblastí a k tomu bude navazovat diskuze s publicistou a historikem Ivanem Rousem. V sobotu v 10 dopoledne vás na lesním koupališti přivítá Jan Vondrák z architektů Mělk a odpoledne v 16 hodin můžete navštívit experimentální dům Karla Hubáčka, u kterého se právě nacházím. V neděli pak to budou 3 komentované procházky různými částmi Libereckého starého města. Povedou od honosných vil přes činžovní domy až po paneláky a ukážou, jak se tato čtvrtě proměňovala od konce 19. století až do současnosti. A v úterý to bude ještě v Liberci procházka proměny papírového náměstí, kterému bude předcházet přednáška.
1: To zní tady hodně zajímavě, ale kam se vydat ještě mimo Liberec?
2: Tak třeba už zítra v pátek se projděte novou turnovskou knihovnou s architektem Prokopem Tomášem, architektem této knihovny. V sobotu ve Zdislavě můžete navštívit vilu pod Ještědem, rodinný dům z roku 2001 až 2003 s jeho autorem, architektem Zdeňkem Zavřelem. A ve Vratislavicích se podíváte do zaúhlovací věže a kotelny, běžně nepřístupné. V neděli se v Jablonci nad Nisou zaměří na různé formy městského bydlení, a to od historických činžovních domů přes připravovanou přestavbu hotelu Neptun a městské nájemní bydlení až po proměnu bývalé dětské nemocnice na bytový dům. A v Kamenickém Šenově připomene komentovaná procházka starým a novým hřbitovem staré sklářské rodiny. A procházka povede také až k bývalé továrně na výrobu lustrů Eliáška. Ale pozor, na některé prohlídky je nutná rezervace. Podrobnosti o rezervacích a časech najdete na stránkách denarchitektury.cz.
1: Festival Den architektury právě dnes začíná. Kam se vydat, kam se vypravit, tak to zjišťoval náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Tak díky za tyto tipy a ať se líbí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Boskova.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: My se teď vrátíme opět v čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Budeme vzpomínat na liberecké výstavní trhy, kam jsme vždy zajížděli s nadějí, že se nám tam konečně podaří sehnat třeba něco hodně nedostatkového. No a seriál týdne věnujeme právě 70. výročí novodobé historie libereckých výstavních trhů. Kromě výstav zboží a módních přehlídek byly vyhledávané i pro estrády s předními umělci. Patřila k nim celá tehdejší hvězdná plejáda, můžeme jmenovat Valdemar Matuška, Karel Hála, samozřejmě Milan Chladil a Iveta Simonová, bez kterých se až do roku 1984 neobešly žádné LVT. A právě na Milana Chladila zavzpomínala zpěvačka orchestra Ladislava Bareše a tehdejší manželka slavného kapelníka Květa Barešová Kunce v rozhovoru s redaktorkou Janou Švecovou.
1: My plávem kmejnu, hejnu, cejnu, vždyť je léto. Voda chladí a šimrá nám.
2: Vy jste se vlastně scházeli nejenom na zkouškách, ale ještě dlouho před zkouškami, protože vlastně jste řešili různá aranžma a to, aby byl orchestr sladěn se zpěváky. To byl vlastně i příběh Milana Chladila, který se váže k roku 1984, kdy měl na libereckých výstavních trzích vystupovat společně s Ivetou Simonovou.
3: Ano, Milan Chladil přivezl noty, přišel nás navštívit domů, s Láďou projednal, jakým způsobem se upraví aranže pro kapelu. Milan odcházel, vyšel před dům.
2: Já ještě připomenu, že to jste tehdy bydleli na Volkerově sídlišti v Liberci.
3: A najednou se ozvalo ze všech pater, je, Milan Chladil, Milane, zaspívej nám něco. Ahoj, Milane. No samozřejmě to bylo něco na Milanův mlýn. Nikdo nečekal, co udělá. On si klekl na tu dlažbu před domem. Vztáhl ruce prostě k těm balkonům nahoru a zaspíval zvučným hlasem. Vás, ženy, jsem mýval rád. Na jednou z těch balkónů začaly lítat tu kytička, tu plyšové zvířátko a velký aplaus. Takže tohle byl Milan Chladil, on měl srdce na dlani a nikdo z nás v té době bohužel netušil, že ho to srdíčko tak krutě zradí.
2: A to byla jedna vlastně z vašich posledních setkání?
3: To bylo naše poslední setkání. Potom přijela na výstavní trhy paní Simonová, doprovázel ji Karel Vlach a ona zpívala sama, byla zdrcená, ale byla velmi statečná. Odspívala to. My jsme všichni prostě měli husí kůži a drželi jsme jí palce a bylo to pro nás velmi smutné pro všechny. Takže do dneška na něj vzpomínáme a je to prostě jeden z přátel z nejmilejších.

0: Vzpomínka na Milana Chladila. No a v zítřejším posledním díle našeho seriálu Týdne o fenoménu libereckých výstavních trhů nás pozve do Technického muzea v Liberci Jiří Konvalinka, spoluautor výstavy o libereckých výstavních trzích Tady to bylo, která rozšiřuje výstavu Všechno, co jsme chtěli, která se koná v Severočeském muzeu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že se s námi užíváte i dnešní den, tedy čtvrtek 1. října, a je tady s vámi i Český rozhlas Liberec dopoledne pod Ještědem a nás čeká opět spotřebitelský servis. No a téma dnešního dílu bude zamítnutá reklamace a s ní spojený poplatek. Jestli ho platit nebo ne, k tomu už se vyjádří spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Panu Radkovi prodejce neuznal reklamaci mobilního telefonu. Aby toho nebylo dost, požadoval od něj 300 korun prý za odeslání do servisu a další náklady. Pana Radka by zajímalo, jestli je povinen takový poplatek uhradit. Pane posluchači, nejste. Je sice jasné, že prodejce určité náklady s vyřízením reklamace měl, ale jak už před několika lety rozhodl nejvyšší soud, takový poplatek by vlastně omezoval právo kupujícího na reklamaci. V případě, že by toto vysvětlení prodejci nestačilo, pošlu vám konkrétní znění rozsudku.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byl Yurt Mix ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ovšem Annie Lennox a Dava Stewarta teď vystřídají Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření. Recepty našich babiček budou dnes věnované pověrám o jídle. No a tato dvojice k tomu přidá pochoutku z Podkrkonoší kalcouský placky.
1: V našem prvním říjnovém povídání o dobrotách kuchyně našich babiček si připomeneme pověry, které měly nějakou spojitost s jídlem. Začneme pitím. Tak například, kdo jde spát žíznivý, jeho duše se odejde v noci napít a přitom snadno zabloudí, do těla se nevrátí a on záhy zemře. Jestli má pít vodu, pivo či rum, už pověra neříká. Další zase tvrdí, dopije-li někdo poslední kapku z hrnku či sklenice, vypije tak svou nebo něčí sílu. A do třetice, kdo se po někom napije z jeho sklenice, dozví se jeho myšlenky.
2: Hodně pověr najdeme o vejcích. Pokud se o nich někomu zdálo, znamenalo to klepy a mrzutosti. Mrzutostí se také dostalo tomu, kdo pálil skořápky, místo aby jedal slepicím. Kdo chtěl být pěkný, jak říkávaly naše babičky, měl jíst hodně zeleniny.
1: Na kráse také přidávala konzumace studeného jídla a studené černé kávy. Jistotu, že zkrásní měl ten, kdo na květnou neděli snědl 3 jehnědy nebo 3 květy ze žita. Řada pověr je taky spojená s chováním při podávání a konzumaci pokrmů. Například, když někomu při jídle upadla lžíce, měl přestat jíst, protože jídlo mu už nepůjde k duhu a nedá mu sílu. Kdo dával při jídle nohy křížem, tomu hrozilo uhranutí. Kdo by jedl při zvonění umíráčku, toho budou bolet zuby. Položit nůž ostřím nahoru znamenalo přivolání nouze. Kdo zvonil žící o prázdný talíř, přivolával dostavení nouzy a bídu. Kdo ujídal z hrnce během vaření, měl být věčně hladový. Stálý hlad měl mít i ten, kdo otevíral příliš ústa při jídle. Taky se říkalo, že kdo jí rychle polévku, brzy zemře. Naopak, kdo dlouho jí a mísu vylizuje, ten bude živ hodně dlouho. A nakonec pro zapamatování. Největší síla je obsažená v posledním soustu pokrmu. Proto se nemá nikomu ponechat, aby nebyl silnější než my.
2: Tak to, abychom přidali recept na něco dobrého, co nám bude chutnat do posledního sousta. Třeba něco z Podkrkonoší. Kalcouský placky.
1: Budeme na ně potřebovat 0,5 kg vařených brambor, 1 vejce, 8 deka hrubé mouky, 3 deka krupice, sůl, 2 lžíce hladké mouky, 30 deka jablkových řezů, mletou skořici, cukr, sádlo a máslo. Z uvedených přísad uděláme bramborové těsto, vyválíme placky, které poklademe krouhanými jablky, posypeme skořicí a cukrem. V polovině každou placku přehneme a kraje spojíme. Takto upravené placky smažíme na sádle, horké potřeme máslem a posypeme cukrem a skořicí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám docela příjemně utíká, 10 hodin 53 minut, za 7 minut už je tady 11. hodina, znamená to, že to bude čas pro zprávy s Ivetou Bláhovou a po 12, pardon, to bych to moc zrychlila, po 11. hodině už přivítáme hodně příjemné hosty. Těmi hosty budou ředitelka Mezinárodního festivalu Sportfilm Renata Balašová a bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Samozřejmě se budeme věnovat 29. ročníku Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm. Budeme vás zvát na hezké filmy, na doprovodný program. No a samozřejmě nás také čeká závěrečný ceremoniál. Více už po hodině 11.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Ralsku na Českolipsku se dnes otevírá nový obchod s nepřetržitým provozem. Frýdlantu se nepodařilo prodat pozemky v lokalitě Novoměstská. Obchvat Svoru na Českolipsku se pro motoristy otevře v polovině listopadu. Odpoledne bude většinou polojasno a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Lidé v Ralsku na Českolipsku můžou ode dneška využívat nový obchod s nepřetržitým provozem. V městské části Kuří vody, kde žije skoro 600 obyvatel, ho provozuje družstevní síť

0: měla minimální kupní cenu 12 milionů korun. Zájemce nabízel zhruba o 300 tisíc korun méně, nemovitost proto nezískal. O dalším postupu v rozvoji pozemku tak bude podle radnice rozhodovat nové zastupitelstvo. To vzejde z říjnových komunálních voleb.
1: Projekt města na rozvoj lokality Novoměstská počítá s vybudováním technické infrastruktury. Sloužit má pro budoucí výstavbu víc než 80 rodinných domů. Investor by měl na vlastní náklady zajistit výstavbu komunikací, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na stavbě obchvatu Svoru na Českolipsku dokončují dělníci poslední z 6 nových mostů. V části téměř 2-kilometrového úseku už je také položená část asfaltových vrstev. Aktuálně stavbaři chystají instalaci svodidel a oplocení. Obchvat naváže na 4proudovou silnici od Nového Boru. Jeho výstavba přijde na zhruba 480 milionů korun. Litevská a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou je polojasno, převážně s vysokou průsvitnou oblačností a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici na Perštíně se srazila dvě osobní vozidla, silnice sjízdná se zvýšenou opatrností. A na silnici 35 na trase Turnov Hrádek nad Nisou na výjezdu z Liberce směrem na Chrastovo, dejte pozor, stojí tam u krajnice porouchané osobní vozidlo, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pojďte s námi do kina, už za chvíli vás budeme zvát na nadcházející 29. ročník mezinárodního filmu sportovních filmů Sportfilm. Liberec přiveze 50 filmových projekcí, výstavy, besedy, přednášky na téma mentální zdraví a gala večer vysílaný Českou televizí, kde budou oceněny vítězné filmy. V čem je právě ten letošní ročník výjimečný, které známé osobnosti se představí? To probereme s ředitelkou festivalu Renatou Balašovou a Martin Koukal nám pro zradí, jak se cítí v roli moderátora a porotce. Tak se zváni a já vám popřeji hezký poslech.

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Je tady s vámi dopoledne pod Ještědem a možná pokud jste projížděli Libercem a nebo jste procházeli, tak jste najednou zjistili, že se na vás plakátů dívají táta a otec Trojanovi, Ondřej Trojan a Josef Trojan. Tak jste možná přišli blíž a zjistili jste, že to jsou takové známé tváře 29. ročníku Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm. Tak ve kterém filmu je uvidíme, nejenom o tom si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou ředitelka Mezinárodního festivalu Sportfilm Renata Balašová a také bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukala. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Jsem moc ráda, že jste pozvání přijali, tak já ještě samozřejmě musím představit ještě jednou mistra světa v běhu na lyžích Martina Koukala. Vy toho máte za sebou opravdu hodně, to bychom tady asi seděli hodně ještě dlouho, ale já možná připomenu, vaším velkým úspěchem je titul mistra světa v běhu na 50 km volnou technikou na mistrovství světa ve Val di Fiemme v roce 2003. Byl to zároveň první titul mistra světa v běžeckém lyžování v historii samostatné České republiky, no a potom bronzová medaile z mistrovství světa v Oberstdorfu v roce 2005 v tým sprintu, bronzová medaile z olympijských her ve Vancouveru v roce 2010 ve štafetě s Martinem Jakšem, Lukášem Bauerem, Jiřím Magálem. Ovšem po olympijských hrách ve Vancouveru jste opustil reprezentační družstvo a spolu se svým trenérem a servismanem Branikem jste se už potom věnoval dálkovým běhům. No a hlavně seriálu dálkových běhů FIS Marathon Cup, kde jste dosáhl na celkové třetí místo. Ovšem, vy jste v roce 2014 kariéru profesionálního běžce na lyžích ukončil. Je to tak? Je to všecko? Souhlasí to?
1: To se tak věkem děje. Ta kariéra není nekonečná.
0: Samozřejmě. Tak ale musíme říci, že vy jste se také zúčastnil 3 horolezeckých expedic Huascarán a potom také Kanče Čunga, teď jestli to říkám Čunga, dobře.
1: Tam jsem byl jako trekář a pak v roce 2004 jsme byli s Radkem na vrcholu Čoju bez kyslíku tenkrát. Hmm. To je 6. nejvyšší hora, 8201 metrů. No.
0: Radek Jaroš, tak třeba si vás ještě jednou oba dva pozveme a bude to na další kapitolu našeho povídání. Ale teď, jak jste se dostali ke spolupráci právě s ředitelkou Mezinárodního festivalu Sportfilm Renatou Balašovou? Jak to vyplynulo?
1: To možná nechám na Renatu. To je...
2: Já řeknu naši historii, protože ta je poměrně dlouhá. Já jsem začínala jako manažerka Aleše Valenty, olympijského vítěze, a pracovala jsem i jako PR pro svaz lyžování. A v té době samozřejmě Martin byl pro nás obrovská hvězda, všichni jsme obdivovali a byl všude v televizi, takže samozřejmě jsme byli kamarádi a věděla jsem, že bydlí v Liberci, a protože jsem byla původně z Liberce, takže když jsem se nastěhovala zpátky, ta shodou okolností do stejné ulice Chilčického u Rady a začali jsme být ještě s Lucí Hrstkovou vlastně sousedy a kamarádili jsme se víc. A protože Sportfilm před 6 lety byl opravdu v plenkách a byl covid a vídali jsme se jenom na těch procházkách, tak najednou vzniklo to, že Lucka Hrstková a právě Martin Koukal byli první, kteří mi z těch sportovců, podotýkám zdarma, začali pomáhat s festivalem, takže moderovali a pak už prostě jsou takové stálice festivalu.
0: Hmm. A jakou roli tady máte v tomto ročníku, pane Koukale?
1: Tak já moderuju ten program dnešní odpolední, který je v Jedličkově ústavu, a tam jsou 2 úžasné filmy, takže já budu provádět tím odpoledním částí toho festivalu.
0: A můžete nám představit tyto 2 filmy, anebo k tomu se dostaneme hned po písničce v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále ředitelka Mezinárodního festivalu Sportfilm Renata Balašová a bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Já jsem vás trochu, pane Martine, přerušila, protože to by bylo škoda, abychom věnovali jenom pár vteřin těm filmům, které se dneska budou promítat v Jedličkově ústavu.
1: Tak dneska v Jedličkově ústavu budou dva filmy. Prvním je Cesta do neznáma. To je, řeknu, vizuální film o skotském cyklistovi, který v průběhu tuším 8,5 let se rozhodl, že vyjede na kole všechny vrcholy, které mají víc než 3000 stop a je jich tuším 282 po Skotsku. A je to opravdu hodně z GoPro a záběry na tu skotskou přírodu, takže tam se moc nemluví, je to spíš o té audio, no, o tom vizuálu, o té kráse té přírody. A druhým filmem je film Neporazitelní. To je úžasný film český. Hrají v něm Hynek Čermák a Ivan Trojan a je to o, řeknu, parahokeji. Úžasný téma a úžasný film.
0: Musím říci, já jsem na filmu byla a bylo to opravdu hodně dojemné, ale co se mi tam líbilo, byl tam i hodně černý humor. Dal by se říci, možná pro někoho nekorektní, ale myslím se, že si to ti tvůrci i herci náležitě užili.
1: Tak já jsem měl historicky možnost se potkat i s paralympionikama a řeknu, oni, většina z nich má opravdu ten humor drsnej a mezi sebou to, co si dělají za forky, tak si myslím, že kdybychom to udělali my zdraví jim, tak nás zavřou.
0: Tak ale ono součástí projekce asi bude i beseda s režisérem snímku.
2: A to bude, jestli můžu doplnit, to bude následovat až v sobotu, protože my Neporazitelné ještě vlastně uvádíme ve 14 hodin ve Vratislavických desítkách v hlavním sále. A tam bude právě hostem Dan Pánek, režisér, potom představitel jedné z hlavních rolí Tomáš Havlínek, protože ten právě hraje toho handicapovaného sportovce, což je opravdu zajímavý příběh. Byl to bankovní úředník, sportovec a bohužel díky přepadení vlastně došlo k amputaci nohy a přes deprese a opravdu jako hledání nového smyslu života se dostal k parahokeji. Stal se pak kapitánem reprezentace naší české. No a tam vidíte tu cestu, jak se zbližoval s týmem, jak to vlastně je, jak k tomu přistupují sami tyhle handicapovaní sportovci. A myslím si, že právě úloha trenéra Ivana Trojana je absolutně jako na Oscara, je opravdu jako fantastický v tomhle filmu.
0: Byl tam skvostný. Ostatně skvostný byl i Hynek Čermák. Myslím si, že si tam asi všichni dodatečně dobře sedli. Tak dalším Žalízkem v ohni nebo dalším českým snímkem je Dream Team.
2: Ano, Petr Kolečko, Dream Team, to je trošku z jiného vlastně soudku, i když to vypadá, jako když je to stejné téma, handicapovaný sport, ale to je vlastně převzatá reálná událost, která se opravdu stala, kdy vlastně španělský tým parabasketbalistů si opravdu vlastně nafejkoval handicapované sportovce a pak vyhráli paralympiádu. A tohle to samozřejmě vzal to téma Jakub Prachař a Petr Kolečko, udělali společný scénář, protože už dva roky o tom filmu mluvili, než byl natočený a užili si už jenom ten vývoj a pak to natáčení, kde hlavní roli hraje vlastně úžasný herec Hoffman, tak to je další skvělá věc.
0: Jde o mentálně handicapované sportovce a musím říct si tady opět, že film se povedl. A těch filmů je opravdu hodně z mnoha koutů světa a o tom si budeme povídat s našimi hosty už za chvíli.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále ředitelka Mezinárodního festivalu Sport Film Renata Balašová a bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. No, já tady koukám, pane Koukale, tady do toho přesně na té webové stránky Sportfilmu a myslím si, že to je takový švédský stůl. Je toho tolik těch filmů, tak teď už nebudeme ztrácet čas a pozvěte nás. Klidně můžeme den pod ní a kde všude se bude promítat. Paní ředitelka nebo pan Koukal?
1: Tak dneska jsme teda říkali, že Jedličkův ústav, kde bude Martin Koukal, no a zítra přebírá Žezlově v Ratislavických desítkách komentátor České televize Tomáš Budka a bude provádět vlastně celé 3 dny. Tam máme projekce v Igikině i v hlavním sále. A určitě bych zítra vypíchla v pátek v 8 hodin večer českou premiéru filmu, který měl světovou premiéru na Berlinále letos, takže opravdu jako na velké úrovni film, filmařsky i emocionálně. A jmenuje se Hazel 85, což vám nic neřekne, ale když řeknu zápas Liverpool a Juventus v Bruselu 1985 a tragédie, při které zemřelo 39 vlastně diváků a přesto se ten zápas nakonec hrál, tak my jsme získali hraný film, který je doplněný historickými vlastně záběry a je to z pohledu 25-leté PR manažerky starosty města Brusel. Takže vidíte zákulisí, co se dělo v té době, když vlastně umírali lidé a hráči museli jít hrát. Tam třeba byl Platini v té době a tam vidíte v záběrech prostě, že se vlastně spouzeli hrát po takové tragédii, protože ta tragédie se nejdřív stala a pak byl zápas, což málo kdo ví. Ten film je fantastický, ta atmosféra se na vás absolutně jako přenese, takže určitě zítra o 8 hodin Bratislavské desítky Hazel 85. No a sobota, už jsme říkali ty neporazitelné. Samozřejmě pík je Alberto Tomba. Tam bohužel máme jednu takovou špatnou zprávu. Bohužel nepřijede Alberto, omluvil se, ale my jsme udělali adekvátní náhradu a Lucka Hrstková pozvala Tom Banka. Říkala, že Tomáš Bank, bývalý trenér Ester Ledecké, v současné době vlastně ředitel jedné výrobní lyžařské značky, tak říkala, že s ním samozřejmě se znal a že si hodně často říkali, že Tom Bank, že je prostě nějaká přesmička. A takže budou vyprávět vlastně o zážitcích s Albertem Tombou a film je také v české premiéře. Nesmíme zapomenout na Nepeli, o krasobruslaři. Nepelovi jsou 2 filmy letos na stejné téma. Jeden se jmenuje Šampion a druhý Nepela. Oba jsou skvělé.
0: Ale v čem se liší?
1: V pohledu samozřejmě a jeden zachycuje delší časové období a jeden kratší. Ale myslím si, že výkony všech jako 4 hlavních jakoby, představitelů obou filmů jsou fantastické. Nedá se to vlastně srovnat.
0: Ani. A jedním z představitelů je právě Josef Trojan.
1: Pepa Trojan, který je na našem vlastně vizuálu a my jsme tak trošku pomyslně postavili v bitvě o filmový trůn otce a syna. Takže Ivan Trojan s neporazitelnýma bojuje proti Nepelovi svého syna Pepi Trojana. Takže jak to dopadne, to se můžete dozvědět 3. října v sobotu od 8 hodin v přímém přenosu na Prima Sport, protože gala večer z divadla Fikšaly se bude živě přenášet a tam bude mnoho hvězd, jako Lukáš Krpálek, wimbledonský vítěz Jan Kodeš, a bude tam Pavel Kuka, protože hned 2. den v neděli budou mít prezentaci svého filmu Stříbrná cesta, která je o Euro 96, tam vyhrála ta partička Nedvěd, Berger, Poborský, to všichni si pamatujeme.
0: I my, i já, která zas to tolik nesleduju, ale opravdu tohle to jsou hodně zvučná téma, ten jména, která rozhodně rezonují. Ale z kolika států se vlastně přihlásili filmaři?
1: No, letos je úplný rekord, protože máme 490 filmů a z 94 zemí světa. A já jsem si našla, kolik je zemí vůbec na světě. Je to přibližně nějakých 180 až 185, takže my vlastně z poloviny světa máme soutěžní snímky.
0: A vybrat ty nej, to si myslím, to musí být strašná práce.
1: Hrozná práce. Bolej vás oči, záda, všechno, na čem sedíte, ale je to fantastický zážitek, protože ty emoce jsou všude.

0: Dívat se na program sportfilmu Liberec, to je jako dívat se do jídelního lístku a nemůžete si stále vybrat, ale můžete, nepředspěte se, navíc budete mít hodně široký záběr. Dívám se třeba na Aslan Bumber, životní příběh ugandské boxerky Julie Aluyo, který se také promítá, nebo Ženy z jiného světa, dokument sleduje volejbalovou trenérku Alexandru Campedeli, příběhy sportovkyň z Iránu a Pakistánu. Před malou chvílí mi naše hosté, ředitelka Mezinárodního festivalu sportfilm Renata Balašová, bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal, sdělili, že často v závěru lidé pak si řeknou, kde ten film tedy můžeme vidět, a vy jim odpovíte, ale vždy to přece bylo na tomto festivalu, tak abychom náhodou něco nepropásli, kde všude se tedy ještě jednou bude promítat.
1: Tak bude se promítat dnes v Jedličkově ústavu a v Rose v komunitním centru, pak v IGI, kině ve Vratislavicích, v hlavním sále Vratislavických desítek a zároveň potom ještě v kině Radnice, což bude celá neděle patřit Jablonci Radnice před dalším partnerem.
0: Dobře, a potom jsou tady také ty ozvěny sportfilmu.
2: Tak každý rok vlastně vyjíždíme s těmi nejlepšími filmy vlastně po České republice. V různých městech děláme festivalové ozvěny. To znamená, příští rok zase objedeme s těmi filmy, které uspějí v letošním ročníku. A samozřejmě se těšíme na to, že příští rok bude jubilejní 30. ročník a už konečně budeme v kině Varšava, takže hlavním sálem příštího ročníku 30. bude kino Varšava. A když říkáte o tom jídelním lístku, tak samozřejmě divákům nebo posluchačům bych doporučil www.sportfilm.cz, tam je kompletní program a to důležitý je, že pro děti a studenty je vstupné zdarma a pak jednotné vstupné na film je 150 korun a celofestivalový pas, kde můžete navštívit všechny filmy, všechny projekce, je za 600 korun. Takže si myslím, že se to určitě vyplatí, protože některé ty filmy jsou opravdu jedinečné a moc jiných možností, kde je vidět, mít nebudete.
0: Určitě. Já si tak říkám, pokaždé se těším i na filmový festival v Karlových Varech, pokaždé se těším i na znělku, co si zase tvůrci vymyslí za znělku, ale vy máte také hodně zajímavou znělku a to musíte zmínit, protože je spojená s velice známým jménem.
1: Ano, my jsme zažili v loni takovou kuriozní situaci. Ředitel sportfilmu na Floridě, Liston Bouchet, je náš kamarád a tři roky nám říká, že nám přiveze velké hollywoodské hvězdy syna Michaela Douglasa Camerona a Edwarda Filiponata, což je nový takový Leonardo DiCaprio. Nechtěli jsme tomu moc věřit, ale pánové se tady v loni ukázali, strávili celý týden na festivalu, chodili po besedách, uvedli svůj sportovní film, dostali čestné uznání a asi největší pecka bylo, že nám nabídli, že zdarma se nechají natočit na znělku festivalu. Jsme se trošku zhroutili, protože to znamená natočit opravdu jako film, kde třeba ve Varech může stát pár milionů taková znělka. No, nakonec jsme znělku natočili, měli jsme na to 4 hodiny a zrovna v ten den na Ještědu bylo takové počasí, že si to neumíte představit. Bylo to ve stejném termínu, jako jsme dnes, co do okolností, a letos bychom mohli být téměř v plavkách a v loni jsme byli normálně ve sněhu. Hřemělo, pršelo, byla strašná zima, vítr a takhle na Ještědu vznikla znělka s Cameronem Douglasem a s Edwardem Filiponátem a doprovodila je Dýna Štěrbová, legendární česká horleskyně, první česká nebo československá žena 8000, která je 85 let a byla s nimi na tom natáčení.
0: Tak tu pointu asi nebudeme prozrazovat, nebo můžeme?
1: Nemůžeme prozradit, ale můžeme odkázat na náš Instagram, protože my jsme se rozhodli, protože ta znělka je fakt skvělá. Tak se na ní všichni můžou podívat od včerejška už na Instagramu.
0: Je opravdu velice zdařilá a velice vtipná. Na závěr, proč bychom měli právě navštívit sportfilm, festivalové filmy se sportovní tématikou?
1: Tak už jenom proto, že Liberec je město sportu, máme tady hodně fanoušků i aktivních sportovců a ty filmy jsou jedinečné a nikde jinde je neuvidíte.
2: Já si myslím, že sport je super téma a ty filmy na tom festivalu jsou rok od roku lepší, kvalitnější a ta sportovní tématika do těch filmů proniká už dneska neporazitelný prostě je to už opravdu dílo hodný ocenění i na klasických českých lvech.
0: Říká bývalý český reprezentant a mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal, který zde byl také s ředitelkou Mezinárodního festivalu Sportfilm Renatou Balašovou. Tak tvůj, ať se to všecko vydaří, ať se to všechno líbí a příští rok, to bude 30. ročník, se na vás opět budu těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra to také bude tak trochu o filmech, protože, nebo spíše o kultuře, městské divadlo, ale také kino v Novém Boru letos slaví sté výročí od svého vzniku a historické milníky, impozantní budovy, která na začátku sloužila jako kino i divadlo zároveň, si připomeneme zítra hodinu před polednem, a to s jednatelkou společnosti Kultura Nový Bor SRO s Ilonou Rejholcovou.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Pro dokonalé vyčištění zrcadla bez šmouch skvěle poslouží obyčejný ocet s teplou vodou, který spolehlivě rozpouští mastnotu i zaschlé kapky. Pokud po ruce ocet nemáte, můžete použít vychladlý silný černý čaj, který má podobné čistící účinky a zanechá povrch perfektně čistý. Tradiční metodou pro následné leštění zrcadel je použití zmačkaného novinového papíru, který na rozdíl od běžných hadříků nezanechává žádné chloupky. Vyhněte se krouživým pohybům, které mohou nečistoty spíše rozmazat než odstranit. Mnohem účinnější je čistit zrcadlo rovnými tahy, buď svisle nebo vodorovně. Jestliže vaše zrcadlo časem ztratilo svůj původní lesk, pomůže ho obnovit voda s trochou bramborového škrobu. Skvělým trikem do koupelny je navíc obyčejná pěna na holení, kterou můžete na sklo nanést a rozetřít do sucha, čímž zrcadlo dlouhodobě ochráníte před nepříjemným mlžením.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jestli pak víte, že má dnes svátek Igor, a když řeknu Igor Hnízdo, možná si okamžitě představíte Jana Třísku, který se zahrál učitele ve filmu Obecná škola. V roce 1991 jej natočil Jan Svěrák podle scénáře svého otce Zdeňka Svěráka. Napsal jej jako autobiografickou vzpomínku na dětství a vytvořil také jednu z hlavních rolí, postavu podle svého vlastního tatínka. Ve snímku je zachyceno krátké euforické období po druhé světové válce a mnoho méně či více úsměvných historek dětí navštěvujících chlapeckou obecnou školu. Film se stal populární u kritiky i fanoušků a byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. No a teď nám ho připomene ve vysílání Českého rozhlasu Liberec následující sestřih.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
2: Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
1: Jak se jmenuješ, chlapče?
2: Rozenheim.
1: Jdeš pozdě, Rozenheime. Víš o tom?
2: Wofo.
1: O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání pod oknem.
2: Jsem nebyl já.
1: A dvě za lhání.
2: Více nesmíš, se řekne doma.
1: Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945.
3: Samčí a samičí květy na jedné rostlině je taková rostlina jedna. Makovče, aspoň mi tu nehvízdej, buď tak laska. Taková rostlina je například bříza, líska nebo okurka. Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
4: Neolizujte železné zábradlí. Neolizujte ani namrzlé kliky dveří. Konec vaše.
0: Rudolf Hrušinský, Daniela Kolářová a Jan Tříska, to jsme si osvěžili krásný film Obecná škola. Za chvíli už je tady čas na polední zprávy, po zprávách už Filip Majsl a písničky na přání. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra po 9:00 se na vás opět budu těšit.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Budova Sklo Exportu v Liberci už brzy připadne Libereckému kraji. Střední škola gastronomie a služeb v Liberci dnes poprvé otevírá novou školní jídelnu. Pošta v Dubé bude od zítra opět otevřena, převzal nový provozovatel. A odpoledne bude většinou polojasno s teplotami do 24 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Liberecký kraj už brzy do svého vlastnictví získá budovu Sklo Exportu v Liberci. Stát na něj za to převede, že kraj ze svého rozpočtu platil výstavbu výjezdového centra pro hasiče, záchrannou službu a policii v Turnově. Celkem má kraj získat náhradu nemovitý majetek v hodnotě 95 milionů korun, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: A to vyrovnaná je budova Sklo Exportu, pozemky pod parkovištěm na Výbřeží a budova bývalého finančního úřadu v Jilemnici. Město by tento objekt si od Libereckého kraje nárokoval a ta částka, která bude za ten finanční úřad vyčíslena, tak bude navýšení kapitálu v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici.
0: Součástí dohody je také převod budovy bývalé hygienické stanice v České Lípě, kterou chce kraj využít pro

0: je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
1: Stavba jídelny ve škole na Králově Háji vyšla na zhruba 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využít poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech. Pobočka v novém režimu Pošta Partner zůstává na stejné adrese a nepřijde o žádnou z běžných služeb. Otevřena bude každý všední den dopoledne v pondělí a ve středu až do 18. hodiny. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismain. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let.
2: Počasí.
1: A odpoledne čekejme většinou polojasné s převážně vysokou průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné poledne 1. října a to se nám to dneska hezky sešlo. Máme Mezinárodní den kávy a také Mezinárodní den hudby. A vy máte v té následující hodině vlastně ideální příležitost oba dva dny, ty významné dny samozřejmě, oslavit. No a k tomu můžete slavit také narozeniny Jiřího Suchého, na ty si jistě vzpomeneme. A věřím tomu, že nezapomeneme ani na 7. výročí úmrtí Karla Gotta. Písničky na přání začínají. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Krásné, časné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, máme 7 minut po 12. hodině. No a v tuto chvíli opravdu platí, že jaké si to uděláte, takové to máte, protože nám začínají písničky na přání. A já věřím tomu, že s vaší pomocí to odpoledne bude opravdu krásné. Tak tedy do písniček na přání můžete volat na číslo 22 155 37 22 anebo posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Já se na vaše přání moc těším, ještě rychlý pohled do kalendáře 1. října. Svátek má Igor.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Ano, třeba i ten. Já samozřejmě Igorům přeju všechno nejlepší a věřím tomu, že i na ně přijde v této hodině řada.
2: A

Andělské oči neboli Angel Eyes, no a samozřejmě švédská skupina ABBA, s tou jsme vstoupili do písniček na přání 12 minut po 12. Shodou okolností do Českého rozhlasu Liberec zavolal pan Václav z Ruprechtic, vybral Karla Gotta, my jsme tedy společnými silami vylovili z archivu vlastně první hit Karla Gotta Oči má sněhem zaváté, jako takovou vzpomínku, vzhledem k tomu, že dnes si připomínáme 7. výročí úmrtí Karla Gotta. No a tuhle písničku pan Václav posílá paní doktorce Hradilové, její sestřičce Lence a asistentce Vlastičce.

0: Tak takhle to tenkrát začalo. První hit Karla Gotta Očima sněhem zaváté. Tu písničku naspíval v době, kdy nastoupil do divadla Semafor. Mimochodem, autorský se pod ní podepsal také dnešní narozeninový oslavenec Jiří Suchý. To bylo v roce 1963, no a o rok později, tedy v 64. už Karel Gott vyhrál svého prvního zlatého slavíka. Teď už ale pojďme pokračovat v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec se nám dovolala jiná stálice, paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, takže písnička bude pro úplně všechny známé přátelé, co si dáváme hrát. A bohužel teda Gabo Zelenaj hlásí, že se nedařilo ani národnímu týmu, ani bílým tigrům. Všechno bylo takový smutný, ale moji chlapi se zvednou a určitě jim to bude.
0: Přesně.
1: Není všem dnům konec.
0: Jak se říká, nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali, že?
1: Ano.
0: No, vy jste se rozhodla, že chcete od něco slovenského, nakonec padla volba na kapelu Elán a prý něco svižného, tak vzhledem k tomu, že do výplaty je daleko, tak jsem si dovolal vybrat písničku Aj keď bez peňazí. Já vám přeju, Šárko, krásný den, děkuju za zavolání a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naslyšenou.

Slovenská skupina Elán, a i keď bez peňazí, 8 minut před půl jednou. Doufám, že jste na tom ještě se slovenským jazykem. Dobře, protože my v něm budeme pokračovat. Napsal nám pan Miroslav, který ve svém e-mailu uvádí. Sice mám dnes narozeniny já, ale písničku bych chtěl nechat zahrát všem, kteří mi dnes popřáli a udělali mi tím radost. Moc děkuji. A písnička bude od Petra Nadě, a i tak jsme stále frajery. No pane Miroslave, vy jste se tak trochu odbil, a to nesmíme dopustit, takže všechno nejlepší i od Českého rozhlasu Liberec. A co si budeme povídat, já mám Petra Nadě rád, takže se na té písničce také rád přiživím. Hezky to samozřejmě oslavte.

Českého rozhlasu Liberec zavítal pěvec, kterého otec, co by velký milovník antiky, pojmenoval po řeckém bůžkovi lásky Eros Ramazzotti. Mimochodem, tenhle hudebník dosáhl celosvětového úspěchu, a to i navzdory tomu, že prakticky neumí anglicky ani koukat, a hudbu se naučil sám. On se tedy snažil dostat na hudební konzervatoř, ale u přijímacích zkoušek neuspěl, a tak je samouk. Jenom když je někdo dobrý, tak to prostě neschová. My budeme pokračovat dál v písničkách na přání a tentokrát nás čeká ryze česká hudba. Napsala nám paní Jana, která poprosila o písničku od Hany Zagorové a Štefana Margity Svítíš mi v tmách, a posílá ji všem, kteří poslouchají Český rozhlas Liberec a kteří dnes slaví svátek anebo narozeniny.

Hanna Zagorová, Štefan Margita, Svítíš mi v tmách. To byla písnička, která letěla ke všem jmeninovým a narozeninovým oslavencům a jedním z těch narozeninových oslavenců je dnes také divadelník, hudebník, textař a spoluzakladatel legendárního divadla Semafor, Jiří Suchý. Mimochodem, asi to není úplně náhoda, že před 24 lety, přesně na den 1. října 2002, Jiří Suchý pokřtil také nově otevřené divadelko Jonáš v městské besedě v Plzni. My panu Suchému samozřejmě alespoň na dálku přejeme všechno nejlepší. A co by to bylo za oslavu narozenin bez téhle jeho písničky?

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovím povědět nesvedem, věř, že kotě,

Jedna ryze narozeninová pro Jiřího Suchého od Jiřího Suchého 9 minut po půl jedné. V Českém rozhlase Liberec pokračujeme v písničkách na přání, napsala nám paní Helena, která by chtěla zahrát pro maminku od skupiny Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Je to její oblíbená, tak pro zlepšení dne. No, maminka má očividně vytříbený hudební vkus.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Fall in Love with a Dreamer. V českém znění S tím bláznem si nic nezačínej, Marie Rotrová, Pavel Bobek. 3:45 pokračujeme dál a do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec napsala paní Hana. Vzpomněla jsem si, že už jsem dlouho neslyšela song Fox on the Run od skupiny Sweet, tak prosím zahrajte a posílám všem, hlavně liškám. Ta poslední část věty mi připadá tedy jak šifra, kterou se mi nepodařilo rozluštit, ale proč ne, tak tedy hlavně liškám Fox on the Run.

Tak jsme v samotném závěru písniček na přání v Českém rozhlase Liberec trochu přitvrdili. Sweet Fox on the Run, tedy v samotném závěru, to není tak úplně přesné, protože nám dorazil ještě jeden e-mail a na poslední chvíli zavolal pan Petr. Pan Petr si vyžádal Lucí Vondráčkovou Vítr. Tahle písnička bude úplně na závěr této hodiny. Před ní si dáme ještě o Karla Gotta. O toho si napsala paní Sylvie, která nejenom, že vzpomněla, že dnes si připomínáme 7. výročí úmrtí Karla Gotta, ale že dnes je také Mezinárodní den kávy a proto celkem stylově vybrala písničku Kávu si osladím. To je docela trefné, bych řekl. No a s touhle písničkou se s vámi také rozloučím, protože za malou chvíli dostane slovo Alex Minářová společně se svým hostem, hercem Romanem Zachem. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou. Love you.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Ceny nafty a benzínu ode dneška reguluje vládní cenový strop. O jablonecké pamětní medaile se bude v dražbě ucházet celkem 14 lidí. Lidé dnes mohou v Liberci navštívit dvě akce paměti národa o poválečném pohraničí a odpoledne čekejme většinou polojasné s teplotami do 24 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, za naftu 48 korun a 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
5: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
6: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
6: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
4: Do dražby pamětních medailí v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 14 zájemců. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Celkem 110 medailí vzniklo ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Je na nich vyražena budova bývalých

0: Jsou to příběhy odsunutých Němců nebo obyvatel, kteří tu směli nebo museli zůstat nebo sem do našeho regionu přišli.
1: Po filmu bude následovat debata s badatelem Ivanem Rousem. Rusko pokračuje v každodenních útocích na Kyjev. Na ukrajinskou metropoli dnes mířila už asi stovka proudových dronů. Kvůli úderům na ukrajinskou energetiku se země znovu potýká s dlouhými výpadky elektřiny. Počasí. A odpoledne čekejme většinou polojasné s převážně vysokou průsvitnou oblačností. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme dnes mezi 16 až 19 stupni. Vítr fouká mírný jihovýchodní, na horách a ve Frýdlantském Výběžku je čerstvý. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině, odpoledne ale začne slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor, se aktuálně dávejte v ulici Palachova v Liberci, tam se srazila dvě osobní auta, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností, na místě je policejní hlídka. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
3: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, Alex.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holandu na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky se říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek, tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst. Když jsme byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, takže to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak. No. Takže musíme se zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude určitě.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot, teď jsem úplně zapomněl. Jo, jestli na sebe dávám pozor, no a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no, takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivý, ale nemusím ještě asi dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně já jsem pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient. Jako no.
0: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. přeji vám, abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně. A to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Učili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kdy jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takovej můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe, no je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipólem?
1: Nějaký hajzl, jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem to řekla, jsem to neřekl. Vysílání, takže nic, jo, nic
1: takže
0: se mi přihávat
1: nebude. No, nějakého jako, takového paznechta prostě, nějaký jako, nevím, možná zločince, ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho,
1: uvidíme,
0: co z toho bude. Nicméně vy se jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem si to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání, prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí, jako z těch složek, možná jako nějaký kolega, nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to, okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky, a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju. Teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju. Ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuju a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci, a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než mu to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám, tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo, teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já.
1: Nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé. Jako.
0: Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě ano. Divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo. Jako, že mi někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMS-ka, já to vůbec nemám napsaný. Nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi. Což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: No tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě uslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako natklovaná je hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsaný tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako, protože tam opravdu tam tak Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím vy, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, a kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelnou Brooklynu, odpověděl jste. Děkuju. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Let's a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty Damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti z té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají. Jako. A někdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako, a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plný entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace, že jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je, tak tady si říkám, proč to nejde tak rychle a vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych právě jako abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Syn, ano,
0: Prokop Zach je zkrátka herec.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, i když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné. Tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu.
0: Alchymista Archivald ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky, no. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý v podstatě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná. Asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou.
1: Kdyby
0: proč
1: náhodou.
0: Se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten... Myslím, že to nejsem jediný. Jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete. Nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně vy vidíte, znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jsem mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, si koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu po takových pauzách a dělám jako, že si za mě co hledám, jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky a zase zmizím, no. Takže takhle to mám.
0: Přibližuju se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom dvě minuty.
0: Máme dvě minuty, zrychli, tak
1: zrychli
0: šup,
1: úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, uží si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Propotím košily. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti
1: jo,
0: a měl
1: jako,
0: premiéru.
1: Jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví a já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo a já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimopražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju a v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze, nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká, pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky, nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá, ty já musím být rychlej, už se blíží k mikrofonu, pozor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve Frýdlantském výběžku začnou první práce na zajištění pitné vody kvůli polskému dolu Turów. Základna hasičů v novém výjezdovém centru v Turnově ode dneška v provozu. Autonehoda Filipa Turka nebyla podle policie trestným činem. A zítra čekáme převážně velkou oblačnost, která večer bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. 400 milionů korun z fondu Turów získá Frýdlantská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve Frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
2: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Dědřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
0: Všechna 4 opatření mají být na Frýdlantsku hotová do roku 2029. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes může teploměr ukázat až 25 stupňů. Zítra se hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů a v neděli až 23. Profesionální hasiči v Turnově dnes začínají využívat novou základnu v integrovaném výjezdovém centru. V areálu v části Vesecko vznikly 3 základny. Kromě hasičů budou sloužit taky záchranářům a dopravní policii. Stavba základny stála 265 milionů korun. Většinu nákladu zaplatil Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra na stavbu přispělo 100 milionů korun. Centrum má pro záchranné složky výhodnou pozici, říká krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec.
3: My zde vlastně budeme mít jednotný výjezd a hlavně rychlý přístup směrem na rychlostní komunikace, ať už je to dálnice D10, ať je to opravdu silnice 1/35 či silnice 1/10. Ale zároveň zůstáváme vlastně v těsné blízkosti města Turnova, do kterého můžeme zajet.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V ulici Bedřicha Igrmana v Novém Boru se srazila dvě osobní auta. Sízně to tam je s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné a hlavně pohodové čtvrteční odpoledne. Dnes je velký den pro Národní park České Švýcarsko, který dostal novou protipožární techniku. U toho byla kolegyně Daniela Pilařová a my se s ní za malou chvíli spojíme. Pak se spojíme také s regionálním stopařem Motosport Boskov. Vyráží na jubilejní 100. ročník motocyklové šestidenní v Portugalsku a u toho Jaroslav Hoření nesmí chybět. Čeká nás také velmi pikantní rubrika, co v učebnicích nebylo. Dnes o nejpálivějších papričkách a pikantní bude svým způsobem také dětská anketa dnes o paroží. Co o tom děti mohou vědět? Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: V Českém rozhlase Liberec Jiří Korn, ještě tě máme plnou náruč. My máme, dá se říci, plné vysílání kolegyně Daniely Pilařové, která zavítala do Českého Švýcarska. Správa Národního parku České Švýcarsko totiž dnes dostala protipožární techniku za více než 3 miliony korun. Ta má pomoci strážcům parku a hasičům při detekci a hašení požáru v chráněné oblasti. Mají teď k dispozici novou čtyřkolku a robotické vozítko, které se ovládá na dálku, a podrobnosti má už zmíněná reportérka Daniela Pilařová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, je to tak. Nové vybavení předal řediteli parku Petru Křížovi ministr životního prostředí Igor Červený. Ze strany motoristé sobě speciální čtyřkolku, za kterou se dá třeba zapřáhnout vozík a do ní umístit vybavení na hašení požáru anebo pro převoz osob. A robotické pásové vozítko věnovali správě parku soukromé firmy v rámci širší podpory národních parků, na které ministerstvo životního prostředí pracuje. Ustanovilo proto speciální pracovní skupinu, která bude soukromý sektor s žádostmi o peněžní nebo materiální podporu pro české národní parky oslovovat. Její další agendu přiblížil ministr Červený.
2: Ta komise vzniká na základě skutečnosti, kterou jsem pochopil zde v Národním parce České Švýcarsko. To znamená, kde jsem skutečně viděl, kolik toho mrtvého suchého dřeva tady je, a to je skutečně palivo pro ty požáry. Ta komise není od toho, aby vymyslela, jak veškeré to dřevo odvést, tak jak občas tvrdí ekologické spolky. To je nesmysl. Tam to množství musí zůstat, ale v nějakém přiměřeném míře.
1: A já ještě dodám, že v čele pracovní skupiny stanul bývalý generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Z jejich závěrů má vzniknout akční plán, se kterým potom ministr seznámí vládu České republiky, aby bylo možné závěrům popřípadě přizpůsobit legislativu.
0: A dostal Národní park České Švýcarsko jen techniku nebo ještě něco jiného?
1: Dostal ještě peníze, přes 1 000 000 korun. Použije je na rozšíření stávajícího dronového vybavení. Teď má v terénu 2 stacionární drony v dokovacích stanicích, které ovládají strážci parku na dálku. A když je sucho nebo hrozí nebezpečí požáru, pravidelně s nimi ráno a večer létají. A drony jsou samozřejmě vybavené termovizemi, aby bylo možné detekovat sebemenší změny v teplotě krajiny, třeba takový začínající oheň nebo kouř. Já ještě dodám, že dálkově ovládané vozítko se jmenuje Hektor, pohybuje se na pásek a má takovou sílu, že je schopné za sebou utáhnout i zabržděné auto, anebo 25-tunovou hasičskou cisternu, je to vyzkoušené, je vybavené kamerou, proudnicí na hašení vody a jeho operační dosah je zhruba 300 metrů.
0: Takovéto pozitivní zprávy nám z Českého z Švýcarska přinesla naše reportérka Daniela Pilařová. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jubilejní 100. mezinárodní motocyklová soutěž. Šestidenní letos startuje 8. října v Portugalsku. A v soutěži klubových týmů bude mít zastoupení i náš region, konkrétně Boskov na Semilsku. Malá obec, kde mají motocyklové enduro ve velké oblibě. Ještě než se vypraví na cesty, zastihl několik členů regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z klubovny Boskovské Sokolovny, z klubovny, která je ozdobená úspěchy zdejších závodníků. A já tady tři soutěžící mám: Krištofa Koupleho, Tomáše Koudyho a Matyáše Chlume. Kluci, čau.
3: Zdravím.
4: Ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače.
2: Tak už máte zbaleno a kdy vlastně vyrážíte?
4: Dneska budeme balit okolo 5-6 hodiny odpolední a ještě jakoby členové týmu nemají ještě všechno úplně nachystané, takže to bude ještě zajímavý, ale to je taková klasika.
2: Říká Krištof Kouble, já to prásknu, my jsme se tady docela pobavili. Krištof totiž ještě nemá ani motorku, kde je?
4: Ta je někde na cestě v nějaký dodávce nebo v nákladňáku, vlastně měla tady být už minulý týden, ale někde se stala chyba, nemůžeme zjistit, kde je.
2: No tak snad to dobře dopadne. Jak velká výprava se odsud vydává?
3: Co se týče dodávek, a tak ty jdou dvě, plus ještě jedna doprovodná, a jede vlastně kamion 7,5-tunový, do kterého se všechno nahází, a vlastně jezdci si to odřídějí a potom doprovod letí vlastně.
2: Dva týmy, to je 6 závodníků, ale k tomu ten doprovod lidský, to ještě je určitě několikanásobek lidí.
3: Máme vlastně dva týmy klubový a jednu reprezentaci juniorskou, za tu jezdím já, nebo za tu pojedu já, a samozřejmě obnos lidí je strašně velký, 1150 lidí celkem.
2: Jak je to s ubytováním v Portugalsku?
4: Tak s ubytováním v Portugalsku to máme tak, že pro kluky, co závodějí, jsme objednali barák, aby měli klid a nějakou tu svoji pohodu. Ostatní doprovod, tak ten tam bude v padoku, vezmeme tam svou karavany, takže budou spát v karavanech a zbytek se zařídí podle počasí, budou spát 10 dán.
2: Takže proto musí žít vlastně celá vesnice, aby se tohle to podařilo. Nicméně hlavně je to o těch jezdcích, dá se na 6 denní natrénovat.
4: Já si myslím, že v našem případě jezdíme spoustu let tady všichni. Jízda na mašině, vlastně to je takový pomalu náš denní chléb, takže těch 6 dní, všichni to mají stejný a je to zajímavý a musí tam být to štěstíčko a je tam dost věcí okolo, co se může pokazit a co se taky může povíst. Jako. Takže mají to všichni stejný. No.
2: Kluci, s jakými ambicemi se vydáváte do Portugalska?
3: Tak já jsem se nejlíp umístil v Itálii v roce 2021 s českou reprezentací na 5. místě, tak určitě bych to chtěl zopakovat a měli jako líp.
4: My jako motosport jsme měli nejlepší umístění ve Španělsku 2024, kde jsme skončili na 6. místě. Samozřejmě letos ty ambice máme vyšší, chtěli bychom tam být do 3. místa, ale uvidíme. Je to všechno o náhodě, o štěstí a uvidíme, jak silná konkurence se tam sejde.
2: Máte už trošku načtenou trať, víte, jak obtížná záležitost vás čeká?
4: My jsme tam už zahodili před lety vlastně jiný šampionát a víme, co tam bude. Víme, že tam bude písek, víme, že tam bude takový dost jako betonový tvrdý podklad, takže bude to dost zajímavý, ale nedá se na to moc nachystat, ten písek tady plážový nemáme.
2: Nicméně rozhodně mě přijde zajímavý, že prostě se z Boskova, poměrně malé obce, sebere takové množství lidí, závodníků, doprovodného týmu a vydá se na takové dobrodružství.
4: Je to zajímavý, že takhle malý klub, jako jsme my, dokážeme něco takového velkého uspořádat. Samozřejmě ty lidi, co tam s náma jedou, tak tomu obětují spoustu, velkou dávku času. Nejdou do práce, vlastně vyberou si dovolený, takže za tím patří velký dík. A díky akcím, které tady pořádáme celoročně, tak jsme prostě schopni nějak to finančně utáhnout.
2: Tak rozhodně 6 denní to nebude levná záležitost a vy můžete jít také trošku vzorem těm, kteří jsou zvyklí natáhnout ruku a dostat peníze, protože tady kluci si to prostě vydřou na těch akcích.
4: No, ono dnešní doba je dost zajímavá v tom, že s natahováním ruky už to není tak jednoduchý, že to možná, nevím, jestli to někdy bývávalo vůbec tohleto. Je to všechno spojené s výsledkama a s nějakou dlouhodobou jakoby prezentací, jo, a v dnešní době jako je to těžký sehnat ty peníze lidi a je to všechno se všim, no, jako.
2: Klobouk dolů, budeme držet palce a samozřejmě po šestidenní se budeme těšit na to, jak jste dopadli.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření a my budeme držet samozřejmě palce i ve studiu. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Václav Neckář a Lékořice, svým způsobem jsme si tady teď v Českém rozhlase Liberec zamlsali, protože kdo by si nevzpomněl na pendreky. A mlsat budeme i dál, tedy mlsat v úvozovkách, protože před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. A dnes o nejpálivějších papričkách. S tím mám osobní zkušenost. Já jsem kdysi dostal od tchýně, nevím vlastně za co, takovou záludnou papriku, podivně zkroucenou, s tím, že pokud jí budu dávat do guláše, tak mám dát jenom polovinu, protože prý pálí trochu víc. No zpětně si říkám, že kdybych jí dal do toho guláše, tak možná rozstavím hrnec, protože já jsem jenom takový malý kousíček ochutnal, chvíli se nedělo nic, pak jsem získal takový neodbitný pocit, že někdo zahájil topnou sezónu v půli července, pak mi začal doutnat nátělník a pak teprve v žaludku vybuchl ten granát. No zpětně jsem zjistil, že se jednalo o papriku, která se jmenuje Trinidad Moruga Scorpion, a jenom pro srovnání, třeba taková známá extra pálivá paprička habanero má 100 až 200 tisíc skovilových jednotek pálivosti a Trinidad Scorpion Moruga jich má skoro 2 miliony. To by se vlastně dalo do stíhaček používat jako palivo. Teď už ale o pálivých papričkách Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: Tak babí léto se nám po všech stránkách vydařilo, takže vám vlastně bez uzardění mohu popřát krásné až malebné odpoledne. Dnes máme 1. října, jak určitě víte, v řadě jazyků se tomuto měsíci říká oktobr. On vychází z latiny, jedná se o číslovku 8. V římském kalendáři totiž rok začínal březnem a tak říjen nesl označení jako 8. měsíc. Čeština si ale poradila jinak. Název měsíce je odvozený od říje vysoké zvěře, která v tomto období vrcholí, samci vydávají typické zvuky, na rozdíl od lidí se chlubí svým parožím a právě o něm teď bude řeč s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je paroží?
2: Paroží je taková kost, mají jelen, slunka.
1: Jak ty parohy vypadají?
2: Že můžou být klátky nebo dlouhy. Ale ty klátky jsou asi mamčiny a ty dlouhy jsou tátové. Tam mají takový rohy, které píchají.
1: A proč třeba jeleni ty parohy mají?
2: Musí být ochranený, kdyby na ně někdo útočil, no tak aby byly taky ochranený. Já jsem si vzala parohy, protože tam byl špadlej a děda ho našel a já jsem mu vzala domů, ale nevím, kde ho mám.
1: A kterého zvířátka to byl paroh?
2: Mamčiny, protože byl klátkej.
1: Oni se narodí už s parohama?
2: Oni vyrostou a budou mít jenom uši a pak budou už dospělí a budou mít ty rohy.
1: A kdo má ještě rohy v přírodě?
2: Kláva, ovečka.
1: A co to znamená, když se o někom řekne, že je paroháč?
2: Kdy má rohy ostré. To je se babík.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V místních lázních je nalezeno tělo muže. Dohnal lékaře jeho temná minulost, vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu ČT 2. Za vlky, rysy, medvědy i vzácnou kočkou divokou. Po stopách šelem v novém díle cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Jaroslav Rudiš zamíří za spisovateli a zajímavými díly a fakty do Ústeckého kraje. Premiérový cyklus Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V České Lípě za poslední rok vytřídili více odpadů než před zavedením svozu od domů. Povodí Labe začalo vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Evropská unie schválila zpřísnění migrační politiky a v pátek bude převážně velká oblačnost, která k večeru bude ubývat. Teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké čtvrteční odpoledne. Lidé v České Lípě v první půlce letošního roku vytřídili o 350 tun odpadu více než loni. Vyplývá to z údajů radnice. Stalo se tak díky systému Door to Door, který město přesně před rokem zavedlo. Podle vedení města i kleslo množství směsného komunálního odpadu. Systém k dnešnímu dni využívá přes 3,5 tisíce domácností na území města.
3: Systém Door to Door neboli ode dveří ke dveřím je dobrovolný a bezplatný. Umožňuje občanům třídit téměř všechen odpad do popelnic přímo u jejich domu. Po podání žádosti můžou zájemci obdržet nádoby na papír, multikomoditu a bioodpad. Více informací a svozový kalendář najdou na stránkách města. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. Práce se budou týkat hráze, spodní výpusti i cesty přes hráz. Povodí taky nechá rybník obahnit. Nádrž bude bez vody skoro 2 roky. V jejím okolí lidé musí počítat s omezením, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Komunikace přes hráz je nyní uzavřená, aby práce nebyly nějak narušeny. Rybník je vypouštěn řízeně, bagřík vytvoří rýhu, kterou se bude voda postupně upouštět a spolu s tím rybáři budou nahánět ryby do toho nejhlubšího místa.
2: Výlov rybníka mají rybáři naplánovaný na sobotu. Města v Libereckém kraji se zapojili do celorepublikového festivalu Dne architektury. 16. ročník nese motto Bydlím, tedy sem. Letos se proto návštěvnická místa zaměřila na téma bydlení v minulosti i současnosti. Program chystá třeba Turnovská knihovna Antonína Marka nebo Liberecké severočeské muzeum. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
1: Počasí.
2: A zítra čekejme převážně velkou oblačnost, večer by měla ubývat, teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo bude klidno. Rostlové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme místy dobré a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace.

z rozdílu příjemný poslech. Tak vodohospodáři dnes zveřejnili podrobnosti k výstavbě vodovodů v oblasti Hrádecka a Frýdlantska, které byly financovány z fondu Turův. K tomu bude mít podrobnosti už za pár minut kolegyně Jana Pavlíčková. Také vás nalákáme na jednu sportovní akci. Oprášíme si trochu znalosti silničního provozu. Dnes pro vás budeme mít, myslím si, velmi užitečné informace k tomu, kdy k nehodě volat policii, a také vás navnadíme na večerní divadlo pro vaše uši, které bude patřit no komu jinému než dnešnímu oslavenci Jiřímu Suchému. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: bylo takové nostalgické a zároveň romantické vzpomínání na počátek 80. let. Iveta Bartošová a Petr Sepešik, Knoflíky lásky, písnička ze stejnojmenného alba. Máme 15 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec. Frýdlantská vodárenská společnost začne ještě letos s rekonstrukcí úpravny pitné vody ve Frýdlantu. Jedná se o první z opatření na zajištění pitné vody v příhraniční oblasti Frýdlantska, která sousedí s polským dolem Turów. Těžba hnědého uhlí ohrožuje zásoby spodní vody nejenom na Frýdlantsku, ale také na Hrádecku a Chrastavsku. Jaká opatření už se proti tomu udělala a která jsou ještě v plánu, to zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Já začnu tím Frýdlantskem, protože tam se právě teď kvůli Turovu bude stavět nejvíc. Jako první přijde na řadu zmíněná úpravna vody ve Frýdlantu, kde se rozšíří její kapacita a zbudují se tam také nové vrty pro jímací území u nemocnice a v lokalitě Bažantnice. Stavební práce na úpravně vody mají začít během října, budou stát přes 28 milionů korun a potrvají do konce příštího roku. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření kvůli těžbě v dole Turów.
2: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Jedřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
1: Ještě doplním, že všechna ta 4 opatření mají být na Frýdlantsku hotová kompletně do 3 let a z fondu Turów na to půjde 400 milionů korun.
0: To je tady frýdlantský výběžek a jak to vypadá s projekty na zajištění pitné vody na Hrádecku a Chrastavsku?
1: Tak na Chrastavsku už je hotový 6-kilometrový vodovod v Horním Vítkově, teď se tam čeká na kolaudaci. Na Hrádecku už je také hotový vodovodní řad ve Václavicích, ale tam se ještě dodělávají přípojky k jednotlivým domům. Zrekonstruovala se také úpravna vody v Machnině, která bude 12-kilometrovým přivaděčem zásobovat pitnou vodou jak zmíněný Vítkov, tak i Václavice s Uhelnou a Hrádek nad Nisou. Práce na dokončení toho přivaděče právě vrcholí, uvedl generální ředitel Severočeských vodovodů a kanalizací David Votava.
3: Do Uhelný už máme propojeno, zprovozněno, odzkoušeno. Z Uhelný dolů do Hrádku se dokončují ještě nějaké věci a na objektech se dokončují nějaké věci. Ale předpokládám, že stavebně by to mělo být hotový do konce měsíce října. Pak následuje papírová válka, připravit všechny věci pro kolaudaci a kompletně funkční, schválená, zkolaudovaná bude ta věc v příštím roce.
0: A kdy si tedy lidé ve Václavicích a v Horním Vítkově budou moci pustit z kohoutku pitnou vodu?
1: No tak to záleží právě na tom, jak dlouho poběží to kolaudační řízení. Pro představu třeba u stavby vodovodu v Dolní Suché na Hradecku to řízení trvalo rok a půl. Nicméně v tomhle případě by voda mohla téct v létě příštího roku.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Pohybové espresso. Už jsem se vám přiznala, že díky radám doktora Honzáka, jak nezblbnout ze života, jsem definitivně zanevřela na všechny diskuse na nejrůznějších sítích internetu. Takže hledám zásadně jen odborníky na zajímavá témata v oblastech, ve kterých tak říkajíc nic nevím. Nedávno jsem narazila na jméno Radka Laciho, který pod vtipným názvem Pohybové espresso vyslal do světa zajímavé rady. Tvrdí, že naše tělo mluví za nás dřív, než to mozek pojmenuje, a že jsme schopni si s ním značnou část fyzické i duševní nepohody takzvaně vyříkat, protože pravidelná fyzická aktivita rozpustí stresy i nejednu bolest. Ten moment jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi přestávala kouřit s nalepenou nikotinovou náplastí na ruce a jak jsem při té šílené občasné chuti si třeba ke kafi zase zapálit, intuitivně raději oběhla barák nebo umyla aspoň jedno okno. Ono to totiž fakt pomáhá. Jedna moje známá dokonce zavedla v mládí přímo geniální pravidlo ukončení manželské hádky se svým cholerickým mužem. Jakože v určitý moment vykřikne stop a pak prý oba musí udělat aspoň 10 kliků, po kterých se zadýchaně obejmou a mají zas pohodu. Dobrý, ne? No, je fakt, že s naštvaným důchodcem už toho moc nenacvičíte a je třeba lepší se smířlivým gestem vzdávám se opustit na hodinu společnou místnost. Radek Laci pro nás vyvinul celý systém, jak se zbavit nejen stresu, ale i fyzických potíží postupným pravidelným pohybem. Jakože třeba při bolesti kyčle při vstávání či chození do schodů to nemáme vzdávat a jen nečekat na výměnu umělého kloubu, ale zkoušet to postupně i přes mírnou bolest každý den posunout o kousek dál. Třeba těch 7 schodů s držením zábradlí jeden den při tvrdošíném opakování se zatnutými zuby zvládnete do týdne i bez držení. Hlavní je nezůstat na kanapi, protože právě ve stáří platí nejvíc známé heslo, že co se nepoužívá, zakrní. Takže radím, choďte na procházky nebo aspoň doma kolem nábytku. Udržujte svaly každodenními drobnými aktivitami i zdravým jídlem a nevzdávejte to. Ať si to stáří, co nejdýl užijete důstojně a soběstačně. Z Českého rozhlasu Liberec vás zdraví a pěkný den přeje Vladimíra Hamalová.

0: Máme 15 hodin 39 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a my teď trochu v úvozovkách pošimráme příznivce sportu. Jak určitě víte, pod hlavičkou Ranček se už léta koná celá série krásných běhů po celé republice, pravidelně samozřejmě i v našem regionu, no a letos zavítá přímo do Liberce pod názvem Matony Liberec Trail Run. Bude se konat v sobotu a my si o něm řekneme víc s marketingovým ředitelem Ranček Jiřím Nečáskem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Já už jsem tady prozradil, že ten Matony Liberec Trail Run proběhne v sobotu, ale vás poprosím o podrobnější informace. Kdy přesně, odkud se bude vybíhat, kde se vlastně bude odehrávat to gro celé té akce?
1: Já bych tady řekl, že vlastně v Liberci uzavíráme naši sezonu, a už tradičně bych řekl, protože letos se koná 9. ročník. A centrum, vlastně srdce celého toho dne sobotního, bude na náměstí doktora Edvarda Beneše, kde vlastně startujeme ať už ty, řekněme, trailové běhy, tak i ty doprovodné. A v podstatě v 10 hodin startujeme během rodinou míly pro celé rodiny. 10.50 je Bambini Run a v 11.30 a 12.15 startují ty dvě hlavní distance 12 a 22 kilometrů, které vlastně zavedou běžce z náměstí přes zoologickou zahradu, přes granitový lom, ta delší distance a naš Bedřichovskou přehradu a přes Maliník zpátky zase a do centra města.
0: Takže se poběží více přírodou než ulicemi.
1: Určitě, řekl bych skoro, že to je výjimka v tom našem seriálu, protože většina těch závodů je vyloženě městských, ale tady, jak už to nabízí i ten závod, tak opravdu zavedeme běžce opravdu do srdce Jizerských hor.
0: Jestli se nepletu, tak ty hlavní distance těch 12 a 22 kilometrů jsou o něco delší, než byly loni, je to tak?
1: No my vlastně máme i v názvu 22 a 12 kilometrů, ale v letošním roce vlastně skoro by řekl bych, že běžci dostanou bonus 1 kilometr navíc. Je to způsobeno tím, vlastně hlavně je to způsobeno rekonstrukcí Masarykovy ulice, takže musíme udělat takovou malou okliku, takže se nabere 500 metrů cestou tam a 500 metrů zpátky, takže je to takový bonus pro běžce, snad to ocení, zvlášť v tom závěru.
0: No a zmiňoval jste ještě rodinou míly a Bambini Run. Co to je za běhy?
1: Rodinná míle je vlastně něco, co my nabízíme vlastně rodinám. My tomu říkáme nesoutěžní běh, ale to znamená, že se neměří čas, ale všichni běžci mají svoje startovní číslo a v cíli dostanou medaily a je to opravdu otevřeno všem věkovým kategoriím. Takže na začátku si mohou zazávodit nejmenší děti, potom máme, dá se říct, kategorii rodičů s dětmi a na závěr vlastně je takový, řekněme, prarodiče s dětmi v kočárcích, na odrážedlech a tak dál. Takže je to opravdu nesoutěžní, dá se to proběhnout, dá se to projít a je to, řekněme, jak napovídá zase název, kolem nějakých necelých 2 kilometrů. A pak ještě Bambini Run je opravdu pro ty nejmenší, tam ty vzdálenosti jsou 100, 150 a 200 metrů, opravdu pro ty nejmenší děti, aby si v podstatě, dá se říct, poprvé v životě vyzkoušeli atmosféru nějakého velkého závodu.
0: No samozřejmě tyhle běhy už jsou, jak jsou zavedené, velmi populární. Mimochodem tady je nutné zmínit, že mediálním partnerem toho libereckého trail runu je Český rozhlas Liberec. Jak je to vlastně s registrací? Dělají vám lidé radost, jak se hlásí?
1: No určitě nám udělali radost, protože musím říct, že letos bylo ještě dácelý vlastně před dvěma týdny, ještě byly volné startovní místa, ale v tuto chvíli teda jsme už museli ohlásit, že vlastně úplně všechny ty běhy, včetně těch rodinných, už jsou vlastně registrace uzavřeny. Když teda bych pravdu řekl, jsou ještě některá startovní čísla na ty trailové běhy dostupná přes našeho charitativního partnera Domov svatého Josefa, ale jinak máme radost z toho, že vlastně se na startu objeví celkem 4000 ve všech těch bězích 4000 běžců, což je, řekněme, ta kapacita současná, kterou jsme na ten závod měli, a určitě je to růst zase proti loňskému roku.
0: No tak se alespoň na ten závod rozhodně můžeme přijít podívat a já věřím tomu, že tam pro nás také budete mít nějaké lákadlo, kromě samotného závodu.
1: Tak určitě stojí za to se přijít podívat, určitě se možno podívat i řekněme do hor, ale asi nejlepší je to opravdu na náměstí, vše se odehrává přímo před Libereckou radnicí, takže velmi krásné místo. Asi to lákadlo, bych řekl největší, se nám chystá přivést Matony, které má nového partnera, je to Lourdes Gloria Manuel, která od 10 hodin by měla, bude mít autogramiádu Matonistánku, pak i nám bude pomáhat s odstartováním. Plánuje se i krátká rozcvička před startem závodu na 12 kilometrů. Jinak budou i na náměstí ještě stánky ostatních partnerů po trase, bude pomáhat běžcům, budou pomáhat běžcům i kapely, takže určitě stojí za to se jenom přijít podívat a fandit, ať už svým, řekněme, příbuzným nebo i cizím běžcům.
0: Říká marketingový ředitel Ranček Jiří Nečásek. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se závody vydaří, ať se vydaří i počasí a zase někdy příště se budu těšit na slyšenou.
1: Určitě děkuji, protože Liberec je známý tím, že často prší, ale myslím si, že ta předpověď opravdu slibuje krásné počasí, takže se těšíme a přejeme běžcům opravdu krásné výhledy z Jizerských hor na Liberec a Ještěd. A nashledanou všem a přeji hezký den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec zavítal Elton John, což je mimochodem také vášnivý motorista. On v 70. letech na začátku své kariéry jezdil omláceným Fordem Escortem a teď byste u něj v garáži našli třeba Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar či Ferrari. A to nás vlastně přivádí k dalšímu tématu této hodiny. Budeme totiž oprašovat znalosti silničního provozu. A dnes vám odpovíme na otázku, kdy k nehodě volat policii.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby. A do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Další díl řidičské abecedy na ten dnešní v podstatě naváže, protože to si budeme povídat o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. To ale až zítra. Co vás dnes určitě nemine ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, je divadlo pro vaše uši. Národní poklad, klasik, anebo prostě jen pan Jiří Suchý, muž mnoha talentů, básník, textař, dramatik a výtvarník, bude dnes večer u příležitosti svých krásných narozenin hostem v rozhlasovém archivu, přesně v našem pořadu Divadlo pro vaše uši. V něm mimo jiné zavzpomíná na své umělecké začátky ještě dávno před první premiérou v Divadle na Zábradlí nebo v Semaforu.
4: Já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No. Navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. Třeba si vzpomínám na Alpu, že jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkově moje. Miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Jiří Suchý jako průvodce rozhlasovými pořady v 60. letech i docela nedávno a k tomu kupa semaforských písniček navrch, třeba jako ta, která zazní už za malou chvíli. To je dnešní noční divadlo pro vaše uši, které začíná jako vždy krátce po zprávách ve 22 hodin. Hezky se jí toužíte a dobře se bavte.
5: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije

0: Kdykoliv, kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ. Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberec spustil hlasování v participativním rozpočtu. Budova Skloexportu v Liberci už brzy připadne Libereckému kraji. Deficit státního rozpočtu koncem třetího čtvrtletí je 194 miliard korun. A zítra čekejme převážně velkou oblačnost, která večer bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravila Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Lidé v Liberci můžou ode dneška hlasovat v participativním rozpočtu. V šestém ročníku je na výběr z 24 projektů. Do hlasování se dostala zhruba polovina přihlášených. Magistrát vybral pouze ty, které jsou podle něj realizovatelné. Mezi vítěze město rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat můžou lidé starší 15 let, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
3: Liberecký kraj už brzy do svého vlastnictví získá budovu Skloexportu v Liberci. Stát ho na něj převede za to, že kraj ze svého rozpočtu platil výstavbu výjezdového centra pro hasiče, záchrannou službu a policii v Turnově. Celkem má kraj získat náhradou nemovitý majetek v hodnotě 95 milionů korun, říká náměstek hitmana Jiří Ulvr ze starostů pro Liberecký kraj.
5: A to vyrovnání je budova Skloexportu, pozemky pod parkovištěm na Výbřeží a budova bývalého finančního úřadu v Jilemnici. Město by tento objekt si od Libereckého kraje nárokoval a ta částka, která bude za ten finanční úřad vyčíslena, tak bude navýšení kapitálu v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici.
3: Součástí dohody je také převod budovy bývalé hygienické stanice v České Lípě, kterou chce kraj využít pro rozšíření kapacit Českolipské nemocnice. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný schodek je 310 miliard korun.
2: Počasí.
3: A v noci čekejme v Libereckém kraji zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnost přibývat na oblačno až zataženo. Teploty nám poklesnou na 13 až 10 stupňů ve Frýdlantském výběžku, ale naměříme místy až 16 stupňů Celsia. V pátek bude převládat počasí s velkou oblačností, večer bude oblačnosti ale ubývat. Teploty přes den 18 až 21 na horách 15 až 18 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a rostlové podmínky budou po ránu mírně příznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněna ulice Budyšinská, a to ve směru nad centrum. Objížďka je značená a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete protože, se, dobře.
1: Ale nicméně
0: zdravé,
1: říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale.
0: Malé hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně.

0: kuchyně.
1: Na co se těšíte vždycky?
0: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typicky nějaký caciky, takovou...
1: Klasika.
0: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, tak jako windsorská kýta třeba.
1: Co to je?
0: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
1: dobře,
0: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom, na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
1: Tak, teď máme lahůdky.
0: To všem není řecký.
1: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
0: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna myslím.
3: No jo, poby ho neznal, to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různýho štapleři.
2: No já.
3: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta stika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: to vypočítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo. No ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte, chápete?
3: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmejda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: abyste
3: je
2: věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: To je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás. Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
0: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu. Někdy teda ne pořád, že jo, ale... No a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny a ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. Ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
1: tak a Bára
0: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
1: Aha,
0: já si ji pamatuju z LVT. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
1: Slavná to výstava, slavný to veletrh.
0: Tam jsme se soustředovali takhle, jako i menší.
1: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Ano. Možná dám večer.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Halo, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuju, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Rautmerblotovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan
2: dobrý
7: den. Zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to zjistili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české
7: ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94,
4: 96? Jsem neměl prsty.
2: V tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Halo. Halo.
8: Halo. Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že
10: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Ještě no, pane Smajda.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
9: No a...
10: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivuji, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: No, vyznání. Nebo vy jemu.
2: Vyznání.
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Aha. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu a vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Aha. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšli. Věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase.
1: Jako... To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Mé?
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes?
4: No
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony? Ještí.
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi daj pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala a před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek, a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou. Ano,
4: šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: bych to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Libíček tady často ano, nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Nárožní Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat Karviné, dobrý den, dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím. Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Libíčka.
4: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky, nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedna
5: ano,
4: určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. Mm-hmm. A chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám...
11: Opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to ano, takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: víme
4: paní
5: to.
4: Posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tady statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004. Let, no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No.
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
4: Co předváděli profese?
5: Jo. na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano, ano.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak.
13: Je to prej ze švestek?
12: Ale ne. Já no, tak to napadlený. Řečem, no, já, no. Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože no. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
13: Ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No, no
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte,
13: čím budu rozdávat.
12: No jo, počkejte, poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Po půl hodině.
12: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
13: Dešťovou vodou.
12: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahradil.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? Krásný. A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se
1: na shledanou. Mějte se na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápaku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžuji, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimprlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale teplo je maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, já jsem si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiče, víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování o ten točkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnosím.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnosím, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: to
7: mám.
6: No vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo? Tohle...
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzku mnoha, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

0: svátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Gymnázium FX Šaldy v Liberci má novou budovu. Fungovat bude od listopadu. O jablonecké pamětní medaile se bude v dražbě ucházet celkem 14 lidí. Národní park České Švýcarsko dostal novou protipožární techniku za více než 3 miliony korun. A v pátek bude převážně velká oblačnost, která k večeru bude ubývat. Teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Studenti a učitelé gymnázia FX Šaldy v Liberci budou od listopadu využívat nový pavilon. Celá budova a úpravy okolí stály přes 220 milionů korun, včetně DPH. Má 4 podlaží a jsou v ní nové učebny a kabinety, ateliér, posilovna a knihovna. Podle ředitele školy Václava Ulvra umožní pavilon škole navýšit kapacitu až o 188 žáků.
4: Původní kapacita té školy původní byla 720 lidí. Na tom ještě nejsme, teď jsme nějakých 650. Takže bychom se měli potom dostat na nějakých 740, čili těsně kolem té původní.
3: Liberecký kraj získal na budovu dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši skoro 88 milionů korun. Do dražby pamětních medailí v Jablonci nad Nisou se přihlásilo 14 zájemců. Českému rozhlasu to řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová. Celkem 110 medailí vzniklo ke 160. výročí povýšení Jablonce na město. Je na nich vyražena budova bývalých městských lázní. Právě v ní bude magistrát 8. října medaile dražit. Výtěžek dražby chce použít na obnovu budovy. Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firm správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Pokračuje ředitel parku Petr Kříž.
5: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
3: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristé sobě podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko. Reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července se v Praze jeho auto srazilo s nemocničním vozem. Turek po nehodě uvedl, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.
1: Počasí.
3: Zítra čekejme převážně velkou oblačnost, večer by měla ale ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude zítra foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme místy dobré a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na náměstí Štefánikovo v Liberci policie vyšetřuje dopravní nehodu dvou osobních aut. Úsekem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Příjemné první říjnové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jsou 4 minuty po 17. Začíná den v kraji a my v něm mimo jiné navštívíme střední školu gastronomie a služeb v Liberci, která má po více než 20 letech vlastní jídelnu. Dnes zahájila provoz. A také nás čeká další díl předvolebního speciálu, ve kterém vám představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. A dnes je na řadě Liberec. Za malou chvíli už lídají Routová a souhrn regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne. Ve Frýdlantském Výběžku začnou první práce na zajištění pitné vody kvůli polskému dolu Turův. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
2: Navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně dva přivaděče na Jedřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který půjde přes starý vodojem na Bulovku.
1: Nový obchod s nepřetržitým provozem mohou ode dneška používat lidé v Ralsku na Českolipsku v městské části Kuřivody, kde žije skoro 600 obyvatel. Ho provozuje družstevní síť Coop. Obchod patří městu, které do jeho vybavení investovalo okolo 8 milionů korun. Střední škola gastronomie a služeb v Liberci dnes poprvé otevřela novou školní jídelnu. Škola na ní čekala více než 20 let. Instituce vzdělává mimo jiné budoucí kuchařem nebo číšníky. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Povodí Labe začalo tento týden vypouštět Vesecký rybník v Liberci. Důvodem je chystaná oprava nádrže. V jejím okolí lidé musí počítat s omezením, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Rybník je vypouštěn řízeně, Bagřík tvoří rýhu, kterou se bude voda postupně upouštět a spolu s tím rybáři budou nahánět ryby do toho nejhlubšího místa.
1: Výlov rybníka mají rybáři naplánovaný na sobotu. Profesionální hasiči v Turnově můžou využívat novou základnu v integrovaném výjezdovém centru v areálu. V části Vesecko vznikly 3 základny, kromě hasičů budou sloužit taky záchranářům a dopravní policii. Stavba základny stála 265 milionů korun a většinu nákladů zaplatil Liberecký kraj. 100 milionů korun přispělo ministerstvo vnitra.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Skupina Olympik jistě spoustou divných nápadů vylepšila náladu a doufám, že nám zlepší náladu nebo alespoň udrží tu stávající dobrou Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Než budete zvěstovat snad i dobré zprávy na zítřek, co nás čeká z pohledu meteorologa dnes večer a v noci v Libereckém kraji?
2: Tak bude nám přibývat lehce oblačnost, ale stále by se jednalo o takovou tu oblačnost těch vyšších pater, takovou tu průsvitnější, každopádně nějaké polojasnou až oblačnou. Ano, čekáme, že ty teploty ráno se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia a ve Frýdlantském výběžku tam ještě nám bude trošičku pofukovat, tak tam by se ty teploty udržely někde kolem 15-16 stupňů Celsia, takže relativně ještě teplé ráno.
1: Dobře, teplé ráno. A jaký bude zítřejší den? Bude také teplý? Tím myslím samozřejmě poslední pracovní den tohoto týdne a zároveň 2. října.
2: Vypadá to, že bude trošičku více oblačnosti, ale nebude jí asi úplně mnoho. Vypadá to, že bude nějaké polojasno až oblačno, zase opět takovou tu hřičí vysokou oblačností. Takže ty teploty budou nahoru, očekáváme, že by se měly pohybovat nejčastěji od 18 do 21, možná na těch nejteplejších místech do 22 stupňů Celsia, což bude o 2 stupinky méně, než jsme měli dnes, ale přesto to bude stále teplý den.
1: A můžeme alespoň lehounce podhrnout roušku víkendového počasí.
2: Tak ta sobota, to bude krásný den, to vypadá, že by po většinu dne, potom zejména teda od poledne do toho večera by bylo jasno. Ranní teploty 11 až 7, když by se opravdu vyjasnilo přes celou noc, tak by klesaly až ke 4 stupňům Celsia, takže tady už hrozí, že by bylo chladnější ráno. Přes ten den teploty do 23 stupňů Celsia a neděle tam zase očekáváme více oblačnosti, možná možnost nějaké ojedinělé přehánky, ale teplo stále bude, očekáváme, že v těch maximech zase kolem 21-20 stupňů Celsia.
1: To jsou hezké vyhlídky a já moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: To byla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude půl šesté, na vlnách Českého rozhlasu Liberec stále probíhá Den v kraji. Po více než 20 letech má střední škola gastronomie a služeb v Liberci svou vlastní školní jídelnu. Tam se učí například budoucí kuchaři a číšníci. Studenti i pedagogové ale doposud museli jíst ve školní restauraci. Teď budou moct obědvat v nové jídelně, kde budou mít učni také praxe, a dnes se do jídelny zamířili první strávníci.
1: Haleluja, máme jídelnu.
2: Ne, počkej na naraz.
1: Haleluja, máme jídelnu.
3: Budete sem chodit?
4: Asi jo.
5: Už jste to řešili nějak s rodičema?
4: Jo, my už tam zaplacený, už to musíme mít všechno zařízený, už opravdu nějak se to nemůžeme mít hotový.
6: Říkají žákyně střední školy gastronomie a služeb z oboru hotelnictví. Po normálním stravování žáci dlouho toužili. Vyplývá to z průzkumů. Potvrzuje ředitelka Zdeňka Palová.
7: To bylo vlastně jedna z věcí i v dlouhodobých průzkumech ze strany žáků, když jsme si dávali od nich zpětnou vazbu. S čím byli nespokojeni, bylo s tím, že se tady nemohou vlastně stravovat. To byla nespokojenost ze strany žáků i rodičů, protože přece jenom, co si budeme povídat, když máte 8 vyučovacích hodin, tak mít možnost dát si oběd je za mě klíčová věc a uleví se i těm rodičům. A to stravování samozřejmě je i cenově velmi přijatelné, jak tomu v jídelnách bývá.
6: Takže si pípnou čip, stácem se přesunou k teplému baru, kde si můžou předem vybrat ze 2 až 3 jídel.
7: První 14 dní ze 2 jídel, potom přejdeme na klasický provoz a výběr ze 3 jídel. Takže opravdu stácem si takhle pěkně půjdou a potom se přesunou, tady budou mít vlastně nápoje. Takže si ještě vezmou nápoje, případně tady budou nějaké kompoty, dezerty a přesunou se na svá místa v té krásně nově zrekonstruované jídelně.
6: Vařit tady bude kuchař a samozřejmě také učitelé, kteří povedou odborné praxe ve vaření i obsluhování.
7: A je fajn, že se vlastně ti žáci do toho zapojí. A vlastně je pro ně i obrovskou novinkou to technologické vybavení, které je opravdu teď na nejmodernější možné úrovni. Ale tady se vlastně dostanou do reálného provozu, protože opravdu uvařit 300 jídel denně, obsloužit, sklidit, připravit, to je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
6: Stavební povolení na novou jídelnu je od roku 2008. Náklady dosáhly 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Ze střední školy gastronomie a služeb v Liberci Johana Tománková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je přesně 17:30 s Českým rozhlasem Liberec, stále příjemné první odpoledne v novém měsíci. Ano, je 1. října, komunální volby se blíží, už v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele a Český rozhlas Liberec vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Libereckého kraje. Dnes se vydáme do krajského Liberce.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovaného komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Libereckém kraji. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim budeme věnovat. Dnes tedy zamíříme do krajského Liberce. U mikrofonu je Jana Švecová a ve studiu vítám také redaktorku Janu Pavlíčkovou. Hezký den.
3: Pěkné odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberec je krajským a také největším městem Libereckého kraje. Leží na Lužické Nise a podle informací Českého statistického úřadu v něm na konci loňského roku žilo přes 108 tisíc obyvatel. Má 35 místních částí a jeden městský obvod, kterým jsou Vratislavice nad Nisou. Jano, kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
3: Primátorem Liberce je Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj. V čele města je 8. rokem a jak sám oznámil, znovu na tuto funkci kandidovat nebude. Hnutí má jiného lídra. Starostové, kteří před 4 lety kandidovali společně s TOP 09 a KDU-ČSL, mají v 39 členem zastupitelstvu města celkem 12 mandátů. Jejich koaličním partnerem je Hnutí ANO, druhé nejsilnější uskupení v městském zastupitelstvu. To má zastupitelů celkem 11. Třetím členem končící koalice jsou Piráti se 2 zastupiteli. V opozici jsou potom v Liberci uskupení Liberec otevřený lidem se 6 zastupiteli, Hnutí Svoboda a přímá demokracie se 4 a také ODS společně se sportovci rovněž se 4 zastupiteli.
2: Občanští demokraté byli ale také původně členy radniční koalice. Můžeš připomenout, proč skončili?
3: Ano, původní koalice se změnila v roce 2024 v souvislosti s takzvanou libereckou korupční kauzou. Tehdejšího primátorova náměstka Petra Žitka z ODS policie obvinila z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Židek následně na pozici v radě města rezignoval a ostatní koaliční strany vypověděly ODS smlouvu. Většinu zastupitelstvu si ale udrželi. V souvislosti s korupční kauzou policie obvinila i dalšího primátorova náměstka, tentokrát Jiřího Šolce, zvoleného za hnutí ANO, a to kvůli údajnému korupčnímu jednání ve prospěch developerů. Zastupitelé ho z funkce odvolali v květnu 2025. Šolc i Židek ale zůstali zastupiteli.
1: Komunální volby 2026.
2: Jano, a kolik politických stran a hnutí v Liberci kandiduje letos?
3: O hlasy voličů se v Liberci uchází celkem 11 politických uskupení, před 4 lety jich bylo o 1 méně. Kandidují všechna uskupení současné radniční koalice. Starostové pro Liberecký kraj mají nového volebního lídra, jejím nynější zastupitel Liberce a vysokoškolský učitel Lukáš Hájek. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník je na kandidáce jako číslo 2. Nového lídra má i hnutí ANO. Stal se jim manažer evropských fondů Tomáš Rec, který dosud v zastupitelstvu města nebyl. Staronovým volebním lídrem je i nynější náměstek primátora Jan Hruška. Před 4 lety byl lídrem Pirátů, letos je jedničkou společné kandidátky Liberec otevřený lidem a Piráti. Doplním, že Liberec otevřený lidem kandidoval v minulých volbách samostatně. ODS společně se sportovci mají jako lídra bývalého náměstka primátora Jiřího Veselku a Svoboda a přímá demokracie ekologa Tomáše Palečka.
2: A kdo do voleb povede strany, které dosud v zastupitelstvu nejsou?
3: Česká strana asociálů má jako volebního lídra nezaměstnaného Krištofa Kolomazníka. Demokratickou stranu zelených za práva zvířat, sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislých kandidátů povede právnička Petra Bártová. Uskupení Lepší Liberec nasadilo jako volební jedničku Martinu Teplou, dosavadní náměstkyni primátora zvolenou před 4 lety za hnutí ANO. Uskupení Libe vede Tibor Baťány, projektant a v letech 2014 až 2018 primátor Liberce zvolený za hnutí ANO. Liberecká devítka má jako jedničku technického ředitele Zdeňka Chmelíka a strana Pro, právo, respekt, odbornost svou krajskou předsedkyni Lenku Tarabovou.
1: Komunální volby 2026.
2: Pojďme se podívat do Libereckého okresu. Můžeš připomenout, jak tam vypadaly uplynulé 4 roky?
3: Vedení se změnilo v druhém největším městě okresu, příhraničním Hrádku nad Nisou. V květnu 2024 totiž náhle zemřel dlouholetý starosta města Josef Horinka, kandidující za uskupení Hrádek potřebuje změny. Nahradil ho dosavadní místostarosta Pavel Farský za stejné uskupení. Hrádek potřebuje změny také byl před 4 lety jediným politickým subjektem, který v 8000ovém městě kandidoval a v 25členném zastupitelstvu tak má všechna místa. Letos budou voliči v Hrádku vybírat ze 2 kandidátek. Druhá se jmenuje Nová energie pro naše město. Žádné další z větších měst Libereckého okresu v končícím volebním období zásadní změnu ve vedení nezaznamenalo.
2: A na co se vedení radnic na Liberecku v končícím volebním období nejčastěji zaměřovalo?
3: Uplynulé 4 roky byly v okrese charakteristické stavbou nových vodovodů nebo jejich přípravou. Před 4 lety v únoru 2022 totiž česká vláda Petra Fialy z ODS a polská vláda Mateuše Morawieckého podepsali dohodu o hnědouhelném dole Turów. Na jejím základě polská strana zaplatila Česku náhradu 45 milionů eur jako kompenzaci dopadů těžby v dole. Ta se týká ztráty podzemních vod. Ohrožené jsou právě oblasti Hrádecka a Chrastavska nebo Frýdlanska, tedy podstatná část okresu. Za peníze z Polska už vznikly v okolí Hrádku nebo Chrastavy nové vodovody a jejich stavba se aktuálně připravuje také ve Frýdlanském výběžku.
2: Volby v Liberci a v celém Libereckém okrese shrnula redaktorka Jana Pavlíčková. A po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování krajského města. A jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti v příštích letech řešit dopravní uzavírky, které v Liberci každoročně ovlivňují dopravu.
1: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Liberec. Kandidujících stran hnutí jsme se zeptali, jak navrhují koordinovat každoroční dopravní uzavírky kvůli opravám silnic, které ve městě opakovaně komplikují dopravu.
2: V této otázce se lídři většiny kandidujících uskupení shodují. Navrhují lepší plánování oprav a intenzivnější koordinaci všech majitelů silnic v Liberci, tedy jak samotného města, tak libereckého kraje jako majitele silnic druhé a třetí třídy a také státu, který prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic v posledních letech průběžně opravuje průtah Libercem. Konkrétní řešení problematiky se ale liší. Například Petra Bártová za Demokratickou stranu zelených navrhuje vytvořit společnou pracovní skupinu se všemi správci komunikací, ale i dopravním podnikem, hasiči nebo policií. Podobný názor má i Jiří Veselka za ODS a sportovce. Tibor Baťány za uskupení Libe by vytvořil dva stupně společného plánování, roční a střednědobý. Podle Zdeňka Chmelíka za uskupení Liberecká devítka by mohla problém pomoct vyřešit společná a průběžně aktualizovaná mapa všech dopravních omezení.
0: Komunální volby 2026.
1: A chtěli by třeba někteří z politiků situaci řešit i přísnějšími podmínkami pro stavební firmy?
2: Ano, takových návrhů se objevilo několik, například Lenka Tarabová za stranu Pro by chtěla nastavit sankce za nedodržení termínu a také denní kontrolu toho, co se na stavbách děje. Stejný názor má i Lukáš Hájek za Starosty pro Liberecký kraj. Tomáš Paleček jako volební lídr hnutí SPD je pro zavedení jednotného digitálního plánovače staveb a u klíčových staveb by prosazoval dvousměnný provoz práci o víkendech anebo také noční směny. Podobným směrem se chce zaměřit i Jan Hruška, volební lídr Pirátů a uskupení Liberec otevřený lidem. U nejdůležitější staveb chce využívat finanční odměnu za dřívější dokončení.
1: Objevují se v odpovědích kandidujících uskupení ještě nějaká další řešení?
2: Volební lídr hnutí ANO Tomáš Rec volá po co nejrychlejším dokončení vnitřního městského okruhu a také vybudování nových silničních napojení průmyslových zón. Krištof Kolomazník za Českou stranu asociálů navrhuje uzavřít všechny silnice a opravovat je najednou. Podle něj by se tak za 3 roky opravil celý Liberec a současně by se zvýšilo zdraví obyvatel města, protože by byli nuceni chodit pěšky.
1: Tak to bylo téma, jak v Liberci koordinovat důležité dopravní stavby, které ve městě pravidelně omezují dopravu a řešení od jednotlivých kandidujících lídrů. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran hnutí najdete také na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz. No a za chvíli otevřeme další důležitou otázku týkající se města Liberce, a sice jak chtějí kandidující subjekty vyřešit nedostatek parkovací míst na sídlištích.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ten kratičký

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Liberec vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou zaměřujeme na Liberec. A tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí vyřešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích.
2: V odpovědích převažují dvě řešení. Využití dosud volných míst na panelových sídlištích a také stavba parkovacích domů. Parkovací domy navrhují stavět například ODS a sportovci, uskupení Libe, Strana Pro, Hnutí SPD anebo Liberec otevřený lidem z Piráty. Tento způsob parkování podporuje také Hnutí ANO. Uskupení Liberecká devítka by je chtělo stavět ve spolupráci se soukromými investory. Liberec otevřený lidem a Piráti je navrhují družstevní, postavené na pozemcích města. Rozdílné názory mají jednotlivá kandidující uskupení na to, kde na sídlištích hledat dosud volná místa. ODS a sportovci by chtěli využít vnitrobloky a zanedbané plochy. Starostové pro Liberecký kraj navrhují zjednosměrnění některých ulic nebo jednání s obchodními domy o nočním využití jejich parkovišť. S tím souhlasí i Liberec otevřený lidem a Piráti. Kromě toho ale navrhují ještě přechod na šikmá parkovací stání a omezení nočního parkování rozměrných dodávek.
0: Komunální volby 2026.
1: Jak se kandidující uskupení staví k případnému zavedení rezidentního parkování?
2: Rozdílně. Demokratická strana Zeleného jako jeden z bodů řešení navrhuje a podporují ho i uskupení Liberecká devítka a Hnutí SPD. Naopak strana pro rezidentní parkování výslovně odmítá, označuje to za spoplatnění nedostatku.
1: A je někdo, kdo navrhuje počet aut na panelových sídlištích nějakým způsobem omezit?
2: Ano, Hnutí SPD by to chtělo udělat masivní výstavbou záchytných parkovišť typu Park and Ride na okrajích města s přímou a rychlou návazností na posílenou hromadnou dopravu. To by mělo sídliště odlehčit od aut lidí, kteří tam nebydlí, a místa nechat rezidentům. Vybudovat záchytná parkoviště v rozumné docházkové vzdálenosti od sídlišť by chtělo i uskupení Liberecká devítka. Týkalo by se to vozů, které jejich majitelé nepoužívají každý den, nebo větších vozidel. Upřednostnit obyvatele sídlišť by chtěli Piráti a Liberec otevřený lidem nebo ODS se sportovci. Konkrétní řešení ale neuvádějí. Hnutí ANO navrhuje legalizovat a jasně označit plochy, na kterých už teď lidé auta nechávají, ale o oficiální parkovací místa zatím nejde. Vhodné plochy chce ANO hledat také při přípravě budoucí obnovy jednotlivých sídlišť. Česká strana asociálů navrhuje dva body. Uzavřít silnice kvůli opravám a znemožnit tak na sídliště vůbec výjíždět a vyjíždět z nich. Strana chce současně zavést poplatek za automobil tak, aby bylo vlastnictví vozu pro obyvatele nevýhodné.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Liberec patří krajskému městu. Po písničce otevřeme další téma, to se bude týkat zvažovaného prodeje městského fotbalového stadionu místnímu klubu.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Liberec, dnes věnovaného krajskému městu. U mikrofonu jsou Jana Švecová a redaktorka Jana Pavlíčková. Už jsme hovořili o opravách silnic a také o situaci s nedostatkem parkovacích míst na panelových sídlištích. Poslední část se týká sportu, konkrétně fotbalu. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku. Mělo by město prvoligovému fotbalovému klubu prodat fotbalový stadion Unisy a proč?
2: Převážná většina kandidujících uskupení prodej stadionu fotbalovému klubu podporuje. Mezi 11 odpověďmi nebyla ani jedna, která byla vysloveně proti. Téměř všechna kandidující uskupení ale mají pro prodej sportoviště podmínky. Nejčastěji hovoří o nutnosti zachovat do budoucna sportovní funkci celého areálu. Prodej stadionu tím podmiňují hnutí SPD a ANO, ODS sportovci, uskupení Lepší Liberec a Liberecká devítka a také Liberec otevřený lidem a Piráti. Peníze, které by město případným prodejem získalo, by se podle některých kandidátů měly do sportu vrátit. Tvrdí to třeba ODS a sportovci. Uskupení Libe je navrhuje dát na výstavbu malé multifunkční haly pro sálové sporty a starostové pro Liberecký kraj je navrhují využít pro stavbu nové lanové dráhy na vrchol Ještědu.
0: Komunální volby 2026.
1: Jsou tam ještě další podmínky některých kandidujících uskupení?
2: Ano, ty se týkají především dopravy. Uskupení Libe prodej podmiňuje tím, že parkoviště u stadionu musí i po případném prodeji, mimo zápasové dny, zůstat zachované pro veřejnost. Podle uskupení Lepší Liberec musí zase zůstat zachovaný přístup na veřejnou cyklostezku, která podél stadionu vede. Jednu podmínku navrhuje i hnutí ANO. Město by si podle něj mělo nechat právo na zpětný odkup stadionu.
1: Byla mezi kandidujícími uskupeními některá, která k prodeji stadionu žádné stanovisko vůbec nezaujala.
2: Platí to pro stranu PRO, ta uvedla, že na žádném setkání s obyvateli nenarazila na nikoho, kdo by vlastnictví stadionu Unisy řešil. Konkrétně se nevyjádřila ani Demokratická strana zelených, pouze uvedla, že pokud by se prodej řešil, musí to být za transparentních podmínek. Jasné stanovisko nezdělila ani Česká strana asociálu.
1: To byly odpovědi 11 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v krajském Liberci. Všem jsme položili stejné 3 otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Jana Pavlíčková. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí pak najdete na webu Českého rozhlasu Liberec, liberecrozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot zítra klesnou. Vláda totiž ode dneška zavedla cenovou regulaci. Friedlandu se nepodařilo prodat pozemky v lokalitě Novoměstská. Pošta v Dubé bude od zítra opět otevřena, převzali nový provozovatel. A v pátek čekejme převážně velkou oblačnost, která večer bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvíc za 48 korun a 58 haléřů. To je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tady oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Na odkoupení pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě Novoměstská dostala frýdlantská radnice jedinou nabídku. Podle informací na webu města ale nesplnila minimální kupní cenu 12 milionů korun. Zájemce nabízal zhruba o 300 tisíc korun míň, nemovitost proto nezískal. O dalším postupu v rozvoji pozemků tak bude podle radnice rozhodovat nové zastupitelstvo. To vzejde z říjnových komunálních voleb.
2: Projekt města na rozvoj lokality Novoměstská počítá s vybudováním technické infrastruktury. Sloužit má pro budoucí výstavbu víc než 80 rodinných domů. Investor by měl na vlastní náklady zajistit výstavbu komunikací, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a dalších inženýrských sítí. Z Friedlandu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Dubé na Českolipsku můžou od zítřka opět využívat poštu. Oznámilo to vedení města na svých webových stránkách. Kvůli přechodu na režim Pošta Partner byla pošta zavřená od 21. září. V té době služby zajišťovala pobočka v Doxech.
3: Pobočka v novém režimu Pošta Partner zůstává na stejné adrese a nepřijde o žádnou z běžných služeb. Otevřená bude každý všední den dopoledne, v pondělí a ve středu až do 18. hodiny. Více informací a přesnou otevírací dobu najdou zákazníci na stránkách města. Z Dubé Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý na základní škole ve Staškově na severu země pobodal její spolužák. Oznámil to předseda slovenského parlamentu Richard Raši. Bezprostředně po útoku na místě zemřela 61-letá učitelka. Zadržený 13-letý žák 8. třídy je teď v psychologickém detenčním ústavu. Památku obou obětí útoku dnes uctili slovenští poslanci minutou ticha.
1: Počasí.
0: V noci čekejme zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat na oblačno až zataženo. Ochladí se nám na 13 až 10 stupňů, ve Frýdlantském výběžku naměříme místy až 16 stupňů. Zítra bude převažovat počasí s velkou oblačností, večer bude oblačnost ubývat a teploty přes den vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Liberce je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do poloviny října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké první podzimní dny s Českým rozhlasem Liberec je po zprávách a na našich vlnách začíná pořad Kultura pod deštěrem. Vítejte, zdraví vás Tomáš Beneš. Dnešní vydání je opět pestré. Za chvíli vám představíme další regionální kapelu a jejího lídra. K Liberci mají velmi blízko, více neprozradím. Pak vás pozveme na výstavu, která připomíná éru slavných LVT libereckých výstavních trhů. No a čeká vás i knižní okénko a četba o jabloneckých perličkách. Dobrý poslech a fajn chvíle s námi.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Opět vám rádi představíme další regionální kapelu pod názvem Seven a vítám hlavního lídra Tomáše Kargla, který za námi osobně do studia dorazil. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pár indicí na úvod. Rocková kapela z Mladé Boleslavy, která se datuje od roku 1992, spojeno s Bělou pod Bezdězem. Platí to?
1: Platí to, všechno je tak, jak říkáte.
0: Tak vítejte u nás ve studiu. Pojďme se vrátit do vašich začátků, raná 90. léta. Čí to byl nápad, jaké byly vaše začátky v kapele?
1: No, tak ona, tato kapela vlastně vznikla ještě dřív než kapela Seven. My jsme hrávali už od roku asi 85, jako jo, ale tak jezdili jsme různě po těch zábavách a tak. A postupem času, kdy už jsme začali dělat vlastní písničky taky, tak jsme si říkali, že by to chtělo trošku už tomu dát nějaký název, dát tomu nějaký styl a prostě nějak už začít konečně jinak. No, takže vlastně v tom 92. jsme se pak dohodli na tom názvu a s tím, že začneme dělat svoji muziku a tak.
0: No a co nabízíte svým fanouškům, posluchačům, o čem jsou vaše texty?
1: No, já se snažím ty písničky všechny dělat tak jako víceméně ze života. Jo, někdy samozřejmě to není všechno z reálu. Jo, někdy samozřejmě si to člověk vymyslí něco, nějaký příběh, ale furt by to mělo být tak trošku jako z toho života. No.
0: Vy jste mi napsal, k Liberci máme vlastně vztah už dlouho. Album Rokový děti jsme v roce 2005 natáčeli právě v Liberci. Povězte nám o tom více.
1: No, my jsme tenkrát udělali už pár věcí, že jsme měli, nevím, 10 nebo 12 nebo kolik songů, tak jsme si říkali, že by bylo dobrý je natočit. No a schánili jsme nahrávací studio. No a narazili jsme na nahrávací studio Spin tenkrát, kde tomu vládnul Tomáš Marek a vlastně tam jsme přijeli a tam jsme s ním společně desku natočili. To byla deska Rokový děti. No.
0: Jaký styl hrajete? Je to jenom rock?
1: Je to jenom rock, no my jsme hráli takový pop rock a postupně přitvrzujeme a ono už to jde někde trošku i do metalu, takže je to spíš takový hard rock. No.
0: Kolik vás je v kapele v současné době?
1: Hraje nás 5, ze začátku nás bylo i 7, proto i ten název Seven tenkrát vznik, protože nás hrálo skutečně 7, jsme tam měli dvoje klávesy a tak, ale pak se to ustálilo trošku, takže, ale Seven nám zůstal, no.
0: A vy jste se nějak dřív třeba ještě jmenovali předtím?
1: Jmenovali jsme, to bylo Mono.
0: Mono?
1: To byla kapela Mono, to je ono.
0: Kde všude hrajete, kde vás můžeme vidět?
1: No tak snažíme se samozřejmě hrát všude možně po celé republice, ale samozřejmě je to na pořadatelích, kam si nás pozvou. Takže hrajeme tady, hrajeme severní Čechy, jižní Morava, tak různě, no, tak kde se dá.

0: A kam nás pozvou?
1: Jak hodnotíte tyhle prázdniny a můžeme vás teď na podzim někde vidět?
0: My jsme během léta jsme hráli koncerty, vlastně to byla ta naše sezóna hlavní, a my podzim, zimu většinou už toho moc nehrajeme, protože to už jsou pak tak ty klubové akce a jako my si většinou dáváme oddych a buď pracujeme na nových písničkách, začínáme třeba dělat něco nového, nebo děláme videoklipy a tak. Věnujeme ten čas podzim, zima, jaro, ještě jo, věnujeme téhle činnosti. Samozřejmě, když se naskytne, že pořadatel chce někde, že jo, tak jedem, hrajem to. Jako.
1: Máte určitě web, Facebook, tak tam ho prozraďte, kde vás můžeme konkrétně vidět, najít?
0: Určitě, náš oficiální web je www.i7.cz. To je náš hlavní web. No, máme samozřejmě i svůj oficiální Facebookový profil, YouTubeový, Spotify, Apple Music, no vlastně všude na těchto platformách funguje naše muzika.
1: No a my si teď jednu píseň pustíme s názvem Armageddon, tak nám zkuste tu písničku popsat, o čem je a kdy vznikla.
0: Ta písnička vznikala během nějak začátku letošního roku a byla to jedna z těch dalších na novou desku, která teď vyšla v červenci, vlastně jsme vydali desku Evoluce. A ještě jsme potřebovali jeden song nějaký, který by tam jako zapadl, bylo to melodický, mělo to nějaký takový ten tah na bránu. No, takže jsme na tom zapracovali, no a vznikla písnička Armageddon. No je to, ono to zní to Armageddon, že je to o nějakým zhroucení světa nebo čeho, ale není, ono je to vlastně o tom, že spojujeme lidi a i kdyby svět se zbořil, tak ty fanoušci a my zůstaneme vždycky spolu a vždycky ta muzika nás bude spojovat a tak bychom chtěli, aby to jako fungovalo mezi náma a fanouškama. Takže sice Armageddon, ale je to vlastně pozitivní song.
1: Tak si tu písničku teď pustíme na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Díky za vaši milou návštěvu. Kapela Seven a lídr Tomáš Kargl.
0: Já děkuju za pozvání a přeju příjemný poslech.

0: Kultura pod Ještědem.
1: A teď v našem vysílání jedna milá vzpomínka na LVT a s tím spojený tip na výstavu. Prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů si můžete prohlédnout v Liberci. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu je teď výstava rozšířená i do Technického muzea a BG klubu. Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se vždy jednou v roce sjeli lidi z celého Československa.
2: Tohto roku už po 23. raz privítali liberecké trhy svojich návštěvníků. Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
3: LVT neboli liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. narozeniny. V 60. letech začaly lámat rekordy návštěvnosti. Zákazníky, kromě látek Stiby nebo výrobků značky Plastimat, lákaly taky koncerty tehdejších hudebních hvězd.
4: Na to máme ještě.
5: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
3: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávaly.
5: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie, bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku, tak všechny tyhle ty druhy zboží, které se na libereckých výstavních trzích objevovaly, se snažíme zde představit.
3: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
6: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou s květinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké mini.
3: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
6: A pak tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
7: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
8: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
3: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
8: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
3: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy, a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu, vysvětluje Luděk Lukuvka z Dokumentačního centra architektury.
9: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka, a to je to místo, kde teďka stojíme, byť výrazně přestavěné. Když se na to zpětně podíváme dneska, tak ta architektura byla docela zajímavá, což dokládá právě tady ten Masákův pavilon. Jehož vchod byl třeba původně na boku téhle stavby. Ty liberecké výstavní trhy zabíraly poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
3: Části výstavy v BG klubu a Severočeském muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Četba dobré knihy je ustaviční dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá, André Morris, francouzský spisovatel. V Kultuře pod Ještědem vám teď nabídneme knižní tipy z úst našeho kolegy, znalce literatury Martina Friče z Liberce.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, milé čtenářky, milí čtenáři. V Kultuře pod Ještědem tohoto trochu slavnostního týdne a trochu smutného jsem se nechal inspirovat svatým Václavem a pak událostmi z roku 1938. A spojnicí, určitým vodítkem, jsou určité knižní fantazie, představy o historii. No, posuďte sami. Svatého Václava, svátek svatého Václava, možná někdy vnímáme tak jako... No tak ano, žil, je to ten tam na tom Václaváku, tam sedí na tom koni, kdo to vlastně byl, jasně, vévodu české země, ale kdo to vlastně pro nás je? A trošku jiný vztah k téhle osobě, nebo spíš k tomuhle času, mi pomohl vytvořit spisovatel a publicista Patrik Zandl, pozoruhodná postava, ve svém historickém románu Špicl páně 955. V tomhle románu, jako kdybyste se najednou octli v tom století. Hlídka na hradišti, někdo v noci bouchá na bránu a ona řeší, jestli má otevřít nebo nemá. K římskému vladaři, který vpadl pod Bílinu, přijíždí posel knížete Boleslava. Jako kdybyste se v tom čase ocitli. Tohle všechno je historický román Patrika Zandla Špicl páně a u příležitosti svátku svatého Václava vám ho rozhodně doporučuji. Jan Drnek je spisovatel, který rád píše o Rakousko-Uhersku a jednou ze spojnicí jeho knih je takové Co by kdyby. A takhle on pojal čas i před, řekněme stručně, před Mnichovem a po Mnichovu. A jeho Co by kdyby je, co kdyby tehdy generálové řekli Édovi Benešů, hele, takhle by to ale být nemuselo. Tak trošku po dobrým, trošku po zlým, ale my jako nedáme ruce nahoru. A víc vám neprozradím. Knížku Žábly v mlíku seženete spíš v knihovnách a v antikvariátech, když budete mít štěstí, tak její nové vydání se jmenuje 1938, Věrní zůstaneme, už patetičtější název. A je to nesmírně zábavná do toho příběhu, a teď už něco prozradím, tam zapojí třeba reálné české trampy, kteří v té době žili. Jan Drnek má nesmírně nastudováno, ví, kdo byl, kde nasazen, kde, u jakého řopíku pomalu. Strašně zajímavé čtení. No a nakonec od historických Co by kdyby, pojďme k inspiraci fakty. Připomeňme si knížky Pavla Kosatíka o Tom Benešovi, knižní hit tohoto roku, novinka, a starší knihu Jiří Gruša, Beneš jako Rakušan, nádherná čeština, výtečný takový jemný průlet historií. Tyhle knihy se také vztahují k výročí, které si v tomto týdnu nebo na konci září, na začátku října připomínáme. A nakonec malá upoutávka. Kromě toho, že vás zvu na náš web živiliberec.cz, připomínám, že se blíží velký knižní čtvrtek a ten bude 15. října. Hezké čtení přeji.
0: Doplnil na závěr Martin Frič. Díky za to a teď si chvíli na vlnách Českého rozhlasu Liberec zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Netradiční promítání studentských filmů ve Frýdlantě, to je chystaná akce, kterou můžete navštívit třeba i vy. Po telefonu vítám jednoho z organizátorů, studenta FAMU Jana Galdu. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám více o chystané události, kolik bude ukázek filmů a o čem budou?
1: Večer budeme promítat 3 filmy, každý film má kolem 20 minut, všechny filmy spojuje taková vazba k severskému kraji, tudíž k tomu našemu výběžku, k vedlejšímu výběžku, a moc rádi bychom vás na tuto akci pozvali. Bude se konat ve městě Frýdlant v obecním kině 2.10. v pátek v 8 hodin.
0: Mm-hmm. Pro koho je akce určená?
1: Akce je určená vlastně úplně pro kohokoliv, kdo si chce trošku rozšířit obzory, co se týče filmových zážitků. Filmy jsou velmi pestré, tudíž myslím, že každý film si najde svého diváka.
0: A možná otázka na tělo, na co chcete promítáním upozornit a na co vlastně se můžeme těšit?
1: Akce míří především na mladé lidi, ale vzhledem k rozmanitosti tématu filmu, tak si myslím, že uvítáme úplně kohokoliv.
0: Nějaké vstupné praktické informace, parkování?
1: Vstup je zdarma a parkovat se dá přímo před kinem, tudíž nevidíme nic, co by vás mělo držet, nedorazit.
0: Na co jsme zapomněli, co byste ještě rád závěrem rozhovoru zmínil?
1: Taková zajímavost je, že jeden z filmů ještě neměl oficiální premiéru, tudíž budete jedni z prvních diváků, kdo ho vůbec uvidí.
0: Tak se budeme těšit, tak ještě jednou připomeňte ten avizovaný termín a místo.
1: A akce se teda koná 2.10. v 8 hodin večer v kině Frýdlant.
0: Říká jeden z organizátorů, student FAMU Jan Galda, kterého jsme teď měli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Díky, ať se akce vydaří, mějte se krásně a na viděnou, naslyšenou.
1: Moc vám děkuju, mějte se taky krásně.
2: Kultura pod Ještědem.

0: Teď už pro vás chystáme na vlnách Českého rozhlasu Liberec další díl rozhlasového čtení. Soumrak perličkového kraje, tak se jmenuje knížka historika Petra Nového. Podle níž vznikl stejnojmenný rozhlasový cyklus. Je to vyprávění o sklářích z Jablonecka. Na konci 19. století se dostali do nezávidění hodné situace. Začali je nahrazovat stroje. Zoufalí sekáči korálků se rozhodli pomstít. Pro jejich revoltu se vžilo označení Lučanská pozdvižka. Odehrála se na začátku roku 1890 v Lučanech nad Nisou. Jdeme se tam podívat.
1: Po zničení strojů u Brajta se dělníci chvíli radili, co podniknou teď. Zda se vrátí domů, nebo budou pokračovat Krýdlovi do Polubného, nebo k Brajtovu soukromému obydlí v Dolních Lučanech, kam se nakonec dav skutečně vydal. Tím se výtržnost změnila v tragédii. Vyšetřujícímu soudci se ani přes největší snahu nepodařilo zjistit, kdo byl oním mužem, jenž údajně zástup pohnul k pochodu do Lučan. Když úmysly dělníků vyslechl u brusírny stojící četnický závodčí Paul, rozběhl se k Brajtovi, aby ho varoval. Za ním pospíchali i tři další četníci. Cesta zasněženým krajem jim zabrala kolem 25 minut. Když Brajta varovali, vydal se spěšně za starostou Pancnerem, který jej ukryl v obecní kanceláři v budově místní školy. Na cestě k Brajtově vile se vzbouřenci, rozkurážení snadným úspěchem, zastavili u brusírny Johana Fischera číslo popisné 77. Někdo vykřikl, že také on seká perličky na strojích. Fischer, přestože již věděl, co se stalo, vyšel z domu a začal dělníkům domlouvat. K Hloučku dorazil jabloneckým okresním hejtmanem vyslaný četnický komisař Jašek se strážmistrem Eisenem a čtyřmi četníky. Policisté zaujali obrané postavení u vchodu do brusírny a Jašek se ujal slova. Upozornil dělníky, že jednají protizákonně, připomněl jim následky, které jejich počínání bude mít pro ně samotné i jejich rodiny, a vyzval je k odchodu. Fischer se k němu připojil. V brusírně žádné stroje nejsou, navíc zde leží moje nemocná žena. Dav, který si chtěl stejně hlavně vyřídit účty s Brajtem, poslechl a nechal brusírnu číslo popisné 77 na pokoji.

Vila Ludvika Brajta číslo popisné 426 dodnes stojí u silnice vedoucí z Lučan do Maxova. Je to jednoposchodový dům, vystavěný z kamene, do něhož se dříve vstupovalo dřevěnými dvoukřídlými dveřmi nad nevysokým schodištěm. Vlevo a vpravo od vchodu byly malé úhledné zahrádky, opatřené železnými vrátky. Asi 20 kroků za vilou se nacházela rozlehlá jednopatrová kamenná budova, jejíž pravá část se užívala jako kůlna a levá sloužila ke skladování skla. Celou parcelu obepínal dřevěný laťkový plot. Když Bright odešel do úkrytu za starostou, zůstali v domě i nadále jeho žena Josefína, její bratr František Rus, syn Ludvík Bright mladší, který právě tohoto dne slavil 25. narozeniny, služka Barbora Srbová a sousedka Anna Dresslerová. Ti rychle uzamkli hlavní i zadní dveře, zavřeli vrata do dvora a ve všech oknech spustili záclony. Kolem 15:45 se před domem objevil lomozící, hartusící a hrozící zástup. Před domovními dveřmi ho očekával starosta Panzner, který se v krátké řeči vedené v německém a českém jazyce pokusil nespokojence přimět, stejně jako předtím u Fischerovy brusírny Jašek, k rozchodu. Když se k němu neměli, nabídli jim česky peníze. Rebelanti na něj začali křičet, že perly dělané na strojích musí pryč. A současně, jak praví obžaloba, vyskočil jakýs mladý český jinoch vpřed a chtěl, vykřikuje jakousi nadávku, klackem jako rameno silným zasadit ránu do hlavy Panznerovi právě, když tento v české řeči lidu oznamoval, že jest obecním starostou. Jiný z výtržníků zachytil však tuto ránu svou rukou, takže starosta nebyl poraněn. Již během jeho řeči se některým buřičům podařilo otevřít vrata do dvora, kam také ihned vnikli. V tom se k vile dostavili komisař Jašek a strážmistr Eisen se čtyřmi četníky. Povzbuzeni částečným úspěchem domluvy u Fischerovy brusírny, nabili sebevědomí, bez otálení se prodrali do dvora a nasazenými bodáky vytlačili dělníky ven. Zástup byl tím energickým počínáním překvapen. Najednou tu stáli jiní mužové než ti, kteří jen přihlíželi rotice v Horních Lučanech. Proto se dělníci rozhodli nechat zatím dvůr dvorem a zaútočili přímo na vilu. Jedni lámali laťky z plotu, další sbírali klacky a kameny a vše házeli do oken, která v okamžení skoro všechna vybily. Pokoušeli se též rozličnými způsoby vypáčit domovní dveře, ale žádný pokus, včetně opakovaných úderů sekerou, se nesetkal s úspěchem.

Během tohoto konání se je snažil komisař Jašek znovu pohnout k rozchodu, ale nebylo mu dopřáno sluchu. Naopak. Dělníci se opět začali dobývat do dvora střeženého strážmistrem Eisenem a 4 četníky. Jistě na tom měla velkou zásluhu i kořalka, které se mnozí napili až příliš. Nálada se dramaticky změnila. Provokace a výhrušky přerostly v otevřené násilí. Od některých výtržníků v přední řadě stojících, píše se v obžalobě, učiněn byl pokus vytrhnout četníkům zbraně. A tak se stalo, že Josef Kafka ze zásady, kterýž chtěl strážmistru Václavu Eisenovi zbraň vytrhnouti od tohoto strážmistra, jenž arci musel se snažiti, aby v držení zbraně se udržel, bodákem do levé strany prsou byl bodnut. Následkem čehož asi za půl hodiny zemřel. Mezi výtržníky, kteří na četníky útočili, vynikal zvláště František Baldus z Jistebska. Týž uchopil zbraň strážmistrovu a snažil se mu ji vytrhnouti. Současně byl tento strážmistr, jenž svou zbraň měl připravenu k výstřelu, klackem do pravé ruky uhozen, přičemž rána vyšla a náboj proletěl hlavou Františka Baldusa, jenž byl na místě mrtev. Výkřik Josefa Heinricha z Nové Vsi: zabijte těch 5 četnických psů. Poté, kdy Baldus klesl k zemi, naštěstí zůstal nevyslyšen. Rabování začalo. Podle lučanské školní kroniky byla silnice od rozházených perliček černá. Jednalo se tedy zcela jistě o šmelc zhotovený z černého skla. Josefína Brajtová se na to neštěstí už nemohla dívat. Otevřela okno a se sepjatýma rukama pustošící dav česky prosila, aby přestal. Se zlou se však potázala. Okamžitě na ní počaly létat rozličné předměty, které ji naštěstí minuly. O následujícím dění stručně, ale výstižně pojednává v lučanské školní kronice obšírný zápis. Bohužel až kolem 5. hodiny, kvůli údajně pozdě předanému telegramu, do Lučan dorazil jablonecký starosta Anton Heinrich Posselt s 5 pozuby ozbrojenými strážníky. To již byl v obci klid, protože dělníci krátce předtím odtáhli směrem na Novou Ves. Večer kolem 9:30 pak pod vedením kapitána Rukaviny dorazili z Jablonce na 30 saních 2 kompanie z liberecké vojenské posádky, čítající 134 mužů. Polovina jedné kompanie zůstala v Lučanech, druhá polovina v Nové Vsi a jedna celá zamířila do Smržovky. Obsazení nebezpečného obvodu vojskem zabránilo zvláště útoku sekáčů skla na sekací stroje firmy Josef Riedl v Polubném. Z něhož by jinak asi sotva bylo sešlo. V Lučanech zůstalo až do 11. února 1890 ubytováno 34 vojáků. Poté, co se vzbouřenci vrátili do svých domovů, zahalila kraj rouška strachu. A těžce ležela především na zásadě, odkud pocházelo nejvíc účastníků nepokojů. V neděli 2. února obec obsadilo vojsko o síle 50 mužů. V místní škole byla zřízena vyšetřovna, kam četníci od pondělí před vyšetřujícího soudce Klimpla předváděli jednoho po druhém. Nikdo nesměl ze zásady ven. Každý musel prokázat svou nevinu. Kdo nemohl dokázat, že v kritický den dlel doma, byl zadržen, spoután a do vazby do Liberce odvezen. Mnozí se proto raději, byť i poranění, schovávali ze strachu před trestem po půdách, v seně i v kůlnách. Jistý Jáchym Kostlán prchl dokonce do ciziny, aby ušel trestu. Do Brazílie prý ze zásady utekl též jakýsi Vedral. Postihy se nevyhnuli ani mladistvým, kteří byli po odvodu posláni na 4 roky do Uher a Dalmácie. Jak výstižně ve svém románu o lučanské pozdvižce poznamenal spisovatel Arnošt Vaněček, přišel den, kdy všichni v zásadě byli doma.

Slyšeli jste čtvrtý díl vyprávění o osudech sklářů v našem regionu. Knížku Soumrak Perličkového kraje napsal historik Petr Nový. Stejnojmenný rozhlasový cyklus podle ní připravil kolega David Hamr. V režii Michala Bureše účinkoval herec Zdeněk Kupka. A poslední část vyprávění o osudech sklářů z Jablonecka nás čeká opět za týden v Kultuře.

Hezký dobrý podvečer s Českým rozhlasem Liberec. 1.10. v kalendáři Igorové mají své jmeniny, všechno nejlepší. Pokud to stihnete a posloucháte nás v České Lípě, tak Jiráskovo divadlo úderem celé v 19 hodin zve na herecký koncert Sarah Hlaváčové v roli Almy Rose, strhující divadelní inscenace podle skutečného příběhu světově proslulé houslistky. Stála na vrcholu své kariéry, když do jejího života zasáhla osvětím. Součástí večera bude beseda s biologem, etikem a knězem Markem Orko Váchou. Tip na zajímavou výstavu do Jablonce. Tvůrčí aktivity navazující na výstavy v domě z Chejbalových. Puste se do architektonické detektivky, vytvořte koláž nebo si vyzkoušejte tematický kvíz. Tak vás veme do podkroví domu z Chejbalových do Jablonce, kde vás do 14. listopadu čekají tvůrčí aktivity navazující na výstavu Zmizelý Jablonec a okna a dveře zmizelých jabloneckých domů. Do velkého sálu jabloneckého eurocentra přichází energie ze severu. Potkají se tu tři big bandy rozmanitého věku s různými žánry s různým publikem. A to v sobotu 3. října vystoupí mladí a nadějní Apple Sexis, ze Zuš a Zuš Jabloňova Liberec, také jazzový orchestr RH Big Band Richarda Hory a v neposlední řadě Big O Band Marka Otla. No a poslední tip míří do Turnova. Až do 3. října můžete navštívit Muzeum Českého ráje v Turnově a vyzkoušet si na vlastní 3. října můžete navštívit Muzeum Českého ráje v Turnově a vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žilo, vyrábělo nebo obchodovalo v dávné minulosti. Také Šperkfest Turnov 2026, velmi zajímavá akce, která začne od 5. do 17. října a Turnov ožije šperkem, drahými kameny, tradičním řemeslem a současným designem. A ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a krásný čtvrtek.

páteční večer s Českým rozhlasem Liberec. To už je pro tuto chvíli všechno, v 19 hodin chystáme další nové zprávy a Tomáš Beneš se loučí opět v neděli 4.10. po 9. ráno anebo další čtvrtek po 18. naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ve Frýdlantském Výběžku začnou první práce na zajištění pitné vody kvůli polskému dolu Turův. Střední škola gastronomie a služeb v Liberci poprvé otevřela novou školní jídelnu. Společnost Škoda Auto omezuje výrobu kvůli problémům s dodávkou součástek. A v pátek bude převážně velká oblačnost, která k večeru bude ubývat. Teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer.

0: 400 milionů korun z fondu Turu získá Frýdlantská vodárenská společnost za zajištění pitné vody v příhraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve Frýdlantském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turův. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
1: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Jindřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
0: Všechna 4 opatření mají být na Frýdlantsku hotová do roku 2029. Studenti střední školy gastronomie a služeb v Liberci dnes poprvé jedli v nové jídelně. Škola na ně čekala více než 20 let. Instituce vzdělává mimo jiné budoucí kuchaře nebo číšníky. Všichni teď budou moci absolvovat odborné praxe přímo v nové jídelně, říká ředitelka školy Zdeňka Pálová.
2: Je pro ně i obrovskou novinkou to technologické vybavení, které je opravdu teď na nejmodernější možné úrovni. Ale tady se vlastně dostanou do reálného provozu, protože opravdu uvařit 300 jídel denně, obsloužit, sklidit, připravit, to je taková ta příprava opravdu na jejich budoucí povolání.
0: Stavba jídelny ve škole na Králově Háji vyšla na zhruba 40 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu v některých provozech, proto částečně redukuje počet směn. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde se zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Počasí. A zítra čekejme v Libereckém kraji převážně velkou oblačnost, večer by ale měla obývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo bude klidno. Rozptylové podmínky budou po ránu mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme místy dobré a biozátěž bude na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšinská, to ve směru nad centrum. Objížďka je značená a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova. A na silnici 2. třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí Kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
1: Krásný, krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
0: Takže ten autor si může vybrat.
1: Přesně tak, přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
0: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pytlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
1: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena to je obrovská kapitola se spoustou výjimek. A třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
0: Co ten Brouk Pytlík?
1: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pytlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pytlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
0: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé velké.
1: Přesně tak.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer. Lači rad tešukar šuniven. Dnes si budeme povídat se zpěvákem Bertíkem, který nám představí svou novou písničku. Podíváme se také do Diakonie Náchodska, která pomáhá lidem ve složité životní situaci. Vítejte u Oroma Vakeren.

0: Dospívala Lucie Bikárová. Představíme vám zpěváka, který zpívá o dětství a hudba ho provází celý život. Za tu dobu spolupracoval s řadou dalších zpěváků a hudebníků. Dnes nám představí svou novou tvorbu. Bartoloměje Girugu si do studia pozval Dušan Vagaj.
1: Já bych chtěl přivítat Bartoloměje Girugu Bertíka.
2: Ahoj, všechny zdravím, vaše posluchače.
1: Já musím hned ze začátku podotknout, že se známe a že si budeme tykat. Bertíku, ty když jsi přijel do rozhlasu, přijel úplně jiný Bertík, než jsem ho znal.
2: Tak to bude asi tím, že jsem něco zhubl. Vlastně jsem prošel takým hubnutím, kdy vlastně přišla fáze mého života, kdy jsem se rozhodl, že jsem to asi přehnal a neukočíroval, jak se říká, to jídlo a ten můj životní styl. A vlastně věkem jsem pochopil, že to není ten směr a že by to mohlo brzo skončit, ten můj život, protože už jsem byl ve fázi, kdy jsem na pódium pociťoval, že se potím extrémně, že to nedávám, neustojím to, nevypadám úplně příliš hezky, nemohl jsem se oblíkat, jak jsem chtěl. Takže jsem vlastně udělal takovou stopku a řekl jsem si, že musím něco s tím provést. Takže jsem podstoupil určitý zákrok, který mi pomohl v tom, abych zhubl a vlastně ze 165-kilovýho chlapa je teďkon 104-kilový kluk.
1: Jsi nový člověk de facto. Děkuji. Přišlo s tebou něco nového?
2: Všechno. Úplně se to změnilo o 360 stupňů, protože prakticky ten můj život dostal jiný směr a nový nádech. To znamená, přišla energie, kterou jsem využil k tomu, abych začal více věnovat rodině, začal pracovat na sobě. To znamená, že jsem vlastně těch 10 měsíců zhruba hubnul, nabíral energii a sílu. A když jsem pocítil, že je ta správná chvíle, tak jsem oslovil určitý kamarády, osobnosti vlastně hudební branže a říkám, hele, chci zpátky, jsem připravený, jsem jiný. A lidi si toho začali všímat a začali mě sami oslovovat a ptát se, kdy se vrátím, kdy něco natočím. Takže jsem začal pracovat, lehce podnikat a začali jsme všichni doma měnit jakoby ten režim, ten systém, který do té doby jsme nemohli dělat, protože táta byl zabržděný tím, že sotva chodil, byl pořád unavený a spal. A teď se to celý, jak jsem řekl, o 360 stupňů otočilo a začal jsem pracovat na hudbě, začal jsem pracovat na biznisu, začalo se dařit a není to jenom o mně. Chci říct, že to je o celé mé rodině, o mých dětech. A začali jsme si všichni plnit své sny.
1: Martíku, mně tohle vyprávění přijde jako předsevzetí, že prostě tenhle rok bude úplně jiný, než byly dosavadní roky.
2: Tak to bylo.
1: Co hudba?
2: Takže jsem začal první písničkou, kdy jsem oslovil Ríšu Adama alias Vajdise, protože jsem si říkal, vlastně dneska je velká konkurence, že jo? Řekneme si to, že prostě dneska těch muzikantů to je ranec. A vlastně každý se snaží nějaký level tam nastavit, že bych měl se posunout a zkusit nové věci, nové obzory. Takže neříkám, že starý Bertík zanikl, ale řekl jsem si, že to zkusím tak, jako to děti ostatní, ale trošku jinak. Takže jsem oslovil Vajdise s tím, že jsem mu řekl, brášku, chci dělat romskou hudbu, ale nechci dělat to, co dělají všichni ostatní. Takže jsme vlastně si sedli spolu a teď jsme hledali ten styl, ten žánr, který by pro mě byl jakoby top a zároveň, že by to mohlo bavit i lidi. Tak říkám, hele, nebudu dělat žádný funky, pomalý písničky lidi ode mě čekají, že tam Bertík zase zaspívá, že jo. OK, říkám, na to máme čas, já se chci vrátit s velkou parádou. Takže jsme udělali písničku o Romino Barvalo, kde vlastně produkce je Vajdise. A použil jsem kamaráda Averčave, který k tomu natočil videoklip. Oslovil jsem taneční soubory, s kterými jsem se stýkal na festivalech a znal jsem je. Použil jsem i náš bylinský vlastně taneční soubor a okolní soubory. S velkou parádou přijeli, takže jsem tam měl zhruba asi 25 holek. Oslovil jsem Ríšu Samka. Říkám, Richarde, chci tě v tom klipu mít a chci, abys to celý režíroval. Ríša s velkou parádou to přijel. A v tom klipu i zatancoval.
1: Co tě inspirovalo, že jsi řekl vlastně pojedu jiným směrem?
2: dneska ta hudba je jakoby trošku náročná v tom, že těch muzikantů, těch zpěváků, těch kapel interpretuje strašně moc. Ta hudba se dala trošku jiným směrem, než co jsem zažil já. Ty muzikanti rostou jinak, než jsem rostl já. Věděl jsem, že pokud to budu dělat po staru, tak nemám šanci. Nebudu se snažit dělat ze sebe někoho, kdo už tady je, ale budu to pořád já, ale ten level tam postavím. Takže jsem postavil ten, zkusil jsem tady jakoby využít ty muzikanty, o kterých jsem věděl, nebo toho Vajdise, kterýho strašně uznávám, který se umí přizpůsobit době a hlavně dokáže vycítit z tebe, jakou hudbu ti postavit.
1: Martíku, já ti budu držet palce, ať ta cesta, kterou jsi začal, trvá strašně dlouho.
2: Já vám moc krát děkuju, přeju vám co nejvíc hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a máme krásné život.

0: Tak to byla nová píseň od Bertíka. Diakonie Náchodská pomáhá lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Nabízí například pravidelné sbírky, oblečení, volnočasové aktivity pro děti a odbornou pomoc. Její vyškolený tým je připraven pomoci. Pracovníci diakonie musí při své práci dodržovat mlčenlivost, zvlášť při práci s dětmi. Více řekla Karlu Sladkému ředitelka diakonie Lucie Pavlistová.
1: Samozřejmě musíte oddělovat sociální práci jako vaše zaměstnání, kde máte povinnost mlčenlivosti, máte různé povinnosti vůči tomu svému zaměstnání, vůči svým klientům a na druhou stranu žijete třeba uvnitř té komunity, která někdy nemusí rozumět tomu, proč některé informace nepředáváte, že nemůžete, kdy někdy musíte se držet toho, abyste právě tu mlčenlivost zachovávali. Někdy se může komunita zdát, jako že by měla být zvýhodňována tím pracovníkem nějakým způsobem. Takže stejně jako to může být výhoda, to porozumění a přijetí toho pracovníka do své rodiny více, tak naopak někdy může být nevýhodou. Takže bych řekla, že když si to tak jako dáme na misky váh, tak jsme na tom úplně všichni stejně.
2: Zmiňujete mlčenlivost, co si pod tím představit?
1: Představit si pod tím to, že vlastně kdokoliv nás osloví s pomocí, ať už dítě nebo rodina, tak my mu vlastně zaručujeme tu mlčenlivost 100%. To znamená, veškeré informace, které nám říká, jsou dobrovolné, chce nám je říct. My si samozřejmě vytahujeme ty informace, které my potřebujeme pro řešení jeho aktuální situace. A znamená to, že my v tu chvíli uzavíráme to, že se nebudeme bavit s kolegy, nebudeme se bavit vlastně navenek o tom jeho případu. A pokud by to bylo potřeba právě pro třeba posunutí jeho problému, tak ho o tom vždycky informujeme. To znamená, pokud potřebuji probrat s kolegyní, že se mi jeví, že potřebuji tady pomoci, protože kolegyně je zkušenější, rodině to oznamuji, že jestli můžu s kolegyní probrat ten případ, nebo s vedoucí, protože má více zkušeností a mohla by nám být nápomocná.
2: Obracejí se na vás i sami děti s žádostí třeba o pomoc?
1: To spíše na té preventivní službě toho klubu nízkoprahového, tam je určen přímo jenom pro děti. Tam zase ta mlčenlivost znamená, že chápeme, že ty děti jsou nezletilé a chápeme, že mají rodiče. Nicméně sociální pracovnice, které pracují s dětmi, v tu chvíli nemají sdělovat nic rodičům, co se děje na klubu, protože my tam chráníme to dítě. To znamená, to dítě zase má od nás vytvořen jakýsi ochranný obal důvěry, kdy se nám právě může svěřit. Stává se za tu historii, kdy se nám dítě svěřuje i s něčím, co v té rodině není úplně OK a mělo by se řešit nad rámec těch klubových činností. A v tom případě my to tomu dítěti oznamujeme, že to je věc, kterou budeme muset řešit dál, protože je to věc, která je velmi závažná. V tu chvíli to dítě ale od nás tu informaci dostává, že nechceme narušit jeho důvěru, ale je to něco, co už je za hranicí, kde by mohlo ubližovat a řešíme pak nadále, ale to dítě se to od nás dozví. My se snažíme maximálně v rámci té mlčenlivosti, aby tým pracující s dětmi a tým pracující s rodinami společně se setkáváme na provozních porodách, ale nicméně nebavíme se o klientech veřejně, protože by to mohlo narušovat i pak obraz o rodině určitého dítěte, se kterým pracuji, anebo naopak. To znamená, že v případě, kdy je tady možná domluva s dítětem, jestli by chtělo, aby jsme zašli do rodiny a podobně, takže zase s tím dítětem o tom komunikujeme a snažíme se samozřejmě jít tou cestou nějak do té rodiny jít, ale ptáme se toho dítěte, abychom mu naopak neublížili. Samozřejmě pokud je to už na hranici, kdy my máme i přes mlčenlivost povinnost oznamovací povinnosti, už by to bylo na hranici, kdy už je tam opravdu se jedná ohrožené dítě podle paragrafu 6. V tom případě my bychom už se obraceli na OSPOD přímo.
0: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamenca. A čen devlea. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda ustála hlasování o nedůvěře. Nový ředitel hasičů chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události. A zítřejší počasí na východě Česka slunečno, na západě Čech až zataženo. Maxima na východě republiky kolem 23, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Opozici ve sněmovně se ani na druhý pokus nepodařilo svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání všichni přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, tedy požáry, tornáda nebo také větrné smrště. Připravené k akci by měly být zhruba v polovině v příštím roce. Týmů bude celkem 5, každý bude mít na starost jinou část České republiky. Podle Legnera mají být na místě a schopné se zapojit do akce přibližně do 3 hodin od povolání.
2: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
0: Technici začali razit průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jedná se o úsek mezi Václavicemi a Voračicemi na Benešovsku. Téměř kilometrová štola se bude razit takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Upřesní generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
0: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá téměř 60 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028. Podle odhadů vyjde na více než 70 miliard korun. Sport. Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál závodit na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě tam krátce poté o konci kariéry přemýšlel.
4: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo. Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech postupně až zataženo, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den bude většinou polojasno, na východě republiky až jasno, pouze na západě Čech se bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě Čech slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat, maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavní části Pražského okruhu směrem z dálnice D1 k letišti popojíždí kolona téměř od sjezdu z dálnice. V omezení před Jesenicí na kilometru 79 blokovalo jeden pruh porouchané vozidlo. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Je známý z celé řady výrazných seriálových, filmových i divadelních rolí. V posledních letech stále více proniká do divadelní režie. Dokonce si vyzkoušel, jaké to je režírovat sám sebe. Roman Zach je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Roman Zach. My, když jsme se viděli naposledy, což už budou 3 roky téměř, tak vy jste přišel a byl jste zraněn.
1: Já jsem dopajdal spíš.
0: Dopajdal jste, měl jste zlomený kotník.
1: Hlezení kost, přesně.
0: Hlezení kost. Jste bez následků?
1: Ne tak docela. Díky tomu mám takovou přidanou hodnotu a stal se ze mě dědeček meteorolog, takže já teď už dokážu poznat díky píchání v tom místě, kde noha byla zlomena, že bude pršet třeba. Takže to, co měla babička, že jí lupalo v zádech a říkala, dneska bude pršet, dneska nejezděte do Holan na koupání, tak teď já to můžu taky předpovídat.
0: A máte to předčasně trošku?
1: No, zdá se, že jo, ale třeba zase před měsícem mě chytli záda a to tak, že mě museli volat sanitku na infuzi a tam jsem míchal ten smích a ta bolest. Jsem si říkal, je to všechno tady prostě, že opravdu nemůžete nic, takže už mě to tak dohání. Ale taky si říkám, že je to předčasně, ale možná ne. Vlastně tak. Moje babička, která předpovídala, vzpomínám si, a měla ten šátek a tu zástěru a šla na ty králíky, aby děti měly co jíst, když jsme u ní byli na prázdninách, tak jsem to počítal a jí bylo 48.
0: No, takže, to je pravda, tak to byly mladé babičky. Ano.
1: Mladé babičky a vy jste před chvilkou řekla, že bude 26 stupňů, jsem si všimnul, a vy jste řekla sama, že máte ráda, když je všechno tak, jak má být, že v říjnu je 26 stupňů, že to není normální, ale tohle taky už prostě je jinak, no. Takže musíme si zvykat na to. Já se těším z toho, že bude 26 stupňů a nepíchá mě tam, takže pršet nebude už.
0: Takže pršet nebude, což možná by někteří, nebo hlavně příroda, by to asi potřebovala a toužila potom.
1: Já taky potom toužím, protože ve studni nemáme tolik vody, takže vlastně si to přeju. Ano, to je pravda.
0: Nicméně po tom úraze, který se vám stal, tak dáváte na sebe větší pozor? Myslíte na to, když jdete, abyste nešlápl vedle, abyste se zkrátka nevyřadil z provozu kvůli třeba špatnému uklouznutí nebo špatnému nášlapu?
1: Jestli mě poslouchá rodina, tak ano, dávám na sebe větší pozor. Jestli mě neposlouchá, tak vůbec. Jako po naučení žádný, samozřejmě. Ale já nemám ty vhodné obuvy, mám tady ještě furt tu letní, tady já zase to mám tak, že to sundávám, když je teplo teďko, no, ale myslím, že bych tady byl, i kdyby byl pro vás normální počasí říjnový, že jakmile sundám ty boty, mám jako žabky pro posluchače, tak vždycky pro mě skončí to léto. Takže já to budu nosit, co to jenom půjde, pak budu do těch zavřených bot. Teď jsem úplně zapomněl, jo, jestli na sebe dávám pozor. No a já jsem taky konzervativní v tom si něco kupovat, a takže nemám jako zimní boty, nemám takový ty zimní podrážky, proto to tehdy se stalo, jako to byly vlastně letní boty s takovou tou hladkou a tam bylo jedno náledí a to prostě jsem letěl, no. Takže myslím, že na sebe nedávám větší pozor, že to je furt stejný, protože si nechci připustit, že prostě bych si měl na sebe dávat pozor, protože sice jsem šedivej, ale nemusím ještě si dávat pozor, ještě počkám.
0: No, je to pak na vás. Vy se takzvaně vyřadíte z provozu.
1: Já si vyřadím z provozu.
0: Říkal jsem si, vy jste mi tenkrát říkal, že to máte na 6 týdnů, tak jestli vás ten zážitek z toho, že zkrátka jste nemohl dělat, nebyl jste plně pohyblivý, vás jako nepřiměl k tomu pak být opatrnější, ale tak očividně ne.
1: Takhle. Teď zase, jestli mě poslouchá můj doktor, kamarád, tak to je taky špatně, ale on myslím, že to nesleduje vůbec. Takže já jsem nebyl vyřazen z provozu, já jsem hrál i.
0: A neměl jste?
1: Teď nevím, jestli to mám říkat opravdu, protože on se to dozví.
0: Tak všichni vypněte.
1: Vypněte si prosím vás přijímače.
0: Ale tak to nechceme.
1: Vlastně nechceme, tak teď nevím. Každopádně.

0: Já jsem ho pořád hrál a jemu bylo divný, proč mi ta noha nesrůstá, že už by tam ten progres měl být. A já jsem si myslel, že to jako všechno ví, protože nevím, díky nějakým sociálním sítím, kde jsme jako inzerovali, že hrajeme, tak jsem myslel, že to ví a on vždycky, no zkrátka po 2 měsících mě řekl, že už to je lepší a že už teď můžu do procesu. A já jsem opravdu neměl tu sílu mu říct, že už jsem v procesu dávno. A i když jsem jako měl berle a měl jsem jako nechodící tu sádru, že jo, a já jsem na ní prostě jako došlapoval. A takže já jsem i špatný pacient, jako no.
1: No, pojďme na písničku, snad vás ještě nějaký lékař přijme. abyste ho nepotřeboval. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Romanem Zachem, hercem a také neúplně poctivým pacientem, ale už se k tomu nebudeme vracet. Pojďme k tomu, co vás živí, v čem jste dobrý, když to řeknu nespisovně, a to je herectví. Vy jste stárnil řadu rolí, ať už to byly zejména lékaři, já nevím, v Ordinaci v Růžové zahradě, v Modrém kódu a tak dále. Byla ale nějaká role, která odpovídala vám, jakože jste to byl vy, vaše povaha, váš naturel?
1: To se tak jako často stává. Točili jsme Hvězdy nad hlavou, myslím, že se tak jmenovalo, Hvězdy nad hlavou, kde jsem hrál jako architekta, což vlastně byl takový můj jako sen, s tím, že ze sestavárny jsem šel na architekturu a tak vlastně to se mi tak splnilo, že jsem si ho zahrál s Terezou Kostkovou, jsme hráli takovou dvojici a to jsem tak byl jako já, no, jakože tam vlastně nebylo co hrát. Myslím, že jsem i zvolil manévr, že jsem hrál ve svých brejlích a i často ve svých košilích, což pak moje žena mi vyčetla, že proč hraju sám sebe a že tam to byla taková jako kompletka. A no, takže mě tak často prostě oslovují, že vlastně trošku hraju sám sebe, což jako bych třeba rád i jako někdy změnil, musím říct. A rád bych se dostal jako zase do nějakého jiného žánru a hrál někoho jiného.
0: Říkám si, jestli to ano, pro herce pak není nuda, když no, prakticky nehraje.
1: Prakticky nehraje, jste to furt, ano, jsem herec a jsem. Hraju sám sebe. No je to samozřejmě trošku jako nuda, bral bych nějaký výzvy.
0: No dobře, a jak by vypadala role, která by byla vaším protipolem?
1: Nějaký hajzl. Jako, můžu mluvit takhle?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ale už jsem to řekla, jsme už vysílání, takže nic.
1: Jo,
0: nic
1: takže to nejde zpátky. Nebude. No, nějakého jako takového paznechta, prostě nějaký jako, nevím, možná zločince. Ne toho, co vyšetřuje, ale být na druhé straně a nebo nějakého takového tichého násilníka.
0: Ale při tom postavu byste na to bez pochyby jako měl i vzhled, že?
1: Že bych vypadal takhle, jako seriózně, ale přitom bych někomu něco dělal.
0: Tak nic takového se nerýsuje.
1: Zatím ne, ale možná teď, když to je v přímém přenosu, jak to někdo poslouchá.
0: Tak uvidíte, co z toho...
1: Uvidíme, co
0: z toho bude. Nicméně vy se... jakoby nechystáte, vy už jste divadelním režisérem, už jste taky označován. Je to profese, kterou byste, kdybyste si ji uživil, si ponechal a herectví opustil?
1: Myslím si, že bych herectví nechtěl opustit. Mě baví tahle kombinace. Já jsem se to jako tak nadělil po té padesátce, že pro mě začalo být důležitý, jako vždycky to bylo pro mě důležitý. Herectví není solitární zaměstnání. Prostě není to demokracie, divadlo vůbec. Jako. A jste odkázaný na tu nabídku. A často prostě vám tam něco vadí. Jako z těch složek. Možná jako nějaký kolega nebo ten titul a tak dál. A já jsem si tak jako nadělil to. Okolnosti tomu jako pomohly, že byla nějaká nabídka něco zkoušet a já jsem řekl, já bych to chtěl jako si zrežírovat, což jako byla jako druhá věc, jako Láska z mládí před 3 rokama, myslím. A teď se to tak jako nabízí dál a ty nabídky nějaký jsou, možnosti, ale mě baví ten systém, jestli obsadíte prostě lidi, který máte rád, jako herce, i vlastně ty kolegy do toho týmu, to se týká kostýmový, scenografický, hudební složky a těm lidem věříte a vlastně vás to celý jako baví a naplňuje. A je to teda jako fičák často, protože ve všem v těch věcech hraju, teď zase zkoušíme další věc, kde taky hraju, ale už se tak, protože jde o čtvrtou věc, tak už se tak jako uvolňuji a už tak to třetí oko umím tak jako umístit jako někam před nás a vidět to, i když to samozřejmě je někdy náročný, protože což netušíte jako herec, protože zabýváte se tou svojí postavu, dejme tomu, a to je tak komplexní záležitost, řešíte všechno, jako vizuály, výstupy, tu scenografii, hudbu, dramaturgii, jako vlastně ta práce nekončí, je to samozřejmě v uvozovkách mizerně zaplacený, ale mě to také naplňuje jako výzva do těch dalších let, že jsem se tam jako našel. To znamená, k vaší otázce opustit herectví nechci a baví mě, jako, tak to znamená, rád přijmu nějakou zajímavou nabídku určitě a chci hrát, mě to baví, ale tohle bych nechtěl opustit, tenhle model. Možná pak si troufnu i na to, že třeba nebudu v tom hrát a budu to jenom režírovat, ale tady zase mám takovou výhodu, že že jim to vlastně ukazuju, že to nejsem herec, režisér, který předehrává, ale vlastně v rámci toho, že jsem i jejich kolega a zároveň režisér, tak si to můžu dovolit, protože já sám nemám rád ty režiséry, který předehrávají, než vám to vysvětlej, že vám ukážou, jak by to představovali, ale že si to uděláte sám v sobě a přijdete si na to sám. Tak tady jsem trochu z obliga, jako. Ale jako, chtěl bych tom pokračovat a herectví neopouštím v žádném případě.
0: Roman Zach je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Roman Zach je naším hostem, herec a režisér, propojil obě ty role, ano. Jakože se vám to podařilo? Teďka jste udělal takové gesto, jakože to jsem já?
1: Ne, nevím, udělal jsem gesto, protože jsem si myslel, že mě nikdo nevidí, ale tam vidím kameru. Že vlastně
0: byť jste v rozhlase, tak vás stejně vidí.
1: Právě, to je divný.
0: Tak to je.
1: No dobře.
0: Víte, jak jsi to říkal, že už nic není stejného, nebo prostě ano, věci, časy se mění, zkrátka.
1: Ano. Tak konstanty i prostě se posouvají. No, takže to spojení, že jste řekla, jako
0: tak to spojení,
1: no,
0: ale
1: takže
0: se projevilo,
1: to slyšel možná poprvé.
0: Jako. Třeba v Prádelně Brooklynu, v této hře, to je právě ta hra, kde hrajete, zároveň režírujete. Nicméně hraje i divadlo Metro, nejbližší termín 23. října, je to možné? To vy možná nebudete vědět, to byste se musel asi podívat do kalendáře. Už se vám stalo někdy, že jste někde měl být a nebyl? Že jste propásnul?
1: Aby jsme to nezamluvili, prostě ano. Divadle Metro, Prádelna v Brooklynu, krásná hra Johna Patrika Shelbyho. Jestli se mi to stalo, nestalo se mi to, ale mám furt papírový diář, nemůžu si zvyknout na to psát si ty věci elektronicky a mám jako takovou jistotu mý agentky, Míši Povolný, která mě ty věci připomíná. Takže jako často se to skoro stalo, jako že mě někdo volá, kde seš a tak, nebo mi přijde den předtím SMSka, já to vůbec nemám napsaný, nebo teď jsem třeba měl napsaný v diáři a nebylo mi to divný, ačkoliv jsem si to kontroloval, že hrajeme Prádelnu v Brooklynu třikrát v měsíci v Kuřimi, což bylo divný, takže jsem to hrál ve čtvrtek, pak v úterý a pak to ještě hraju za 14 dní a vůbec mi to nepřišlo divný a až jsem se pak podíval, že jedno to datum bylo správně. Takže často mě popadne taková jako pečlivá, jestli je všechno v pořádku a vezmu si ten diář a začnu jako přes internet sondovat, jestli to mám dobře napsaný a často se to úplně neschoduje. Všem vlastně lidem říkám, produkcím, který mě volají, jestli mám volno na něco, tak říkám, hele, myslím si, že jsem správně na 85%, ale těch 15 musí moje agentka. Jako, takže, ale zatím ťukám, jsem nic neprošvih.
0: Vlastně, no tak vaše agentka vám určitě připomene toho 23. října v divadle Metro, Prádelna v Brooklynu. Proč právě tuto hru jste režíroval? Co v tom hrálo roli?
1: Hrálo v tom roli, že mě oslovila Nikol Kouklová, která zakládá svoje divadlo. Divadlo Uvidíme. A protože jsme se potkali už na dvou věcech v divadle Bez zábradlí, v jedný jsem jenom hrál, to byl Shakespeare, a jednu jsem režíroval a hraju v ní, Láska z mládí, tak mě oslovila, že bych chtěla a hledala hry a tohle byla asi čtvrtá, myslím, a mě na ní jako nadklonuje hrozně dobře napsaná. Ten autor je jako takovej specifický, že píše o takových každodenních věcech a píše o těch bolestech a píše tak jako lehkým perem, že vlastně v momentě, kdy se tak smějete, a tak vás najednou jako bodne a je vám z toho jako trošku jako ouvej. A tohle je jako téma té hry, to mě nadchlo, že ono začíná jako takovou jako normální konverzačkou a nakonec se z ní vyklube jako hra o lásce, smrti, osudu a vlastně končí dobře, to on jako umí, rozehrává to tak jako pěkně, ale ty bolavý místa, které v ní jsou napsané tak jako hezky, jako lehce, jak to často v životě jako bývá, aby to nebylo temný. No. A mě vlastně nadchlo to, že to je téma, za prvý jsem ho kolem sebe zažil, téma té smrti, téma osudu, téma toho, že člověk může něco změnit, ačkoliv si myslí, že už je pozdě. Takže kombinace těchto aspektů, a že není to úplně jednoduchý, taky jako myslím to téma, a tak to, že to byla taková výzva. No. A byl jsem rád, že to není jako obyčejná konverzačka, komedie, a takže jsme řekli, hele, to je dobrý. Myslím, že to je těžký na prodej, protože tam ty téma jako ambivalentní jsou, že to není jenom řachanda a že se toho často někdo lekne, ale neměl by, protože je to dobrý prostě, jako fakt dobrý.
0: A co vidíte na tvářích diváků, když je potlesk?
1: Zrovna ve dvou scénách, kde nehrajou, kde nejsem, tak jsou právě jako holky Nikol a Kateřina Zapletalová. A ty mi vždycky dávají jako echo, já to poslouchám zádu. A to jsou vlastně ty temné místa. Nechci prozrazovat divákům vlastně přesně o co jde, ale tak ty vždycky říkají, že tam slyšejí to vytahování těch kapesníků. že vlastně mají pocit, jsou něco tak navedený tím autorem, že to půjde tak po srsti a najednou tam bude taková bomba, tam najednou spadne. Takže je to často to, že ty diváci jako nečekají, že to půjde tímhle směrem a jsou tak jako rozechvělí, rozesmátý, pobavený a zároveň jako dojatý. Takže tak všechno tohle. A to mi přijde jako strašně dobrý. No. Já myslím, jako holky mírnit, a teď asi poslouchá Nikol určitě. Ahoj, Nikol. Že jsme hráli v té Kuřimi.
0: Třikrát.
1: Třikrát, ještě budeme hrát v Kuřimi. To ani nevědí v Kuřimi. Škrtnu si to, Nikol, neboj. Že říkám často holkám, aby oni bojovali prostě s tím, aby se dojímali. Jako. Protože tam opravdu tam Kateřina Zapletalová hraje dvojroli, dvojčata, Trish a Suzy, a mají podobný osud. Možná prozradím, jako umírají. A díky nějaký nemoci, kterou jsem právě měl kolem sebe, potom mi to přišlo i důležitý tehdy, proč jsem to vzal. A že říkám, bojujte s tím, o to bude silnější. Prostě někdy, já to chápu, kdybych to hrál taky, tak mám taky tendenci možná se jako dojmout, protože to je fakt jako dobře napsaný, strašně. A říkám, čím víc budete vy jako normální, tím víc to dopadne tam jako dopředu. No. To je jako těžký. A takže tak, nevím, jestli jsem vám vůbec odpověděl na otázku.
0: Pravidelná Brooklynu, odpověděl jste. Děkuji. Roman Zach je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec a host si povídám s Ronmanem Zachem, hercem, režisérem, ale také učitelem. Teď jste mě to prozradil během písničky, že už celý měsíc jste kantor. Jaké to je?
1: To je úplně nejnovější moje funkce. Jaký to je? Strašná zodpovědnost. Já si to pamatuju z Damu, já jsem vystudoval herectví jako vysokoškolsky a to je střední škola, Pražská konzervatoř, to jsou jako víc děti. A když to tak zobecním a troufnu si říct takovou jako definici, možná mě za to někdo nebude mít rád, ale tak když jsme třeba 10 let zpátky, tak jsem měl často pocit, jo, ty damáci a konzervatoristi mezi sebou tak trošku jako bojují, to je pravda, že z té konzervy jako vycházely tak jako podobný jako typy lidí. A protože jak jsou ty děti ze té základky, jak jsou mladý, malý, tak prostě se teprve hledají jako. A nikdy jsem měl pocit, že ty učitelé je trošku jako sekají do latě jako a nevycházejí jako z jejich podstaty. To se teď hodně mění na té konzervatoři, ta tendence tam je, což je super. Takže pro mě to je strašná míra zodpovědnosti jako vycházet z těch jako dětí. Já učím třeťáky, což už jako vlastně už jsou tak jako trochu sformovaný, ale samozřejmě se hledají. A no a je to jako krásný potkávání se s mladýma lidma, kteří jsou plní entuziasmu a chtějí zkoušet a baví je to, ještě to třeba neumějí zpracovávat tolik ty informace. Jsem trochu netrpělivej, jak jsem zvyklý pak z toho profesionálního prostředí, že to člověk zapracuje rychle a hned to tam je. Tak tady říkám, proč to nejde tak rychle. A vlastně, ale musím se jako vždycky brzdit, abych jim neříkal, jak to mají dělat, abych vycházel z nich, no. Takže pro mě to je úplně vzrušující. Jako mě to strašně baví a vlastně hned, jak tady skončíme, tak ve 14.30 mi začíná hodina s nima. A těším se na to, takže to je taková zase nová výzva po té 50, za kterou děkuju.
0: Omládnete s nimi?
1: Asi jo.
0: Vy nejsou zase o tolik mladší, co vaše vlastní děti.
1: Jo, takhle.
0: Nemyslím vy, ale vaše dvě děti.
1: Jo, to je pravda.
0: A ty jdou také ve šlépějích svých rodičů, nebo minimálně ve vašich šlépějích. Syn určitě.
1: Prokop Zach je zkrátka herec a založili kolekci Parchant, kde mají asi 4 tituly, hrajou v Citadele na Praze 1. Si všichni můžou dohledat a teď ještě zkoušej novou věc. Takže ty jsou naprosto kreativní. On ještě studuje šesták na konzervatoři posledním rokem. A dcera Agáta, jestli se ptáte na to, tak ta studuje scenografii, což tak poděděla po mamince, to je kostýmní výtvarnice a scenografka. No, ale pokukuje, Agátku, ty mě určitě neposloucháš, pokukuje i po tom herectví, protože jako oni to dělají všichni, jako jsou v takovém jako dramaťáku nebo byli, jezdí na takový jako letní kurzy tanečně herecký, takže je možný, že se to všechno i otočí a i z dcery možná bude herečka.
0: A budete rád, nebo vás to bude děsit?
1: Tak mě to děsí, neděsí, já chci ty děti podporovat, to máme všichni, jako všichni rodiče, ale tak bych si tak představil, vím, jak to je jako někdy pofiderní zaměstnání, povolání, no, prostě čekáte a někdy to nejde. Já myslím, že pro ty holky je to jako těžší, jako to nějak, když i pro ty kluky. A je jedno, kolik vám je, prostě jenom máte práci a pak nemáte práci a je to, někdy se vám blbě spí a je to nechcete jako dopřát, protože máte rád děti, aby to měli oni taky, ale když se jim bude dařit, ježišmarja, podporovat i budem. Takže to je jenom z tohohle hlediska, no, tak vždycky i Prokopovi jsme říkali, vystuduj si střední školu nějakou, pak běž, jo, už se nakláníte k mikrofonu, aby jsme skončili ten vstup, jo, jo. Takže končím, ahoj, Agi.
0: Ano, přeruší nás písnička, ale hned se vrátíme k vám. Roman Zach je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi dnes, to vyjmenuju, herec, režisér, učitel, kantor Roman Zach, který stvárnil ve fantasy pohádce Princezna zakletá v čase, vlastně 1-2, alchymistu Archivalda. Pak přibyl takzvaný spin-off, nebo taková odnož s názvem Zrození alchymistky a režisér Petr Kubík ještě nekončí. A to znamená, že vy natáčíte dál.
1: Ano. Snad to není tajemství, není určitě, protože sociální sítě jsou toho plné, tak teď se natáčí další spin-off, to by se mělo jmenovat Princ zakletý v čase a myslím, že to má mít i snad pokračování, ano. Takže mě teď čeká nějaké natáčení. Oni už točí, myslím, od léta a já se zapojím k ním na přelomu října a listopadu. A
0: pak ale myslím, že archival to ještě nebyl třeba.
1: Zatím ne, protože ano, ten fokus je teď vlastně na ten svět, nebo tomu jako, ne, že svět královský, kde vlastně já nejsem, ale pak se vlastně příběh a děj zase dostane do prostředí Ayry a školy kouzel, kde alchymista Archivald nastoupí zase na svoji cestu.
0: Vy jste už v minulosti několikrát popisoval to samotné natáčení, že to je celkem pro herce náročné, protože to, co my potom vidíme na té obrazovce, tak, nebo na tom plátně, tak vy to nevidíte, vy si to musíte tak akorát představovat. Nicméně viděl jste potom sám sebe a celý ten film, byl jste překvapen, co všechno jste vytvořil, nebo vytvořili ti, co ten film dávali dohromady?
1: Vytvořili.
0: Spolu s námi, ale.
1: Ano, spolu se mnou. Musím říct, že jo, já se obecně na sebe nerad dívám, nebo dokonce vůbec nedívám. Takže já jsem, a kluci to vědí, jako tvůrci, myslím, princezny, že jsem neviděl ani první, ani druhý díl. Vždycky takový ukázky jenom. Vždycky jsem odešel pak. A nicméně Zrození alchymistky, když byly premiéry, tak jsem odcházel a pak jsem jednou v Praze nakonec zůstal. Sedl jsem si na kraj, abych mohl když tak zdrhnout a já jsem to vydržel. A bylo to dobrý strašně. Já jsem byl nejen jako překvapený, to je asi silný výraz, ale jako jak to vlastně, jsem si prostě furt říkal, že tam bude cítit to jako jak, nevím tomu, finance nebo jako ty prostředky prostě nejsou jako tak silný, ale ten příběh byl tak vlastně dobrý a tak hezky nasnímaný, a že mě nějaký, nevím, takový detaily, které dobře nebyly, nejsou třeba dokonalý, mě vůbec jako nevadily, protože jsem šel po tom příběhu, který byl jako dobrý a jako dojímavý a zároveň tam byly ty kouzla. Já jsem byl jako fascinovaný, kam jako dospěli po těch dvou předchozích jako dílech, kluci. A takže já se těším zase na to, kam pokročej teďkon a jaký bude tady čtvrtý prostě díl Prince. Takže ano, po dlouhý době jsem viděl něco se mnou a já musím říct, že se mi to líbilo. Neříkám, že já, jo, ale všechno kolem bylo perfektní.
0: A pomohla vám tato zkušenost v tom, že třeba příště, až dotočíte Prince zakletého v čase, že půjdete na premiéru, no, prostě, že ten film uvidíte a nebudete zavírat jedno oko?
1: Jo,
0: nebo druhé také?
1: Na co se ptáte? Asi jo, možná, asi už tam možná vydržím, ale sednu si určitě na kraj zase, kdyby něco.
0: Kdyby náhodou. Proč se na sebe neradíváte?
1: Já nevím, to máte takový ten, myslím, že to nejsem jediný, jako to, že se nějak vnímáte, jako jak působíte a pak to vidíte někde jako třetím okem a zjistíte, že tak strašně gestikulujete, nevím, že vlastně jak jste se cítil dobře, tak vlastně znáte se tak příliš dobře, že si říkáte, furt se hodnotíte, tohle jste se mohl udělat jinak, tady jsem to mohl, prostě furt tam je nějaká jako to sebekritika, která je tak jako natolik velká, že si to jako neužiju, abych sledoval ten celek. Jako. Takže a to se mi vlastně tady stalo, že ano, mám tam místa, kde jsem říkal, proč, Romane, proč, ale natolik mě pohltil jako vlastně ten příběh, že jsem se tolik nevnímal, jako, tak jsem se od toho odprostil, takže jako asi ta sebekritika mě znemožňuje si to třeba užít. Takže jo, někdy vidím v televizi, děti se dívají na něco zpětně, oni tak si něco pustí a já tak jako říkám, že koukáš na tohle, v čem hraju. A takže vždycky jako tam projdu, tak se jako podívám, říkám, no to je úplně blbý, ty vado. A zase tak nenápadně otočím, takže takhle to nějak snesu, po takových pauzách. A dělám jako, že si tam něco hledám, a jak se mrknu a řeknu, no tak tohle nedám. A někdy říkám, jo, to jsem docela hezky, a zase zmizím. No. Takže takhle to mám.
0: Přibližuji se k mikrofonu, což znamená, ano, pozor, že si zahrajeme píseň a budeme pokračovat. Roman Zach je naším hostem.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host stále Roman Zach. Romane, my jsme už mluvili o vašem synovi Prokopovi, který rovněž je hercem. Jak prožíváte jeho premiéry?
1: No. Jo, vy navazujete na to, co jsme si říkali. Máme už jenom 2 minuty.
0: Máme 2 minuty, zrychli, tak
1: zrychli úvahu.
0: Šup na to.
1: Já strašně, jako já vím, jaký to je, jak je člověk nervózní, i když jako nefungují věty typu před premiérou, je to jenom divadlo, užij si to jako na mě vůbec, samozřejmě, takže jste úplně nervózní a chcete být samozřejmě uvolněné a dát do toho všechno, co jste naskoušeli, takže já to často tak jako... Potím košili. Teď měl poslední premiéru Tanga v Činohrním klubu a já si z toho nepamatuju nic. Jako opravdu
0: jste nervóznější, než kdyby vy sám jste stál na tom jevišti.
1: Jo, a měl jako jo. Někdy prostě, někdy ne, ale někdy to prožívám, protože mu jako fandím, no. Jako, chci by si to užil a zase ta sebekritika cítím, prostě znám ho natolik, že vím, tady trošku neví. A já prostě, a pamatuju si, jak mi řekli po tomhle představení, tak co, jak se to líbilo. A já jsem říkal, já vůbec nepamatuju.
0: Prozraďte nám ještě, co vás kromě natáčení Prince zaklatého v času čeká na podzim.
1: Čekáme, teď právě zkoušíme krásnou, ale opravdu nádhernou hru Erika a Sua, partneři s Tominou Jeřábkem, Luckou Štěpánkou a Dankou Šiškovou. Budeme mít mimo pražské premiéry 2. listopadu v Jičíně. V tom představení hraju a taky ho režíruju. A v lednu, od ledna bychom to měli hrát někde v Praze. Nechci prozradit úplně kde. Takže to mě čeká. Pak na jaře další zkoušení, natáčení, nějaké pohádky. Nechci zakřiknout, protože se všechno odkládá. Ty, já musím být rychlej. Už se blíží k mikrofonu, pozor. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky, že jste to tak solidně ukončil, ale máme ještě 10 vteřin, tak Roman Zach byl naším hostem, ať se vám daří.
1: Vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: České ministerstvo obrany ruší zakázku na obrněné vozy téměř za 25 miliard korun. U kampusu univerzity v Brně Bohunicích vyroste nový parkovací dům. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech až zataženo, maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. České ministerstvo obrany zrušilo tender na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla téměř za 25 miliard korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
5: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
6: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
5: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
7: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jedeřské brigády.
5: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
8: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
5: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Vedení Brna hledá firmu, která postaví parkovací dům u kampusu univerzity a fakultní nemocnice v Bohunicích. Výstavbu za více než 370 milionů korun schválila rada města. Hotová má být do konce roku 2029. Město chce parkovací dům pro více než 650 vozidel postavit v místě současného venkovního parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí, říká mluvčí magistrátu Klára Opálková.
9: Kapacita stání bude výrazně vyšší než na současném venkovním parkovišti, které parkovací dům nahradí. Součástí projektu bude mimo tu samotnou stavbu taky úprava okolních komunikací, sadové úpravy, parkovací systém nebo výtah.
4: Gymnázium a střední průmyslová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm má nové moderní učebny. Speciální třídy jsou vybavené technikou, která má učitelům pomoci při výuce různých předmětů. Nové učebny stály téměř 5 milionů korun. A jak potvrdila mluvčí kraje Nikola Birklenová, podobné učebny má už 8 dalších krajských škol.
10: Jedná se o flexibilní výukové prostory určené pro týmovou a inovativní výuku. Jsou vybavené digitálními technologiemi, které podporují projektovou výuku, týmovou spolupráci a využívání inovativních vzdělávacích metod. Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má zraněný kotník z domácího utkání proti Anglii. Přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a na hřišti Anglie.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, na východě republiky i jasno, pouze na západě Čech bude převažovat velká oblačnost, na západě a severozápadě republiky slabé přehánky, k večeru začne oblačnosti ubývat. Maxima zítra mezi 20 a 24 stupni, v západní polovině Čech kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní vozidla u Miroslavy. Nedaleko Kašence nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Projedete k Ivadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tonak. Rodinná továrna, která proslavila Nový Jičín jako kloboučnickou velmoc.
1: Říká vám něco značka Tonak?
2: Ano, to jsou české klobouky.
3: Klobouky na hlavu. Dámské, pánské.
4: Já skoro myslím, že to budou klobouky. Já si myslím, že můj děda jeden nosil. On mi to vždycky říkal, když jsem byl malý, že až vyrostu, tak mi taky pořídí jeden, ale ono se to už nějak dneska nenosí.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
5: Já si myslím, že je to velice kvalitní značka a hlavně už má velkou historii.
1: A máte něco doma od této značky?
5: Já osobně ne, ale několik klobouků pánských od nich mě zaujalo.
2: Bohužel ne, ale mám to na svém wishlistu.
6: Mám klobouky, mám nějakých slamáčků, ale nic o značky Tonak, to bohužel.
7: Já rozhodně ne, já klobouky teda nenosím, ale možná babička by něco ve skříni našla.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
0: Nosit klobouk, vynechme ty plážové, je dnes spíš výstřednost než standard. Přesto není zas tak daleko doba, kdy chránit hlavu kloboukem bylo stejně obvyklé jako obouvat si boty. Klobouky jsou doloženy již na vyobrazeních ze starověké Mezopotámie a ještě koncem 19. století se na veřejnosti nesměl bez klobouku objevit nikdo, komu alespoň trochu záleželo na společenském renomé. V té době patřila habsburská monarchie ke kloboučnickým velmocem a kloboučnická metropole ležela na území dnešního Česka. Ve městě tehdy známém jako Neutitschein, česky Nový Jičín. Už od středověku byl Nový Jičín rájem soukeníků a kloboučníků. Samostatný cech tamních kloboučnických mistrů byl založen roku 1630. V té době se mezi místními řemeslníky objevil i jistý Gottfried Hickel, který na moravskoslezské pomezí přišel z bavorského Würzburku. Usadil se nedaleko Nového Jičína ve Fulneku a oženil se s dcerou soukenického mistra Hilšra. Jejich syn, Paul Heinrich, dosáhl významného společenského postavení, stal se hejtmanem na hradě Fulneku. Druhý syn, Johann Gottfried, se stal po svém otci kloboučníkem. A tady začíná historie rodu Hicklů, zakladatelů firmy Hutfabrik je Hicklzone. Kdo byl onen je Hickel, jehož synům továrna patřila? Jeho celé jméno zní Johann Albert Hickel, rok narození 1814. Tento pán měl kloboučnictví v krvi. V cechu kloboučníků byl jeho děd, otec i strýc. Ten v roce 1799 založil v Novém Jičíně manufakturu na výrobu těchto fešáckých pokrývek hlavy. Johann Albert spojil tátovu i strejdovu dílnu dohromady a vytvořil firmu, první toho druhu v rakousko-uherské monarchii, která brzy začala slavit úspěchy doma i v cizině. Hotové zboží se nejprve vyrábělo ručně a prodávalo na místních trzích. Johann Albert Hickel ale dobře věděl, že jestli se chce udržet na kloboučnické špici, musí jít s dobou a výrobu zrychlovat a modernizovat. Své tři syny, Augusta, Johanna a Karla, postupně vyslal na zkušenou do Evropy, odkud si mladí mužové přinesli, jak bychom dnes řekli, know-how. Tak třeba tátovi poradili, aby přešel z ruční práce na strojovou výrobu. Poslechl a udělal dobře. Jako první v habsburské monarchii uplatnil v procesu výroby parní stroj. Teď výroba rostla ještě rychleji a malá továrna na ulici Dolní Brána už přestala stíhat. Proto Johann Albert zakoupil roku 1867 pozemky v jižní části města, kde se původně nacházely starobylé rybníky a sádky, a během několika měsíců zde postavil novou továrnu, jejíž půdorys se v podstatě zachoval dodnes. Nakonec svým synům předal celé vedení firmy. Ta od té doby nesla název kloboučnická.

0: Chemická fabrika synů Johana Hykla. Měla na 300 zaměstnanců. Sám Johan Albert zůstal ve firmě coby odborný poradce. Dočkal se i ocenění z nejvyšších státních míst. Císař František Josef I. ho vyznamenal Zlatým křížem. Zemřel na následky těžké nemoci 14. ledna 1880. Továrna bratrů Augusta, Johana a Karla Hyklových produkovala velmi kvalitní výrobky, které si snadno získaly odbytiště nejen na evropských, ale i na zámořských trzích. Hyklové prokazovali výborné podnikatelské i diplomatické schopnosti. Sledovali politické dění nejen ve svém okolí, ale i za hranicemi kontinentu. Úspěchy se dostavily v podobě uznání na světových výstavách ve Vídni, ve Filadelfii, kde získali nejvyšší ocenění, a v Paříži, odkud se vrátili s velkou zlatou medailí. O několik let později získali v tomtéž městě cenu Grand Prix za velurový klobouk, v celém světě později známý jako Austrian Velour. Bratři Hyklové zaváděli stále nové postupy, modernizovali výrobu a zřídili v závodě řadu pomocných provozů, proto si mohli sami vyrábět téměř vše, kromě podšívek, stuh a potních pásků. Firma se také starala o blaho svých zaměstnanců. Pro stovku rodin svých dělníků postavila kolonii rodinných domků a také obytné domy pro úředníky a dílovedoucí. Věnovala nemalé částky nadačnímu fondu chudobince, zřídila závodní nemocenskou pokladnu a založila dodatečně dotovanou starobní vdovskou a sirotčí dělnickou zaopatřovací pokladnu, která vyplácela dělníkům podporu ve stáří a zaopatřovala vdovy a sirotky.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přicházíme do míst, kde vzniká krása, kde vzniká elegance. Přicházíme do míst, kde se vyrábí velmi užitečná věc, která z obyčejné ženy udělá dámu. I když mám dojem, že v současné době ty klobouky tak úplně v oblibě nejsou, nebo se pletu?
2: Pletete se, klobouk v oblibě je, dostáváme se teď hodně na tuzemský trh, převážně jsme v minulosti vyváželi, momentálně vyvážíme do 50 zemí světa a klobouk se znovu stává i v českých zemích modním prvkem. Každé ženě i každému pánovi klobouk sluší, jen si musí prostě najít vhodný tvar, vhodnou velikost k tvaru obličeje, k tvaru postavy a pokud bude se cítit v klobouku dobře, tak mu bude slušet.
3: Za výrobní manažerkou Tonaku Danou Klečkovou se vydala Světlana Lavičková.
2: Teď už se klobouky dostávají i do mladších sfér, nosí je teenageři. Klobouk opravdu teďkom bývá artiklem, který si i mnozí dopřávají na Vánoce, Velikonoce, různé svátky, letní kolekce, zimní kolekce. Ten nárůst těch mladých lidí tam je.
4: Pojďme se teď blíže zastavit nad osudy jednotlivých bratří. August se oženil s Angelou, dcerou tehdejšího statkáře Ferdinanda Hoše. Žili ve šťastném manželství a měli 4 děti. Stefanii, Huga, Augustina a Frice. August se zajímal aktivně o rozvoj města Nového Jičína. Přes 30 let byl členem obecního výboru. Podporoval výstavbu Novojičínské dráhy a angažoval se také v realizaci plánů spojených se všeobecně prospěšným podnikáním. Za jeho života tak došlo ve městě k výstavbě vodovodu, městských jatek a mnoha dalších užitečných zařízení. Výjimečnost a velikost tohoto podnikatele dokazuje i to, že mu císař František Josef I. udělil osobní audienci a propůjčil mu řád železné koruny. A koníčky? Pohyb na čerstvém vzduchu, horská turistika, cestování. Nejraději jezdil do Alp, do přímořských oblastí a navštívil také Severní Ameriku a Egypt. Zajímal se o dějiny umění a etnografii, byl vášnivý lovec, měl sbírku vlastnoručně zastřelených ptáků, sbíral přírodovědné, umělecké a etnografické předměty. Johann, druhý syn, se oženil s Fanny Šustalovou, dcerou Ignáce Šustaly, zakladatele a majitele továrny v Kopřivnici, z níž časem vyrostla slavná Tatra. Narodilo se jim 8 dětí, 4 dcery a 4 synové, Otto, Hans, Alfred a Karl. Nesli dál rodové tradice a dva nejstarší následovali ve výběru povolání svého otce. Johann Hickel byl velkým milovníkem přírody a stejně jako August také náruživým lovcem. Karl Hickel, nejmladší z bratrů, byl díky svým častým cestám v zahraničí nejznámější. V době rozvoje továrny se veřejně neangažoval a věnoval se především obchodní činnosti. Současníci ho popisovali jako skromného a váženého muže, který dobročinnou práci dělal skrytě, nikoli na očích veřejnosti. Byl členem hasičského záchranného sboru, pravděpodobně díky němu byla v blízkosti továrny zřízena hasičská zbrojnice a přímo v továrně samostatná hasičská jednotka. Miloval umění, především to výtvarné, proto podporoval mladé talenty. Nezaložil vlastní rodinu a žil u svých bratrů. V závěti odkázal na svou dobu velmi štědrou částku přes 200 000 korun na humanitární účely.
1: Když se rozhlédnu tady na začátku dílny, tady jsou klobouky jeden jako druhý. Všechny černé, s širokým okrajem, vysokým dýnkem, prostě jeden jako druhý.
2: Nacházíme se v polovině výroby. Tady už vidíme vytvarované, obarvené polotovary v základních tvarech, z kterých se potom dále rysují jak kdyby finální tvary klobouku. Výrobní proces máme dlouhý na klobouk, jdeme tomu až 8 týdnů, 8 pracovních týdnů, kdy klobouk prochází 150 operacemi a 80 z nich, těch operací, je vlastně výlučně rukodělných.
1: No tak dobře, jak to začíná?
2: Nakupujeme králičí zaječí košky z Tuzemska od našich chovatelů. Vykupujeme pouze sběrové košky, nevykupujeme jateční, to znamená od drobných chovatelů z té košky zpracujeme ten vlas. Kůži z košky zpracujeme na biohnojivo, to znamená, že jsme bezodpadový podnik. Na výrobu klobouku potřebujeme králičí zaječí vlas, který potom ořežeme z té košky, dostaneme z toho srst, kterou potom foukáme na kloboukovou hmotu. Potřebujeme ty chloupky ojednotit, zbavit nečistot, zbytky přiměsi, jakože rostlin, trusu. Potom tu kloboukovou hmotu už tvarujeme do prvotního prvotvaru, do takzvaného polotovaru, kdy klobouková hmota je nakladána na plastící zvony, vhazována do kabiny. Ty jednotlivé chloupky jsou přilepovány na perforované zvony, dojde skropení horkou vodou a potom různými způsoby suchého jak mokrého plstění dochází k zaklesnutí těch chloupků do sebe, vyrábí se ten prvotní polotovar.
1: Ty všechny polotovary, které tady vidím, dobře, ve dvou provedeních, široký a bez okraje, to všechno je v černé barvě.
2: Tady máme židovský sortiment pro naši židovskou klientelu a ti jsou převážně pouze černé klobouky, ale když půjdeme dál do výroby, pak už uvidíte ty barvy. Třeba polotovary pro fézy, polotovary více do barevné, teďkom hodně je módní i v Nigerii nebo v arabských státech, že se jde teďkom do barev. A čím dál půjdeme prostě do finální výroby, na finální klobouky, tak tu pestrost odstínu uvidíme. V této době je hodně módní pastelové odstíny, jemné pastelové odstíny, je tam hodně bežové barvy, tyrkysová barva, modrá barva se vrací zpátky, samozřejmě červená ta je letitá, ta prostě jde, ale jako klasika černá vždycky zůstane. Černá je černá, černý klobouk je prostě klasický klobouk, slušivý, sluší prostě každému a černý klobouk si opravdu můžete vzít ke všemu.
1: Tady už je dílna.
2: Nacházíme se na úpravnách, kde dodáváme polotovaru povrchovou úpravu. Každý polotovar je opatřený různými typy povrchových úprav. Máme 4 základní druhy povrchových úprav. Hladká, kterou oškrábeme brusným papírem. Potom máme velurovou povrchovou úpravu, na které používáme vytáhnutí vlásku pomocí kovových šajb. Kovové šajby nebo pomocí žraločí kůže, opravdu žraločina, normálně vylovený žralok z moře. Pomocí žraločiny vytáhneme vlásek, pak ho přistřihneme na určitou výšku. Další povrchovou úpravu máme zámišovou, to je zase pomocí brusných papírů, pomocí přitlaku a drnkání. A čtvrtou takovou základní povrchovou úpravu máme speciální velur, kde vytáhneme z plsti vlásek, načišeme ho, načechráme ho, naleštíme ho. Vypadá takový heboučky, jemňoučky, omakově, příjemný. Polotovary se dále opalují nad otevřeným plamenem, okartáčují se kartáčem a naleští se pomocí vazelíny s přidáním včelího vosku.
4: Hyklové vtiskli tvář celému městu Nový Jičín. V roce 1880 bratři August a Johann začínají se stavbou dvou vil ve Venkovské ulici podle plánů vídeňského architekta Otto Thienemanna. Tyto novorenesanční jednopatrové vily stojí nedaleko od sebe zrcadlově obrácené a v době vzniku se kolem nich nacházel rozsáhlý park, který je dodnes vynikajícím dílem zahradní architektury. Pozoruhodné jsou i vily zástupců další generace rodiny Hyklů.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Další průmyslový rozvoj kloboučnické továrny pozastavila až první světová válka. Během níž také umírají všichni tři bratři. August, Johann a Karl. A vedení firmy se ujímají jejich potomci. Koncem 30. let minulého století podnik zaměstnával 3000 lidí. Když měla být pořízena jejich společná fotografie, skoro se nevešly na největší prostranství továrny. Klobouky vyráběla tisícovka strojů poháněných 4 parními kotly, které spotřebovaly 3 vagony uhlí denně. Výroba klobouků v tehdejší kloboučnické továrně to nebyla lehká práce. Každý den přicházelo do továrny ke zpracování na 16 tisíc kusů kůží. Ty putovaly přes vlasostřižnu, valchu, barvírnu, úpravnu, zdobírnu až do balírny a továrnu opouštěly jako hotové plstěné klobouky. Co se týče kapitálových možností největších československých průmyslových podniků v té době, držela se firma Hickel na jednom z předních míst, hned za Baťovým obuvnickým koncernem. Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo sotva 20-tisícové městečko považováno za neoficiální metropoli světového kloboučnictví. Úspěšné zavádění vědy a techniky do procesů výroby vedlo rodinné příslušníky k zájmu o další vědní obory, které už neměly s kloboučnictvím mnoho společného. Hicklové tyto výlety do jiných sfér rádi financovali, protože zvyšovali prestiž kloboučnických Rothschildů.
2: Ta výroba pánských i dámských klobouků je relativně stále stejná.
3: Polotovary, co se týče výroby, jsou stejné, liší se to akorát druhém tvarování, kdy většinu dámských klobouků tvarujeme ručně na dřevoformách, pánské tvary klobouků tvarujeme na vyhřatých hliníkových šálcích.
2: My jsme teď procházeli dílnou, kde probíhá ta povrchová úprava. Já mám pocit, že ty stroje pamatují, no, císaře pána ne, ale tatíčka Masaryka možná.
3: Je pravda, že strojový park ve firmě máme letitý. Datujeme tady i stroje za vzniklu naší továrny 1799 za Hickla. Konstrukce jako takové tady ještě jsou, samozřejmě tyto stroje modernizujeme, ale opravdu strojový park je letitý. Pro kloboučnictví jako takové musíte mít vztah. Kloboučníkem, neříkám, že se musíte narodit, ale kloboučníka jako takového si musíte vychovat. Proto vlastně my si i své zaměstnance vychováváme tady. Kloboučnictví se nenaučíte během dne, během týdne. Kloboučníkem se učíte být celý život.
2: Mezi tím, co jsme povídali, tohle to už jsou jakoby hotové fezy.
3: Tady toto už máme vytvarované fezy, tady ještě dostřiháváme vlásek. Všechny fezy nám jdou v povrchové úpravě velurové, to znamená vytažený vlásek, přistřížený na 1 mm výšky.
2: Ale jsou heboučky, jako kdyby byly sametové.
3: Jsou omakově takové příjemné, měkké. Tyto fezy se budou ještě vyšívat a potom finálně dozdobovat.
2: Tohle jsou pánské klobouky, ne?
3: Klobouk pánského tvaru. Už jsou teda vytvarované, ale potřebujeme ještě ten vlásek trošku povytáhnout, to znamená ještě půjde zpátky na drnkač, bude to povrchová úprava
2: zamišovat. Na co půjde?
3: Drnkač pomocí přítlaku brusného papíru se jak kdyby na klobouku udělá povrchová úprava, která má charakter jak kdyby pravé kůže.
2: Ale mně už to přijde krásně upravené, heboučké, bez jediné chyby.
3: Ne, takže půjde zpátky na drnkač.

0: Během druhé světové války byla výroba klobouků omezena. Vyráběly se součástky výstroje a výzbroje pro Wehrmacht, tropické přilby určené pro vojsko v Africe, plstěné ponožky, kukly na hlavu do větru, rukavice a plstěné filtry pro nákladní auta v poušti. Od roku 1943 byla zavedena výroba kovových součástek pro válečné zbraně, především k montáži zapalovačů do granátů. Druhou světovou válku firma nepřežila. S blížícím se koncem převezli Hicklové svůj soukromý majetek z Nového Jičína na západ. Všichni členové rodiny, až na Otto Hickla, který odcestoval později, odjeli v březnu 1945 do Rakouska. Někteří se pokusili tam pokračovat v podnikatelské činnosti, ale většina se rozptýlila po celém světě. Pokud by zůstali doma, zcela jistě by neprošli národnostní očistou. Nepochybně by jim nepomohla ani skutečnost, že Hugo Hickl mladší, nadějný raketový odborník 30. let, odmítl osobní nabídku Adolfa Hitlera podílet se na vývoji jeho zázračných zbraní. Majetek rodiny byl znárodněn na základě Benešových dekretů. Znárodněná firma dostává název Továrna na klobouky, národní podnik se sídlem v Novém Jičíně a později je přejmenována na Tonak. Za finanční pomoci člena čtvrté generace rodiny, Fritze Hickla, založili bývalí odsunutí zaměstnanci firmy malou továrnu na klobouky v Bádensku-Württembersku. Provoz této kloboučnické továrny byl ukončen v 70. letech 20. století.
1: Nebude králík, nebudou klobouky. Kloboučnický průmysl si stěžuje na nedostatek králičí srsti. Tonak podal tisku informace o své největší bolesti. Nemáme dost surovin. Aby bylo jasno, klobouky lze vyrábět i z vlny, ale ty nejlepší jsou z vlasové plsti. Pro výrobu vlasové plsti potřebujeme vlas králičí, zaječí a jinaký. Vlas ciziny je dražší a za cizí valuty. Proto chceme používat co nejvíce vlasů z domácích králíků a zajíců. Kožek je však běda praběda stále méně. Letošní sběr bude činit jen třetinu největšího sběru za okupace. Svobodné slovo 23. listopadu 1947.
0: Nový Jičín přesto zůstal městem klobouků. Na přelomu 40. a 50. let se mu podařilo výrobu obnovit a následnická česká firma Tonak dnes dodává klobouky do více než 50 zemí světa. Na počátku nového tisíciletí zahraniční investoři převedli do Tonaku i výrobu továrny Fesco Strakonice, proslavené produkcí fezů a pletených baretů a čepic. Novojičínská firma dnes vyrábí kromě plstěných a vlněných klobouků také barety pro armády i fezy pro zákazníky z muslimských zemí. Spoustu zajímavého se o ní můžete dozvědět v místním muzeu.
2: Tady to voní, jako když doma žehlím koš plný prádla.
3: Tady je ruční tvarování, kdy polotovary potřebujeme si napařit nad parou, aby změkly, a potom je tvarujeme na dřevoformy. Je to zase ruční práce, která nejde nahradit strojově. Zrovna tady vidíme tvarování letušky pro aerolinky Emirates. Pracovnice natáhne polotovar na dřevoformu, dá ho do úvazku, vyžehlí zátlaky formy, dá usušit do pece, jdeme tomu na 20 minut, a jakmile propařený polotovar se v té peci na té dřevoformě zasuší, tak se vlastně zafixuje tvar toho klobouku.
2: Když přecházíme do další dílny, říkala jste, že vyrábíte z té králičí srsti. Kolik králičích kožek padne na jeden klobouk?
3: Na výrobu jednoho klobouku potřebujeme 7, 10 i 12 králičích nebo zaječích kožek.
2: Tak a tady už s rukou vašich pracovníků vycházejí, no neříkejte mi, že to jsou zase polotovary.
3: Tohle už je klobouk, kdy klobouk má vytvarovaný tvar hlavy. Tady jsme na pískových lisech, dodáváme klobouku tvar okraje. Máme tady formy na tvary okraje, klobouk se nasadí na dřevoformu, přeloží se mokrou plachetkou a na ten klobouk se přiloží vax s hrubozrným nahřátým pískem. Dojde tady k páře, kdy se zafixuje, vytvaruje tvar toho okraje klobouku a jakmile se ten klobouk zasuší, tak se zafixuje tvar toho okraje.
2: Tady už odpočívají na dřevěných stojanech hotové klobouky?
3: Ještě nejsou hotové, zrovna se nacházíme na zdobení okrajů. Buď je klobouk bez zdobení a je jenom ořezaný dorovna, nebo je opatřený lemovkou, to znamená našití stuhy na okraj, nebo je opatřený záložkou, kdy buď se přehne konec okraje klobouku dolů nebo nahoru, samozřejmě se prošije, anebo klobouky opatřujeme i zdobným prošitím, jenom prošitím třeba barevnými nitěmi okraje klobouku. Používáme na klobouky pasentní anebo nepasentní zdobení. Když je zdobení pasentní, tak je zdobení stejného odstínu, jako je klobouk. A když je zdobení nepasentní, tak je odlišné od barvy nebo odstínu klobouku. Tady jsou vyšité fézy různými druhy ručních výšivek.
2: Ty drobné výšivky po celém fezu, to dělali pracovnice ručně?
3: Ano, pracovníci to vyšívají ručně, mají normu 8 až 12 kusů na den. Oni tento fez vyšijou za půl až 3/4 hodiny.
2: V krabicích různé pásky, proužky, kůže nebo látky?
3: Tady to jsou vlastně potní pásky. Máme barexové potní pásky, nebo máme kožené strečové potní pásky z gumy.
2: A klobouk bez potního pásku nemůže být?
3: Klobouk musí být opatřený potní páskem. Je to z důvodu toho, aby pot nebo čelo nepřišlo do styku s tou samotnou plstí, protože plst klobouku je samozřejmě obarvená a mohlo by se stát, že by prostě se zabarvilo to čelo. A je to i z hygienického důvodu, prostě potní pásek na klobouku musí být. Když máme opatřený klobouk potní páskem, tak naproti přes uličku je lepení počívky do klobouku, které si samozřejmě vyrábíme tady sami. A jakmile opatříme vnitřním zdobením klobouk, tak potom na něho bodujeme vnější zdobení. Na vnější zdobení používáme různé šíře stuh, nebo tresy, nebo...
2: Tresy?
3: Zatočená bavlněná taková stuha, když to takhle řeknu. Kožené řemínky nebo různé ozdoby, dejme tomu i vysekávanou plst, jo.
2: Já z vás mám pocit, že vy jste zarytá zastánkyně klobouků. Kolik jich doma máte?
3: Já miluju klobouky, jsem tady už 20 let v Tonaku a prostě je to moje srdcovka. Klobouků mám doma přes 150. Opravdu klobouky nosím, nenosím je denně, nosím je při zvláštních příležitostech nebo když jdu reprezentovat, ale každý den, když procházím výrobou, tak si klobouk na hlavu nasadím.
0: A na závěr jedna babská rada. Jak pečovati o klobouky? Klobouky plstěné čistíme flanelovým klůckem namočeným do směsi vlažné vody a čpavku. Klobouky spocené a mastné promneme v horkých otrubách či v horkém písku. A jsou zase jako nové.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola extraligy porazili doma České Budějovice. A zítřejší počasí na východě České republiky slunečno, na západě Čech i zataženo. Maxima na východě kolem 24, na západě kolem 19 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Pěkný večer. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes večer ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 poslanců ze stran koalice.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda Starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ostravští policisté ani po 8 měsících neuzavřeli kauzu bývalého soudce Petra Budína. Dosud nezahájili trestní stíhání. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Desítky úřednic krajského soudu na začátku letošního roku upozornili na údajné sexuální obtěžování a nevhodné chování někdejšího insolvenčního soudce.
5: Podle našich informací policisté stále případ prověřují a vyslýchají svědky. Petr Budín počátkem roku na funkci soudce rezignoval. Seznam zpráv vám řekl, že nařčení odmítá a případ označil za zmanipulovaný. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firem Správa Národního parku České Švýcarsko. Nové vybavení má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Upřesní ředitel parku Petr Kříž.
6: Máme zatím dvě. Ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli 5. Aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu. Sport.
0: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola domácí extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané přitom doma uspěli až na třetí pokus v nové sezóně. Sparta se v tabulce posouvá na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 utkání 7. kola je na programu zítra. Český cyklista Matias Vacek nebude startovat na blížícím se mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si totiž při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Lékaři mu teď doporučili se závoděním několik týdnů počkat.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na západě Čech postupně i zataženo. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 6. A zítra přes den většinou by mělo být polojasno, na východě republiky i jasno. Naopak v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Na západě a severozápadě republiky slabé přehánky a k večeru ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 24 stupni. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, rozjíždí se za zúžením na kilometru 195. Zdržení je 10 minut. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

protože kolem padnul

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: chlapče. Nazdar, chlapče.
1: Ježišmarja.
0: Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda
0: tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak prošlo teda docela hladce.

0: No ale pak ho přivedli. Jak pak to bylo, no?
1: Koho přivedli? Mě přivedli?
0: Ne, slona.
1: No slona, no to ano, to byl totiž, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu. K svátku.
0: No a ty jsi říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
1: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst, prst.

0: říkat Ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci,
1: ještě
0: to nás je. Co kdybychom ho pozvali sem, sedí tamhle za tím sklem, vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale jo, ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Ještě známe,
2: znáte?
0: Známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň, vy mě
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No,
0: může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo?

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, že to je tak písnička. My už tady jsme žádný neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.
2: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ti budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo? Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje, miláčku, francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni, básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano, ano, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád a já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předved, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady Semaforu?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky a pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějná, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo i Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, až to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mě to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7krát a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla. A přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl. Nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být. Sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

Pnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid. Že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřena velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozejvala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmem studiu Barnovi ho platil, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerový zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já jsem hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádu ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, mu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný, to máš teprve. No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, abych to, tak jsem získal teda řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem žil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, že ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a že jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty spálit mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, je to jen dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No byl to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per il sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costorra velence qual dono di che il fato fiora la vita soci questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà forse un'altra doman lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval vlastně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To mám, co vám budu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučil, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách, jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct, já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek a bylo to bylo hrozně prýma, všecko bezdělili jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě letá ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam a opravdu to bylo skvělý, no a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no přes představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, já to teď Olda Kajzer říkal, to stále není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilil jenom, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to stále není možné, opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současník Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel teď.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát.

když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme ďas,

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. Vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza náchleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmal, oči, tam do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte?
0: Myslím, že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam do daleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhotce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo. To jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no, tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy mlednou, volají

lehké negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodinné hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu. Ono naschledanou, které jste možná zaslechli před 23. hodinou, to bylo rozloučení s hodinkou s Jiřím Suchým. Já vám naopak říkám, vítejte při poslechu noční linky, ve které vás čeká téma, které jsem slíbil před nějakými 3 týdny. A hned na začátku našeho povídání ve 2 hodinách noční linky si beru k ruce toho pravidelného otloukánka, tedy umělou inteligenci. Víte, co o češtině umělá inteligence také tvrdí? Čeština je úžasný, ale naprosto šílený jazyk. Je to v podstatě tajná šifra, převlečená za řeč, kterou jsme vymysleli, abychom zmátli cizince a občas i sami sebe. Potud AI. Pravda, čeština je mateřským jazykem 10 milionů lidí, což není příliš velká část světových 8 miliard. Ale na druhou stranu čeština dala světu několik důležitých slov, jako robot, tolar, možná, že bych měl říct spíš dolar, anebo pistole. Už v tuhle chvíli, tedy v úvodu noční linky, si dovolím poděkovat jednomu z našich posluchačů, konkrétně Jurovi z Vracova, který doplnil, že dalším slovem, které čeština dala světu, je například tunelování, jak se zpívá v jedné známé písničce, dodává Jura. Kopat tunel a nejít za to sedět. Ale naspět k tématu pro dnešní noční linku. Mnozí se dodnes potýkají třeba se skloňováním číslovek, které mnohdy hraničí až s tvorbou slovních novotvarů. Vzpomeňme na to legendární dvoumy. Mnozí přemýšlejí nad tím, zda napsat m-e s háčkem nebo m-n-e s háčkem a zdrobňují třeba i taková slova jako kolos či tajfun anebo vulkán. Ale ruku na srdce. Dokázala by třeba angličtina nebo němčina vystihnout to, co říkáme, když mluvíme o verichovském kulaťoučkém jablíčku? S vámi všemi správně naladěnými na vysílání noční linky si budu povídat o úsměvných i záludných zákoutích našeho jazyka. A to na telefonu 731 800 900. Ovšem připraven bude na vaše vzkazy, poznámky a glosy psané i náš web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Ať se vám líbí a volejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O češtině spíše nevážně. To je téma noční linky, která začala před 7 minutami. A když jsme hned u té první písničky, kterou vám zaspívala Hana Zagorová, a taky u prvního telefonátu, na druhé straně telefonu 731 800 900 čeká paní Magdalena, tak se nemůžu nezeptat, jestli ona používá to, no řekněme, pro mnohé archaicky znějící biograf, anebo spíš kino. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Nejdřív chci poděkovat za toto téma, protože já jsem propagátor, zastánce naší mateřštiny, kterou tak hrozně miluju, a snažím se, aby i mé děti

0: když se začal učit na školách jazyk anglický a podobně, a začal se učit i ve školkách, když ty děti ani ve školkách neuměly dobře vyslovovat česká slovíčka, tak jsem to považovala za jedno z nejhorších pro ty děti. Protože dítě žijící, ale vůbec lidi žijící v Česku by měli používat svůj krásný jazyk.
1: Tady si dovolím. Tady si dovolím drobnou vsuvku. Já s vámi, dá se říci, skoro ve všem souhlasím, ale že bychom měli všichni používat náš krásný jazyk. Jenomže, jak už třeba i Pavel Eisner ve své knize Chrám i tvrz napsal, o jakém jazyce to vlastně mluvíte? O jazyce těch, kteří prodávají ryby na trhu, o jazyce těch, kteří se jim živí, o jazyce těch, kteří nám vládnou, o které češtině vlastně mluvíme. To je právě ono. Ono těch češtin může být, samozřejmě to chce trošku přimhouřit oko, ale ono jich může být víc. Řekněme, taková ta prestižní komunikace, což je komunikace, kterou se snažím třeba při noční lince využívat, je něco jiného než hovorová čeština. No a to už nemluvím ani náhodou o nářečích, dialektech, ať už sociálních.
0: Ale i to je krásný, i ta nářečí, dialekty, to prostě pochází tady z nás, z téhle české země.
1: Ano, máte pravdu.
0: Proto jako tohle to bych neodsuzovala, prostě kdo používá nářečí, nebo je to i občas vtipný, když někdo použije nářečí, ano, i to potěší. Ale prostě ta germanizace některých našich slov a do pletení se do českého jazyka nebo do věd českého jazyka, že jako se mi nelíbí. A proto já hrozně ráda poslouchám Zdenka Nováka a paní Magincovou a zjišťuji, co z toho českého jazyka nevím. Samotný mě třeba dá práce, protože už nějaký křížek na hřbetu mám, že občas musím přemýšlet, jestli je tam IE, nebo MNIE, nebo kde se píše měkké a tvrdé i, než mi to zapne na správnou notu.
1: No, mám to podobné, přiznávám. Ale no. Já se vrátím k té úvodní otázce. Vy sama používáte, když řeknete někomu, že jdete na nějaký film, používáte slovo biograf nebo kino?
0: Kino.
1: Takže spíše tu, řekněme, modernější verzi. No ale jak jsem vyrozuměl z toho, co říkáte, vám tedy vadí přejímání zejména německých slov, ano?
0: Ano.
1: Není to
0: německých, anglických i francouzských, ono tam se něco jako objeví a myslím si, že touhletou novou dobou toho začalo být až přes příliš hodně. A kdo si umí hrát ve větách se slovíčky českými, no to je kouzelník. A já bych řekla, že to jste vy a pan Honza Macoun.
1: Děkuji vám za uznání, byť si ho podle mého nezasloužím. Ale když už tedy jsme u hraní se slovíčky, já se k němu hned vrátím. Jen řeknu jednu věc. Vy jste říkala, že v téhle moderní době je těch přejímek do češtiny příliš mnoho. No ono, správně jste řekla v téhle době. Já bych řekl, že po revoluci se čeština ještě víc otevřela cizím jazykům a že mnoho slov přejala. Některá k dobrému, některá k horšímu. Ale teď k tomu hraní se slovy. Mám na vás otázku. Vy si ceníte našeho krásného mateřského českého jazyka? Tak mi řekněte, jak byste vyjádřila to, k čemu dojdu po trošku delším vysvětlování. Že máme v češtině výrazy pro oblast, do které se, dá se říct, ze které se stékají vody určitých řek do jisté větší řeky, označenou jako třeba v příkladě Podyjí, Polabí, Povl.

0: Vltaví, Podunají a podobně, to víme, že?
1: No.
0: Tak, když je to nějaká zahraniční řeka, tak, no tak v polštině třeba mě napadá Povislí, ale to je pro pány dosti nebezpečné. A když je řeka Bug s Géčkem na konci, jak byste tu oblast, ze které se stékají vody do řeky Bug, označila v češtině? Pobugí? Nebo Pobuží? Podle vzoru Olga.
1: Pobugový.
0: Pobugový? Tam,
1: ano.
0: Tam je G na konci. No.
1: Je takhle. Ale to by taky mohlo být, ne?
0: Pobugový?
1: Ano.
0: Nevím, jestli bych to takhle napsal, ale děkuju za váš názor, paní Magdaleno. Já myslím, nejsem totiž úplně, řekněme, největším odborníkem na češtinu. Myslím si, že takových chytáků naši posluchači a posluchačky tady dohromady ještě hodně. A že určitě některé budou cílit i na mě. Takže děkuju za váš telefon, který otevřel naši dnešní noční linku na téma o češtině spíše nevážně a přeji vám dobrou noc.
1: Já taky přeju dobrou noc a budu se hrozně moc těšit na názory ostatních.
0: No,
1: jestli
0: prosím.
1: Jsou takový milovníky českého jazyka jako já.
0: Mějte se hezky.
1: Krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc. Aleš k tématu o češtině spíše nevážně píše: tohle téma nelze brát nevážně, protože se jedná o téma extrémně závažné. Patřím do generace, která nejenže umí číst, ale i rozumí textu. Pak je tady generace takzvaná střední, která ještě umí číst, ale málo kdy textu rozumí. Nejmladší generace je katastrofa, ta až na výjimky už číst neumí, pokračuje Aleš. Vím, o čem píši. Sdílel jsem s touto generací velkoprostorovou kancelář. Ostatně pro důkazy není třeba chodit daleko, stačí si denně pročítat různé zpravodajské servery, aniž bych jmenoval. Tamnější novináři jsou sice ideologicky patřičně na výši, ale o shodě podmětu s přísudkem, skloňování zájmen nebo časování některých sloves nemají ponětí. A úplnou katastrofou jsou některá knižní vydavatelství a nakladatelství. Mně, co by odchovance Pavla Eisnera, to nepředstavitelně vadí. Aleši, děkuju za vaše psaní. A vám, kteří se teprve hotovíte k tomu napsat anebo zatelefonovat, dodávám dvě důležité adresy. Ta první, to je web nočnilinka.cz. Teď jsem to trošku popletl, tak se omlouvám ještě jednou. rozhlas.cz/linka a nebo tento telefon. Tak myslím na češtinu, že jsem zapomněl adresu webové stránky. Taky pěkné slovo. Web.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma o češtině spíše nevážně. A musím říct, že se to vlastně týká i slovenštiny, protože i Petr Naď si pohrával se slovíčky. Přinejmenším u té dvojice zamknutý vymknutý, ale teď už vítám Otu a zdravím do Uherského Brodu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a zdravím také posluchače. Já bych měl jenom dvě takové narážky. V televizi se mně nelíbí, že se používá prakticky ve všem jenom praština nebo slova z Čech, jako je to všechno hezký, v okno a takhle. A nelíbí se mně to dokonce u konferenciérů a různých lidí, kteří něco uvádí, že nemluví spisovnou češtinou. To mě opravdu vadí, jak v televizi, tak v rádii. A druhá věc je ta, že já ta paní, jak mluvila o té krásné češtině, tak ona je opravdu nádherná. Já umím mluvit česky krásně, čistě, kdybych chtěl.
0: To je ono, ale to je ono, ano. Když chceme, tak nám to třeba jde. Ale pak je hovorová čeština, kterou používáme v běžném styku, ta, řekněme, ano. Já už jsem to tady dnes jednou použil, ta neprestižní komunikace.
1: Jo. Ano.
0: A to už je zase trošku něco jiného. No a vám vadí to, že v televizi od moderátorů, konferenciérů, abych byl zase trošku světovější, slyšíte právě tu hovorovou řeč, že?
1: Ano. Já řeknu takhle, já jsem z Moravského Slovácka a já jsem veliký patriot a mně se úplně protiví, když slyším lidi, kteří chodí třeba na zastávku nebo do obchodu nebo někam, kde už převládá u nich ta čeština, už u nich nepřevládá ta naše krásná moravskoslováčtina. Já jsem patriot, takže mě to bolí u srdce tohle. No.
0: A to jsme u těch češtin, různých češtin a potom nářečí, ano. No a tím pádem ano. Taky moravské slováčtiny, brněnského hantecu, ostravských nářečí a tak dále.
1: Ano.
0: Tak dále.
1: Ano, a tak
0: ano.
1: Dále.
0: Ano. Nebo Lanžhot třeba. Lanžhot. Víte, jak se řekne v Lanžhotě bonbon?
1: To nevím.
0: Malé kulaté cosik.
1: Malé kulaté cosik?
0: Aha. To je nadsázka, samozřejmě.
1: Však, samozřejmě, já to taky tak beru. Takže asi tak, já jsem patriot a kdybych chtěl, tak bych tady mluvil čistě moravskoslovácky tady naším nářečím, ale trochu to mírním. Mm-hmm. Já vím, že to jsou a tož tam je, ale toto je takový zábavný pořad.
0: Přesně tak, o češtině spíše nevážně si povídáme s našimi posluchači a posluchačkami.
1: Ano, přesně tak. Mm-hmm. Takže to tak trochu zlehčují a kdyby bylo potřeba, tak bych mluvil spisovně česky.
0: Oto, já vám děkuju za váš telefonát. Jsem rád, že jste vyjádřil svoji lásku a úctu k našemu jazyku a ke všem jeho variantám. Ejhle, další krásné převzaté slovo. A přeji vám hezký podzim.
1: Ano, dobrou noc a pěkné vysílání ještě.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Nasledanou.
0: Dobrý večer vám přeje i František, tradiční přispěvatel, přinejmenším na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Už si ten web budu pamatovat. Cituju. Já se nebudu pouštět do nějakého rozboru slovíček, jak, co, kde znamená, protože jsem nebyl ve škole nějak moc dobrý češtinář. Narodil jsem se v roce 1942. A to v německé dědině. Takže jsem brblal dost německy, jako třeba mamka, jsem jí říkal mutr, taťkovi fotr, to mě říkali naši ve škole, jsem měl lepší, to mě říkali naši, tečka. Františku, dělejte mi tečky. Ve škole jsem měl lepší známku z ruštiny než z češtiny. Když jsem měl pracovat do Řecka, tak bylo zajímavé, jak jsem šel na řečtinu, pomáhalo mě jak pár českých slovíček podobajících se řeckým, nebo třeba to, že znázorňují tu věc, třeba kolos, velký zadek, u nás xylofon, dřevěný hudební nástroj, v Řecku xylo, dřevo. Takhle jsem si pomáhal. No a šlo to. Třeba, co mě šlo dobře, když jsem přišel ráno k pekaři, tak jsem pozdravil kalimera, parakaloena psomi, to bych dokonce přeložil. Dobrý den, prosím, jeden chleba, že? A určitě Cyril a Metoděj tady zanechali stopy čtení a psaní. Podepsán František ze Židlochovic. Františku, určitě na tom něco je. A vaše další telefonáty čekám po písničce Petry Černocké. Stejně tak vaše psané příspěvky do noční linky na téma o češtině spíše nevážně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Saxana, tedy písnička z filmu Dívka na koštěti, jak jistě víte, a zpívala Petra Černocká. A teď bych pro vás měl další vzkaz na téma o češtině, spíše nevážně. Mluvím o tématu naší noční linky, kterou posloucháte, a ten vzkaz napsal Michal Sedlák. Dobrý pozdní večer přeje a pokračuje. Tak například ten přívlastek úsměvný správně neznamená vyvolávající úsměv či lehce komický, jak jej dnes snad bez výjimky všichni využívají. Ve skutečnosti znamená něco trochu jiného. Provázený úsměvem, klidně radostný. Máme tady třeba úsměvnou náladu, takže veselou. A nebo ten výraz pak znamená zastaralé usměvavý. Ale s tím současně pociťovaným významem jsem se v příručkách nesetkal. No jo, je to zkrátka důkaz toho, že přirozený jazyk si žije svým vlastním životem. A ano, čeština může být pro jinozemce někdy zábavná. Před delší dobou jsem provázel po Praze jednu cizinku. Pobavil ji dopravní nápis Pozor. V její mateřštině to totiž znamená hanba. Ale řekl bych, že jedno důležité téma nebo jednu důležitou věc přinejmenším naťukl v tomhle vzkazu náš posluchač. Je-li jazyk živý, tak je jeho přirozenou vlastností, že přejímá slova i z cizích jazyků. Řekl bych já, jak jste na tom vy? Třeba s přejímáním slov do češtiny. Ale jak říkám, mluvíme hlavně o češtině, spíše nevážně, a já dávám slovo dalšímu z vás, nebo další z vás. Vidíte, respektive slyšíte, že vlastně už v tomhle okamžiku mám na výběr mezi mužským a ženským rodem? Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek.
1: Dobrý večer. Tady je Jana Strutnova.
0: Jana Strutnova, která určitě už vypnula rozhlasový přijímač, aby nemátla zpožděná reakce. Dobře.
1: Prosím, teď jsem to udělala. No,
0: tak vás
1: já velice souhlasím s tou paní, co mluvila jako první. A ta nářečí, to je nádhera. A to je stále čeština, ať je to nářečí jakékoliv české, moravské. Protože oni jsou i česká nářečí, nejenom moravská, tak všechna jsou krásná a všechna vycházejí ze stejného základu. A já bych chtěla říct, že bychom si měli češtiny vážit stejně tak, jako si vážíme své vlasti, jako si vážíme otce a matky, svých příbuzných i svých spoluobčanů, protože ta čeština, ta nás všechny, co tady žijeme, spojuje. Prostě Češi, i Moravané tedy, mluví stejným jazykem, i když třeba v různých nářečích, a je jedno, jestli je to čeština spisovná, nebo jestli je to hovorová čeština, protože to všechno je jeden jediný základ. A já bych tomu chtěla dodat, že já o tyto věci se velice zajímám. A zajímám se o historii a i vědecky, jak se to pojme. A četla jsem teďka nedávno v jedné knize, že vlastně český jazyk, tak jako každý jazyk, má svůj určitý rytmus a nějakým způsobem to, jak mluvíme, působí na náš mozek. A právě ta čeština je ze všech těch jazyků na světě nejlepší v tom, jak stimuluje náš mozek. Tohle to jsem se dozvěděla. No a ještě bych chtěla říct, že vlastně ta naše prapůvodní slovanská řeč, ta byla ve slabikách a každá ta slabika měla nějaký svůj význam, ale to už je takové jako hodně dopodrobna. No.
0: No tak já mám takový pocit, že mluvím s odborníci. Vy byste mi mohla poradit třeba s tím, s tou oblastí okolo řeky Bug v Polsku, ale mám ještě další takový, neříkám chyták, ale věc, která mě mírně trápí. Když řekneme, teď mám na mysli tvorbu přídavných jmen od těch jmen podstatných, když řekneme Olžin vlas, jako vlas patřící Olze. Rozumíme si, jo? Tak mi řekněte, když je to nikoli vlas, ale chlup, a ne Olžin, ale psa, jehož rasa se označuje slovem doga, tak jak to řeknete? Je to dožin chlup?
1: Já bych řekla, že to je chlup z dogy.
0: Vy jste to hezky obešla, takhle bych to udělal. Já
1: no
0: to ne, mě neberte.
1: No právě, že někdy je dobré netlačit na pilu a prostě nejpřirozenější, neříkám, že jsem to obešla, ale nejpřirozenější mě připadá říci, že toto je chlup z psa dogy. Aby bylo jasno. A všichni vědí, o co jde. No dožin, kdybych řekla dožin chlup, nebo dogy chlup. No chlup z dogy prostě. Takhle je to nejpřirozenější podle mě.
0: Takže není nutné vždycky se snažit o 100% spisovnost, chcete říct. Tak to totiž cítím já.
1: Prosím?
0: Není dobré se vždycky snažit o 100% spisovnost. Tak to cítím
1: ani
0: já.
1: To vždycky nejde. To máte něco podobného, jako že 100-metrovou zeď udělají dva dělníci třeba za tolik a tolik hodin a za jak dlouho udělá tu 100-metrovou zeď 10 miliard dělníků. Že jo, to taky nejde vypočítat. No, to je takový to je podobný,
0: kdo
1: no,
0: by jim,
1: pane.
0: Kdo by jim měl míchat tu maltu, že jo, taky?
1: No.
0: Když všichni jenom drží v ruce tu zednickou lžíci.
1: No. A to naše první písmo, to byla Bukvica. A bylo ještě před Cyrilem a Metodějem, ale to už jdeme hodně dozadu, no.
0: No, to já už si taky nepamatuju.
1: A ještě prosím vás, chtěla říct jednu takovou věc. Jak už tam ta paní povídala, já jsem před velikou spoustou let viděla v televizi takový pořad, bylo to z mateřské školy, byly tam úplně malinkaté děti a říkali říkanky a na ty říkanky tancovali, ale to byly říkanky v angličtině a to mě u toho stály všechny vlasy až nahoru.
0: No tak na druhou stranu, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, se říká.
1: No to ano, ale já si myslím, že děti by se nejdřív měly naučit pořádně tu svoji rodnou mateřskou řeč, protože ta se piluje a cizeluje hodně dlouho do těch nejjemnějších niancí a proto jsme třeba my v té škole měli ruštinu až od 5. třídy, protože do té doby se ta čeština prostě piluje, aby jsme ji měli velmi dobře zažitou i v těch nejjemnějších věcech, no. Tak asi tak to je můj názor a tak to vidím já.
0: Na malou chvilku si teď stoupnu do opozice a řeknu, že zase na druhou stranu děti do věku zhruba 8 let se jazykům učí mnohem snadněji než ty starší potom.
1: Ano, ano, to s tím velice souhlasím, ovšem jde o to, jak dobře a jak jemně potom ty jazyky, oba dva nebo tři nebo čtyři, umějí potom ovládat a jaký k ním mají vztah. Já jsem to říkala na začátku, že bychom k té češtině měli mít vztah jako ke svému domovu, k tomu, co nás spojuje, jako ke svým rodičům, no. Asi tak.
0: Já vám moc krát děkuji, Jano, a přeju vám dobrou noc.
1: Vám též a všem posluchačům nashledanou.
0: Naslyšenou. Helena, která napsala na rozhlas.cz/Linka, píše: myslím si, že čeština je úžasná svými zdrobnělinami. Nevím sice, jak jsou na tom se zdrobňováním slov jiné jazyky, které neznám, ale mám dojem, že čeština je v tom jedinečná. Jsem vděčná za to, že jsem se narodila v Bohemii a moji rodnou češtinu miluju. Nejraději mluvím hovorovou češtinou a hodněkrát se i dost nasměju, jak dokáže být pestrá. Její slova, tedy Helenina slova, dá se říci, potvrzuje i Dana. Napsala: já jen tak krátce. Který cizí jazyk umí krásně říct třeba sladoučká pusinka nebo červenoučké jablíčko? To si prostě hned představíte, že? O češtině spíše nevážně v dnešní noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řekl bych, že tady ani nebylo slyšet ten moravský přízvuk Pavla Nováka. Krásná čeština v jeho podání. A teď, protože mluvíme v noční lince o češtině spíše nevážně, dávám slovo panu Jiřímu, který vlastně také s mateřským mlékem nesál plzeňský přízvuk, ale teď už v Plzni bydlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem Jiří z Plzně. Tak jsem si chtěl taky dovet ohřát polivčičku v tom vašem vysílání. No, mám rád češtinu, hodně rád ji mám. Nejsem žádný spisovatel nebo něco takového chradluch, ale prostě mám ji rád, rád jsem se ji učil. A to jsme měli nedávno se synem dohady takový, kde se píše tuto, kde tamhle to a moc jsme se nasmáli, jo? Moc jsme se nasmáli, když jsem ho opravoval. A zlobí mě třeba, nebo nezlobí, no tak vadí mi, že třeba zbytečně si myslím, že nahrazujeme naše slova zažitý cizíma výrazama. Jako, neřeknu, když třeba já poslouchám fotbal, je tam offside, jo, protože ten offside je, nemáme český slovo, je, tak je to postavení mimo hru, tak ho jsme to nahradili offsidem, ale proč se má nahradit slovo poukaz voucherem, proč? Proč to je zbytečný, že jo, když proto máme ten český výraz. To mi vadí, no.
0: Rozumím,
1: to jsou zbytečný náhražky.
0: Tohle vás zlobí. Jo? Že příliš používáme převzaté výrazy. Na místě, kde nejsou tak úplně na místě. To je taky hezký pleonasmus.
1: Ano, když nejsem tak nutný, jo? Když to porovnám s tím fotbalovým offsidem, tak tam jsem to nahradil třema slovama. Postavení mimo hru, no tak ten offside je kratší. Ale ten poukaz, to není tak dlouhý slovo, že by se muselo nahradit. Jo, neznám důvod, proč se říká voucher.
0: A v tom s vámi souhlasím. A když jsme u toho, tak víte, co zase vadí mě, nebo co mě zlobí, když slyším sice přejaté slovo, ale přejaté vlastně na dvakrát. Menu z francouzštiny, ovšem čteno tak, jak je čtou Angličané. Menu. Nebo menu. To je ještě horší pro mě.
1: Jo, jo. No, to taky. No, to je taky zbytečný, jo.
0: Na druhou stranu, rocková muzika. Jak byste to vyjádřil jinak česky?
1: No, tak to nevím.
0: Jo? To už vlastně i taková sonda do té sociální, do té sociální skupiny, jo? Která používá běžně převzaté anglické výrazy. A myslím si, že se to propsalo i do obecné češtiny. Takže vás v té mluvené češtině zlobí příliš mnoho slov cizího původu na místě, kde se nehodí. No a máme proto výraz, jednoslovný taky. Tak.
1: Tak. To mi vadí, no.
0: Píšu si, Jiřího to zlobí. Tak, ano.
1: Tu češtinu zbytečně poškozujeme. Zbytečně ji prostě vyštocháváme jako na stranu. Jako, jo, děláme po ní díru a nadpíme tam něco, co tady nemuselo být.
0: A myslíte si, že to je tím, že ten mluvčí, který takto používá cizí slova, přehršel cizích slov, to dělá proto, že chce vypadat vzdělaněji?
1: Tak.
0: Jo?
1: Tak.
0: Jo, tak.
1: Mě to
0: jsme
1: tak
0: stejně naladění.
1: Mně to tak připadá, chce být cool.
0: Cool, to je nádherné slovo. Ano.
1: Chce být cool, tak říká o pouče. No, já říkám o šouch, ale... No.
0: Co říkáte? Osouch?
1: Osouch. To je
0: Vošouch.
1: Bramborák, jo.
0: No, Vošouch, ano, jo. Ano.
1: Když děláme bramboráky, musíme nastevřít v okno, protože se musí vyvětrat.
0: Cmunda se taky říká, že jo?
1: Cmunda, no. Jo. To říkají na Brněnsku.
0: Ne, v Brně se říká Brňák, normálně bramborák.
1: Ten to přijde k nám.
0: Jo.
1: No, kde, tak odkud to přijde? On taky byl v Německu, tak pan Bůh jestli tam to přijde. No nevím, byl v Německu, volčil se nějak do Brna a z Brna přišel do Podkrnoši a tam jsme hodně slyšeli tu cmundu právě.
0: No, na druhou stranu Brno bylo původně německé vlastně, jo, až někdy po první světové válce se rozšiřovalo o přilehlé vesnice, aby bylo spíše české. No ale to už jsem zabředl do podrobností. Jiří, já vám moc krát děkuju, zdravím vás
1: já
0: do Plzně. Ale taky nebylo slyšet, že byste, jo, už tu plzeňštinu měl úplně pod kůží. Musím vás pochválit. Neslyšel jsem takové to typické. Co pa je tuto? Co pa by to tuto bylo?
1: No, tak to přišlo na to, no.
0: Tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou. Děkuju za vyslyšení.
0: Jak jsem říkal, Brno bylo původně německé, ono se to odráží i na tom už zmíněném brněnském Hantecu. Kdybych vám třeba jenom malý kousek pověsti o svatém Václavu, jehož svátek jsme slavili v úvodu tohoto týdne, přečetl v brněnském Hantecu, tak byste určitě ani nerozuměli. Jenom tak zkusmo, jo? Netrvalo to dlouho a saské Kingál Jindra Jednička zrumploval polapský Slovany a se špenáckého Saitno dosmíkoval až k Práglu. Aby to komplet neprojel, nezbývalo Venošovi, než hodit Unterschrift na gled, podle vá, kterýho musel každé rock'n'roll vysolit Jindrovi 20 kg volů a 0,5 litru silbrových hřiven. No, že jste nerozuměli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Náš další posluchač, který se dovolal na číslo 731 800 900, je Radek. Volá z Vysočiny a měl obavu, aby mu vydržel kredit, tak rovnou k věci. Radku, dobrý večer. O češtině píše nevážně. Co vám vadí na současné na současně používané češtině?
1: No, ty anglicizmy, to ale s tím se nedá nic dělat, si myslím, protože doba je taková, jaká je. A prostě jazyk se vyvíjí. Hmm. Ale miluji tenhle strašně moc nářečí, pač jsem byl tenhle, jsem světoběžník, tohleto jsem z Československa svým způsobem, jo. Byl jsem po celé České republice, takže co pato je a bohti a jak tohleto, a se staříček řekli tohleto, takže to miluju, tohleto. A u toho se zastavím teď, tohleto, miluju film ten tankový prapor, nebo tyhle ty, kde se ta různá nářečí, slovenština, slovanština, moravština, ostravština, jak se to tam mísí, tak z toho mám strašnou prču, tohleto.
0: Prča je nádherný slovo. Já ani nevím, jestli je spisovné, ale to nechme být, protože o spisovné češtině, kdybychom mluvili, tak tady vlastně ani nemám co říct. No, jsem rád, Radku, že jste zavolal, že jste zmínil, co vás
1: zvolí. Spisovně česky, ale občas do toho zamotám správně to nářečí, tak někteří lidé tohleto si dělají srandu, tohleto říkají, co jste řek.
0: Je nějaké slovo, které byste mohl reprodukovat teď do noční linky, kterému mimo Vysočinu málo kdo rozumí?
1: Tady těžko.
0: No, říkáte, co jsi to řekl, jo, tak se ptám, co konkrétně třeba těm, kteří se takto vyjádří, co konkrétně jste řekl?
1: Z Vysočiny nevím, tenhle něco, tenhle speciální babička vyrůstala v Německu, říkala okurek a my jsme pak bydleli ve východních Čechách a tam se mě smáli a říkali, co to je.
0: Okurek, okurka, ano, to je taky.
1: A nebo oharek, jo, prostě, ta čeština je krásná, ta nářečí, já všem těm nářečím svým způsobem rozumím. Jak jste říkal tu hrantejštinu, tak jsem tomu také porozuměl.
0: No tak, to vám musím hodit těžké gratulovanec. A mimochodem, okurka je ve spisovné češtině rodu ženského, takže my na Moravě to říkáme nespisovně. Nechci říct špatně, ale nespisovně. Tak jen, abychom věděli. Radku, děkuju.
1: Proto je to sranda, to, jo, miluju to.
0: Souhlasím s vámi. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: Ještě další vzkazy na rozhlas.cz/linka. Které by měly odeznít. Tak tady je ten, který jsem si zaškrtnul, napsala Anna ze Severní Moravy a píše: Zdravím všechny linkaře. Nejvíce mě štve, když lidé neskloňují číslovky a když používají koncovky ej, například bejt, mate, no a tak dál. A v seriálech na komerčních televizích není správně mluvnicky žádná věta. Který je to seriál, raději nebudu říkat, nerad bych si založil na nějaký problém s rozhlasovým ombudsmanem, ale nakonec ani nevzkaz uvidíte na webu po jedné hodině. Rozhlas.cz/linka, tak abyste věděli, že i vy můžete napsat, pokud máte k tématu o češtině, spíše nevážně, co říct. Teď ovšem další písnička a za chviličku už bude půlnoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jarda, náš posluchač, tedy posluchač noční linky Českého rozhlasu, nezabloudil, ale zavolal. Zavolal na téma o češtině, spíše nevážně. Přeji mu dobrý večer a rovnou se ptám, ponoříme se společně do tajů češtiny, spíše nevážně. Jardo, dobrý večer.
1: Nevážně, určitě. Výborně. Já zodpovím tu otázku s tým předchozím pálvej, jste se ptal na tu Vysočinu.
0: No, jsem s tím výrazem.
1: Výrazem, jo. Mm-hmm. Já začnu tím navážu na to. Mně se líbí na češtině, že je dvousmyslná. Nějakých okolnostech.
0: Ha, ha, to mi povídejte. Já si dovolím vstoupit do vašeho hovoru. No. Když třeba, a navíc záludná, pokud to je jenom mluvená čeština, když třeba řeknu nechty, nechty, tak to znamená zvolání typu o kolena, kolena, anebo výzvu, aby někdo nechal ty nechty. No?
1: Nechty, jo.
0: Nechty, nechty.
1: Nechty, nechty, no.
0: Tak, a teď jste nařadili.
1: Ale... Já ten musel se vlát takovýhle, ty v Sočině. Mně se stalo, že by praskal guma z cikánce.
0: V čem?
1: Že mi praskal guma z cikánce.
0: Tak za 9 měsíců se ukáže, no, co z toho bude.
1: Ale to musí hrozně svý, protože tady u nás je na Vysočině takový kopec. A já jel na kole a mi tam praskal to kolo.
0: Jo, takhle. Rozumím, teď už rozumím. Takže to jsou takový nechty, nechty.
1: Ne, taky to nesmí zvůsmysl, ale ještě k tomu, nějakému tomu výrazu, co se u nás říkalo, oni to na Ostravsku neznali vošťurák.
0: To já neznám taky. Vošťurák. Vošťurák to bude asi nějaký darebák, ne?
1: Ne, vošťurák je opejkač na buřty.
0: Vošťurák, tak to jsem ještě neslyšel. Znám...
1: Vošťurák neboli vošťurák, no.
0: A víte co? Já jsem kdysi sbíral výrazy, nářečové výrazy pro chrastí, nebo někdo by řekl třeba klestí. Slyšel jsem takové výrazy jako tramtélí, šábršoustí a chábí. Jak se řekne klestí, nebo... No prostě, jak klestí, se to řekne na Vysočině?
1: Jako chrastí, klestí, chrastí, jako přikládání do ohně, jako nějaký větvičky.
0: Ano, ano, přesně větve. Tak, no,
1: jo. Klestí. Tak klestí tomu říká babička, nebo chrastí, jako že přikládá chrastí.
0: Jo, šábršoustí se u vás neříká, ani tramtel.
1: Šábršoustí ne, šoustí ne, šoustí, šoustí, to jsem se odnočil, já teďka vyhrám, ale ještě k tomu ošťuráku, víte, jak to popletli naši ostravští kamarádi,
0: jak?
1: Ty to řekli ještě hodně zprostějc, no, ty tomu řekli přímo ošťurák.
0: Já rozumím, teď jsem to překecal trošku, dobře, na opékání buřtu píšu si ošťurák.
1: A oni tomu říkají opékačka, no.
0: Vošťurák je hezčí. Jardo, děkuji vám moc krát a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Taky zdravím všechny ještě posluchače, zdravím vám hezký podzim.
0: I vám.
1: Naschle.
2: Noční linka.
0: Z 1. říjnového dne zbývají už jen vteřiny. Za pár vteřin bude půlnoc a potom už bude platit datum 2. října. A tím pádem po svátku všech Igorů mají důvod k oslavě všechny Olivie, ale také Oliverové. Tak teď už můžu říct všechno nejlepší. Odbyla půlnoc, pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Do níž dnes na téma o češtině spíše nevážně můžete tradičně volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web rozhlas.cz/linka. Jara z Jižní Moravy píše: nejsem žádný lingvista, jen řadový uživatel češtiny. Ale to, co se děje s naším jazykem v posledních letech, mě opravdu velice rmoutí. V řadě případů zcela zbytečně zaváděné pojmy z angličtiny v případech, kdy to není vůbec potřeba, protože spoustu těchto pojmů dovede čeština spolehlivě vyjádřit. Novotvary, zcela běžně používané i v médiích, jako je třeba stále častěji se vyskytující za všechny třeba 500 místo 500, jsou nad moje chápání. Podobně mně není jasné, proč se stalo takovou módou to, že ženy používají příjmení v mužském tvaru, pokračuje Jara. Mám obavy z toho, že pokud se to bude ubírat tímto směrem, nečeká český jazyk radostná budoucnost. Ale třeba se po čase mladí takzvaně proberou a uvědomí si, o co by přišli. Příjemný poslech a klidnou noc vám i všem posluchačům přeje Jara. Jaro, děkuju, i vám přeju krásný nový den. A už máme pátek 2. října, to znamená, že je před námi víkend, další krásné nečeské slovo, že? Ale řekněte jedním slovem, českým slovem, volná sobota a neděle. Konec týdne maximálně, ale zase jsou to dvě slova. Někdy ty přejímky podle mě smysl mají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Příběhy na téma o češtině spíše nevážně.

0: Před malou chvílí začala druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. A pokud jste těmi, kteří zaslechli třeba jenom první polovinu dnešní názvu dnešního tématu a říkali si, že se těšíte na to, že celá Noční linka dnes bude znít tou nádhernou, zvonivou, spisovnou, vančurovskou češtinou a jste zklamaní, že tady zaznívají i hovorové výrazy, tak se omlouvám, ale to, kam směřuje Noční linka, vytváříte vy svými příběhy, svými telefonáty a svým psaním. Posluchači a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu. V tomto případě to bude paní Hana, která telefonuje z Pošumaví a chce nám k tématu něco říct. Dobrý večer, nebo dobré ráno.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Já bych chtěla k tomuto tématu říct, že jsem velký patriot a miluji český jazyk. Tu lásku nám vštípila naše paní učitelka na základní škole, která nás učila českému jazyku. Naučila nás milovat český jazyk, milovat literaturu a celý život prostě z toho čerpám. Já bych chtěla ještě říct, že mám ráda plzeňské nářečí, to znamená, kam padete, co pa chcete, bošouch, nožíky, to jsou nůžky mimochodem. A mám zajímavý postřeh, když jsem chodila na střední školu v Klatovech, tak jsme měli spolužačky jenom 18 kilometrů na západ vlastně z Gdyňska a tam se mluvilo nyní Ičko, místo takový to, tak takovedlí a různé prostě různá slova nářečí. A musím říct teda, že tatínka se měla z okresu Plzeň sever a když jsme tam přijeli k příbuzným na návštěvu, tak to byl zase jiný akcent, jiný přízvuk a trošku jiná slova. Takže prostě čeština je velice krásný jazyk a jako jste uvedl u toho minulého posluchače, tak mě také mrzí, že se przní doslova těmi cizími zkomolenými výrazy a je to velká škoda. A vůbec tedy ještě bych řekla, že největší škoda je ta, že děti neumí vůbec národní písničky. Nikdo je to neučí, oni to neumí ani rodiče samozřejmě, protože jsou mladí, ale neumí to už ani prarodiče a vůbec ne učitelky z mateřské školy. Dřív se zpívalo, víc se povídalo, mluvilo a to si myslím, že je velká škoda.
0: Osobně bych neházel všechny učitelky konkrétně z mateřské školky, tedy školy, do jednoho pytle, protože třeba mí synové se naučili lidové písničky a lidové říkanky

0: být, že moc ne.
1: Podle přízvuku. No, kdybych mluvila díl, tak...
2: Tak, díl a už jsme u toho. Už jsme u toho. Jednou jsem slyšel komentátora, který podle mě byl původem z Česko-Krumlovska, komentovat utkání Ligy mistrů a to vám byla lahůdka. Ten zvláštní přízvuk, který se tam používá, ten tam propašoval po celých 2x45 minut. Mějte se hezky, Hano.
1: No, tak to je krásný. Tak přeju hezký večer a hezkou dobrou noc.
2: Díky. Naslyšenou. Krásnou noc vám přeje i Daniela z Prahy, která ovšem pokračuje dál takovým zamyšlením nad naší mateřštinou, které vepsala na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Celý život s češtinou pracuji a dovolila bych si rozdělit téma na dvě části. Obecná čeština, v níž jsou lokální variace a dá se podle nich poznat oblast, odkud mluvčí pochází. No teď jsem to říkal. V Podorlicku jsme chodili k doktorovi, k Burešom a příbuzný z Ostravska, který kromě krátkých samohlásek hovoří spisovně, to nedokáže pochopit. Pražské tahání věd je pro hlavní město taky typické. Osobně si říkám, ať lidé mezi sebou hovoří, jak to znají od maminky. Mám vnuka, jehož mateřštinou je španělština a už ve školce mu mluva dávala zabrat. Díky logopedce nastoupil do školy a řeč je v pořádku. Ovšem problém máme s psaním. Nechápu, jak může napsat mne s háčkem síc, tedy měsíc nebo země. To by snad nikoho nenapadlo. Ale on to tam prý slyší. Tak se učíme psát správně obyčejná slova. Na závěr bych chtěla požádat, píše Daniela z Prahy, všechna vydavatelství a majitele serverů, nedopouštějte, aby články psali takzvaní redaktoři, kteří neumějí základní českou gramatiku ani tak, jako náš třeťák. Dřív byly deníky i časopisy jazykově dokonalé. Snad i proto, že kromě editorů byli k dispozici i korektoři. Novinářské řemeslo zaznamenalo, bohužel, hluboký propad. Někdy mě napadá, zda bychom nepotřebovali národní obrození jazyka. Daniela. Danielo, nebudu to komentovat. Sám jsem tím, kdo se často dopouští chyb. Mám tím na mysli třeba jazykové vycpávky, takzvané floskule. Mám na to dokonce doma i dvě knížky od pana Vladimíra Justa, ale pořád se ne pořádně poučit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: prostor.
1: Pokud jste dobře poslouchali to, jak zpíval Pavel Bobek tuhle klasiku z let 60., tak jste si možná taky všimli, já neříkám, že mám nějak moc extra dobrý sluch, ale tak jste si možná všimli, že on se snažil vyslovit i to H ve jméně Houston. Američané se s tím nepářou, ti na to H úplně kašlou. Jak to tak slýchávám? Normálně řeknou Houston, ale tam je to všecko jinak. Místo Pentagonu oni říkají Pentagon a teď jim rozumějte. Oproti tomu naše čeština, ta je podle mě o hodně krásnější a řekl bych zpěvnější. Teď ale, protože mluvíme o češtině, spíše nevážně dávám slovo dalšímu z vás, nevím ještě komu, ale ptám se. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitančík, noční linka Českého rozhlasu.
2: No to jsem ráda, že vás
1: už
2: slyším,
1: podle nadechnutí jsem poznal paní Noru. Zdravím vás. Vy určitě budete mít co říct k tématu.
2: No, díky tomu, jak poslouchám od začátku, tak můžu říct jeden příspěvek za druhým, každý moc pěkný a čím dál tím lepší. I ty písemné, které jste četl, paní Daniela z Prahy opět nesklamala, ta vždycky napíše skutečně k podstatě věci. Ale jak jste tam ze začátku vzpomínali, ten osuch a smundu, tak já jsem si vzpomněla zrovna včera, jsem si usmažila k obědu pěkně na sádle pampuchy.
1: Pampuchy, bramboráky.
2: A ve frenštátě v nářečí jsou to pampuchy. Moc se mi líbil příspěvek i paní Jany z Trutnova. Ta to tam taky vymákla všechno naprosto dokonale. To, že se používá nářečí nebo hovorová čeština, to bych řekla, že to je spíš taková okrasa našeho jazyka, protože čeština je krásný jazyk a vy jste to teďka naposled vlastně řekl, když my mluvíme a vyslovujeme to, je tomu i dobře rozumět, kdežto tak, jak ti Američané i konec konců Angličané to motají v puse s tím horkým bramborem a tak ledabile to vyslovují, že to je něco, čemu člověk nemůže ani porozumět, nebo některé asijské jazyky, takové kvákání, takové ty hrdelní zvuky. Francouzština, ta je třeba taková jemná, ale tam si všimněte, že oni Francouzi, i když mluví, takže to je naprosto jiné vyslovování, než třeba mluví Angličané nebo
1: to mě
2: Američané.
1: To mě vůbec nemusíte říkat. Teda říkejte to ostatním, protože já jsem zrovna nedávno si říkal, na co vlastně mají Francouzi abecedu, když stejně ta psaná písmena vůbec nevysloví. Třeba slovo hra. U nás hra, hr-a. Ano. Oni napíšou J-E-U-X a řeknou
2: ano.
1: Ž.
2: Ano, jo. Ale je to krásný jazyk, ale není nad češtinu. A skutečně, tak jak my můžeme opentlit ta základní slova různými drobnostkami, to je právě na tomto krásné. A mně se líbí právě na češtině ta bohatost té slovní zásoby, ale pozoruju, že v posledních letech jako kdyby ta zásoba slovní klesala. A zřejmě je to tím používáním té digitální techniky a teďka už několik roků se o tom pořád mluví, protože když strkají už těm předškolním dětem ty mobily a já nevím, co to do ruky, takže na tom jenom ťukají a oni potom se neučí pořádně mluvit. A paní Jana měla pravdu, jak říkala, tam je základ ve školce, aby ty děti, ne, že se tam budou učit cizí jazyk, to se může učit taky. Ono je to totiž jiné v rodině, kde jsou třeba někdo z rodičů je cizinec a mluví se tam dvojazyčně. To dítě vyrůstá v tom prostředí a to je úplně něco jiného, než potom v té školce, když se má učit ten cizí jazyk. Protože dítě, které se nenaučí správně svou mateřštinu, bude se špatně učit i ten cizí jazyk a hlavně dneska poslední 3 roky si učitelé hodně stěžují na to, že dítě, které neumí správně mluvit, tak neumí ani správně potom psát, protože to špatně slyší. A tady je právě velmi důležité, aby ty děťátka vyrůstaly prostředí, kde se na ně bude mluvit, hlavně teda matky, aby na ně mluvili, i když je vezou v kočárku, protože nejenom, že to dítě vnímá, slyší ten zvuk, ale vnímá i tu mimiku a vidí, jak vychází ta slova z těch úst a jak se pohybují, jak pracuje celá ta mimika. Mm-hmm. Ale co mě vadí, spoustu věcí jste řekli, s tím vším souhlasím, vadí mě blebentění. Tak překotná řeč, která se dneska používá, a ten nešvar pozoruju bohužel i u některých pracovníků v rádiu, ale víc jsem si toho všimla i v televizi, tam je to dobře vidět, jak oni rychle se snaží, ale to je tak překotné mluvení, že jim pořádně není ani rozumět. A nejhorší je, když chtějí vysvětlovat něco z oblasti ekonomiky a tam používají spoustu takových technických výrazů, anglicky výrazu, a to už je potom téměř nesrozumitelné. A naši politici a různí i ti komentátoři si nedávají na to pozor. A to je velká škoda. Jinak nářečí jsou okrasa naší mluvy. Já je miluju a já jsem právě ráda, když slyším, jak posluchači používají někdy i určité nářeční prvky. A navíc ale jsem ráda, když taky řeknou, odkud jsou, protože si takhle můžu mapovat republiku a spojují si to i s tím jazykem v tom výrazu. Hmm. To všecko jsou takové ozdoby, ale hlavně mluvte, bavte se mezi sebou, mluvte s dětmi. Já jsem dneska zavolala jedné bývalé učitelce, když chvilku už neučí, a jsem se jí ptala, prosím tě, když jsi učila, vyžadovali jste po dětech, když jsi jim dala otázku, aby odpovídali celou větou? Ona říká, no záleželo na kontextu, ale samozřejmě celou větou, nemusela být dlouhá, nemuselo to být celou větí. Ale já si všímám v různých pořadech, třeba když tam mluví s dětmi a podobně, že dá se nějaká otázka a tam se odpovídá, když se odpoví ano nebo ne, to je terno, ale třeba když jenom škubne ramenem nebo hlavou pohodí jako na souhlas a nebo řekne no tak to já si vždycky jenom vzpomenu, když jsem chodila na základní školu, že pan učitel vždycky říkal, když se na něco ptal a ten žák odpověděl jedním slovem, odpovídáme celou větou. A kdybych si nic z té češtiny nepamatovala, tuhle tu větu si pamatuju pořád.
1: Paní Noro, já vám děkuju a myslím si, že jste docela dobře popsala ty důvody, které vedou třeba i k té jednoslovnosti v odpovědích, ano. Tedy to, že hodně používáme digitální techniku, vlastně už od nejútlejšího věku, že to učíme i naše děti. No, souhlasím s vámi tady v tomhle, ale na druhou stranu to, co jste říkala třeba o brebentění v médiích, tady musím říct, že zatím vidím bohužel peníze, protože když máme něco říct do určitého limitu, další hezké české slovo. Prostě máme na to, abychom vyjádřili myšlenku jenom 10 vteřin. No tak se snažíme do těch 10 vteřin vměstnat co nejvíc a potom jde pryč jak kultura řeči, tak vlastně i samotný obsah sdělení, podle mě.
2: To máte pravdu, ale to jsem měla spíš na mysli, když mluví ti mnozí, co je vidím i na obrazovce, několik minut. A víte, jaké minutové pořady to jsou.
1: Nebudu
2: jmenovat, protože...
1: raději nejmenujte.
2: Jeden člověk,
1: nechci si
2: napadá.
1: Udělat víc nepřátel, než je nutné.
2: Já tomu říkám klubičková řeč, protože oni to, co řeknou na začátku, řeknou na konci a je to uprostřed. A zajímavé je, že ještě navíc tu myšlenku opakují dvakrát, třikrát i čtyřikrát, jenom ji tak nějak opentlí, ale že by to bylo hezky česky, to na mě tak to nepůsobí. Takže mluvme pořád česky a milujme češtinu dál a moc ráda vás všechny poslouchám a děkuji i za pozdravy. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Paní Nora by si možná měla poslechnout rozhovor, pozápasový rozhovor s některými sportovci, když jsme u toho opakování slov. Ale teď znovu naspět k češtině, spíše nevážně, tedy k vašim telefonátům a tomu, co napíšete na rozhlas.cz/Linka. Takže z toho druhého kyblíčku teď vytahuju Ivetin vzkaz. Zdraví všechny nespavce a píše... Mám ráda svůj rodný jazyk a vůbec mě nevadí, že se běžně používá hovorová čeština a nářečí. Ale trápí mne, že lidé, kteří by měli umět hovořit spisovnou češtinou, neboť na to mají vzdělání, jako jsou novináři a mluvčí, občas hovoří tak vyumělkovaně, že normální občan jen těžko chápe, co vlastně chtěli říct. A moc mě trápí nadměrné používání cizích slov, i když máme české výrazy. A ještě se vrátím k učení cizích jazyků u dětí. Můj otec, v těchto dnech by oslavil 100, vyrostl v Litoměřicích. Od malička plynně hovořil jak česky, tak německy. Prostě vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Doma se mluvilo česky a mezi dětmi německy. A sousedka má za manžela Francouze a jejich děti mluví též oběma jazyky. Je to pro ně přirozené. Měla bych ještě hodně připomínek, ale to by bylo nadlouho. Takže dobrou noc, Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu a k tomu, o čem si dnes povídáme s posluchači a posluchačkami, tedy k češtině, spíše nevážně, má co říct paní Helena. Čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já teda opravdu, kdo tam všechno mluvil, tak s nima souhlasím. Vadí mi, mám za střední školu a tak dále. Měla jsem ostrabaka, krátkého zobaka. To já s tím, co, jako mě to nevadí. Ta ostravština se mě líbila. I mám chalupu Plzeň, tam zase se, a jak prej vznikla v Praze název Kampa, to prej od Plzeňáků Kampa jdete.
0: Ještě by mě zajímalo, jak vznikl název Nusle, Michle, Chuchle, Krč.
1: To nevím.
0: Ale no, to někdy jindy.
1: Jinak mám časopis a to mě vadí, že tam je napsáno zábavní pořad.
0: Aha.
1: Ten pořad zábavný, ne?
0: Tak třeba nechtěl jít až do úplného důsledku, třeba si ještě nebyli jistí, jestli opravdu to bude zábava, tak tam radši napsali měkké i.
1: No dobře, ale mně to připadá, to je podle vzoru srandovní, nebo já nevím. Jo.
0: Asi ano.
1: A pak mě vadí rusismus. My jsme se museli učit ručky a maturovali, povinně maturovat z ruštiny. A to furt slyším všude, že 3 roky zpátky, 5 let zpátky, to je rusismus, 3 hody tam nazad.
0: Ano, někdy i 3 roky nazad. Jo, se někdy dá slyšet při projevu českého mluvčího rodilého. No.
1: A nebo jsem dokonce tady v Krči viděla, místa na parkovišti už jsou volné. Volná.
0: No, ne, děvčata volné, byla milá, no, to je někdy volná. Taky problém, ano.
1: No, jako a jinak ta angličtina, mě teda, já jsem dělala francouzštinu a arabštinu, ale mě už ta angličtina, to je taky blá, blá, blá. Pořád, nevím.
0: Vy jste to krásně zhrnula. Já jsem se tady, protože vy jste, to si pamatuju, byla dosti dlouhou dobu i v Tunisku a tam je francouzština používaná, že stále?
1: Ano, no.
0: Jak jste vnímala moji poznámku o tom, že pro Francouze jsou vlastně zbytečná některá písmena? Neurazilo vás
1: ano,
0: to?
1: Ano, oni píšou H, ale to se nečte. H se nečte.
0: No, ale tak to bylo Houston, to je zase ještě z angličtiny, ale nechme to být. Dobře, paní Heleno, je něco naopak, čeho si ceníte na projevu ať už televizních nebo rozhlasových redaktorů?
1: Já televizi přímo nenávidím. Tuhle jsem volná, čete jedničku. Yeah. To jenom si přečtu, co tam je. To je samý vraždy, samý jak chutná smrt a takovýhle. Já to prostě nechápu. Nechápu to. To vůbec ne. A ještě jsem jim řekla, hlavně, že to musíme platit. Ne, strašný program.
0: No, tak s něčím souhlasím, s něčím se bohužel nemůžu stotožnit, hlavně, že to musíme platit. No, já se k tomu nemůžu vyjádřit, jednak jsem ten, který je z toho vlastně taky placen, když to řeknu takhle hloupě a navíc je před volbami, takže si to radši odpustím.
1: Nenutím, ale je to, jako, nevím, to je šílený tohleto. Dnešní doba to je samá negace, žádná legrace. A jistě jsem vám říkala, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu. To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Ten vzorec by možná zasloužil přímo psanou formu. Prosím, napište mi ho na rozhlas.cz/linka, ať si ho zapamatuju. Já to musím vidět.
1: Já nemám internet, takže...
0: Tak to je taky špatný. No tak nic, tak zase zůstanu nevzdělaný.
1: No, ale vy jste úžasný sympaťák. Já vás taky poznám po hlase. Dobrá, jsem taky jezdila. Já jsem toho jezdila všechno.
0: Paní Heleno, děkuju a já přeju vám při vašich dalších cestách hlavně štěstí. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: To mě umřelo, můj Ostravák. Teď bude mi 17 let, co už není. No.
0: To mě mrzí.
1: Jsem byla taková švanda. Do dneška si pamatuju, ty ho, všude ho měli rádi. Ta jeho, to nebylo zdržila, ale říkala, je to sice moje ségra, ale inteligencí nesahá ani Hádovi pod břicho.
0: To si budu pamatovat. Mějte se hezky. No. Dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Jsem rád, že do noční linky přidáváte další a další příběhy, další telefonáty, dnes na téma o češtině, spíše nevážně, ale bohužel musím konstatovat, bohužel musím říct, ať tedy zbytečně neplýtvám cizími slovy, že už jen 25 minut. Víc se toho do noční linky bohužel nevejde. Ale na druhou stranu, ne všichni mají, řekněme, pětiminutové příspěvky. Paní Madla telefonovala a chtěla říct jen tohle.
2: Mám srdce plné radosti, nebo dneska je teda noční linka podle mého vkusu. Já si v tom rochním.
0: Rochním.
2: Děkuju všem posluchačům, jako by mě mluvili z duše. A díky vám za to, jak to bravurně zvládáte, zase jak obvykle. Mějte se.
0: Děkuji. Ale rochním, to je nádherné slovo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Podle hlasu jste jistě poznali Dalibora Jandu. Tohle byla taková seriálovka. To bylo nespisovné slovo, ale nemusí to být jenom spisovná čeština, o které si povídáme. Václav má k tématu Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, co říct. Dobrý večer, Václave.
1: Dobrý večer přeji vám a všem posluchačům. Obdivuji všechny, kteří se najdou v nočních hodinách čas na to vyjádřit se k mateřskému jazyku, jazyku českému. A vzhledem k tomu, že já jsem mladší ročník, jsem narozen roku 82 a všimnul jsem si z návratu z hodně, hodně východního Slovenska na šumavské hvozdy posluchačky, které se vyjadřovaly i třeba negativně k vývoji jazyka českého, tak je potřeba si asi uvědomit, že ta po angličtině to jakoby vměšování cizích slov a hlavně anglických je pro mladou generaci trendy. Oni si tím nějakým způsobem, co jsem vycítil, jako kódují vlastní jazyk a tím jako na sebe upozorňují, že se jazyk český vyvíjí kupředu, ale za mě používáním přehršele cizích slov ztrácíte vlastní identitu a byla by to opravdu neskutečná škoda, kdyby další nadcházející generace se odprostily od výjimečnosti a barvitosti, košatosti a jako vlastního jazyka. Přijde mi to jako neskutečná škoda. Já jsem zrovna dneska v Prešově vyprávěl, protože Slováci východní, určitě víte, že tam se taky ty jazyky regionalizují, tak se mě ptali, jestli se čeština prostě pozná třeba řekněme Pražák od Plzeňáka, od jeho Čecha, od Moraváka a tam taky regionálně, tak jsem řekl, že by to překvapilo, ale je opravdu hodně, hodně znát, odkud jste a jak mluvíte, jakou češtinou.
0: S tím souhlasím. A na Slovensku tam je to hodně výrazné. Vy jste říkal, že jste byl v Prešově, že?
1: Já jsem se vrátil přímo z Humenného, takže úplně
0: takže
1: z východu.
0: Ještě dál, ano. Takže vyhodňářština, to je zase ještě úplně něco jiného než západoslovenština.
1: Jo, tak tam se hutorí, tam je to už jako rusínština, to už se přelévá, ale i tak si ty lidé jako drží ten svůj dialekt a nevšiml jsem si tam jako slov, i když jsem byl mezi mladšími, jako scary a cringe a jakoby tohle mi přijde, že je to hodně ovlivněný právě tou internetovou kulturou. Jo? Já jako věřím tomu, že ty starší posluchačky to asi nezachytí úplně ten vývoj, co je trendy na internetu a jak se mladí baví úplně. Ale zase na druhou stranu, na obhajobu té mladší generace, bych chtěl říct, že mi přijde zase škoda, když ty starší nejsou vzory. Že třeba jsou jako negativně naladěný na to, kam se to hýbe a mluví o tom v negacích, než by tu mladší generaci jako motivovali k tomu, že tady to naše krásný, hezký český, včetně jazyka, vlajky, hymny, kraje, je výjimečná věc, měli bychom si ji vážit a měli bychom být pospolu, neměli bychom se rozdělovat, ale sjednocovat bez ohledu na dopadu politiků a různých jako věcí. Měli bychom v sobě hledat to lepší, to takový to naše český. My jsme přece národ, který je jeden z nejmenších na světě, ale vždycky, když bylo třeba, tak jsme se těch slabších zastali bez ohledu na to, jak na tom budeme byti. Mně to přišlo vždycky takový výjimečný, že ty...
0: Vy jste to ze vše obecnil a já jsem tomu nesmírně rád, protože to, co říkáte, podle mě platí nejenom pro jazyk, ale obecně pro soužití celého lidstva, no tak dobře, bavme se prostě o České republice, dobře.
1: Když si budeme držet prostě tu naší krásnou češtinu, která má sama o sobě úplně kouzelný vývoj, tak jako si budeme uvědomovat jeden druhýho. Mě jeden významný člověk, protože jsem studoval lingvistiku nějakou dobu, tak mi řekl, že vlastně rozhovor vzniká v hlavě posluchače a ne toho, kdo vypráví. Vy musíte dobře volit slova, aby ten, kdo vás poslouchá, vás pochopil. A vlastně výjimečnost každého slova vzniká v mezeře. Volbou slov a tím tichem mezi tím, co předáváte sdělením, vlastně ten posluchač má dost času na to, si jako představit tu myšlenku vaší. A to je důležitý v komunikaci. A mně přijde, že jako lidi, jak je uchvátaná doba, nebo doba je výjimečná, je krásná doba, prostě jsou dneska Češi a ve světě jsou hrozně uznávaní, jsme opravdu výjimečně pracovitý a inteligentní národ. A přijde mi, že převyšuje taková ta negativita nad tím a chtěl bych všechny ty posluchače povzbudit. A ty starší bych chtěl mladší, jakoby slovem mladších vyzvat, nejsme tak špatní, snažíme se, budujeme, vážíme se vás, co jste tady dokázali. Opravdu každému staršímu dík. Já se vracím od dědečka, který mu je 93 let, je samostatný, ještě se vypere, prostě jsem za něj hrozně rád. A pamatuju si Československo, mrzelo ho to, že se to rozdělilo, protože ty lidi bez toho, co jsme říkali na začátku, bez rozdělení regionů se rozuměli, měli se rádi a lituje toho do dneška, na to vzpomíná, jaká to byla krásná doba Československo. A takže bych vás nechtěl zdržovat od dalších posluchačů, kteří k tomuto tématu mají určitě mnoho co říct, stejně jako já. Děkuji vám za noční relaci, jste výjimečně pozorný moderátor a určitě jsem ten, který poplatky bude platit i dobrovolně, protože žurnalistika na úrovni a vůbec předávání jakýkoliv informací formou rádiovou anebo televizní je velmi důležité a je dobře říkat pravdu a neskreslovat ji. A vy jste v tom výjimečný, takže vám děkuju a všem přeju krásnou dobrou noc.
0: Václave, já vám za všechno, co jste řekl, nesmírně děkuju, ale dovolím si vás ještě na malou chvilku zdržet. Vy jste, tak jak jste řekl, dobrovolně budete platit poplatky. Vy jste to řekl, jako kdybyste byl od někud, no řekněme právě od Českého Krumlova nebo tam z těch míst. Mám pravdu?
1: Já jsem z Prachatická.
0: Z Prachatická, takže je to trošku dál, ale je to vlastně hned vedle. To za první. Tím potvrzuju to, že podle toho, jak dotyčný mluvčí mluví, občas poznáme, odkud je. Dál bych chtěl odpovědět, respektive zmínit se to, co jste vy říkal. Ta negativita, která se dnes projevuje, bohužel, třeba i v jazykovědě, řekněme, protože o ní si dnes povídáme, je podle mě výsledkem snažení té hlasité menšiny.
1: Já si myslím, já, jako chytří nemluví, poslouchají. Prostě většinou, když nevíte nic, tak o tom mluvíte, abyste zahalil to, že o tom nic nevíte. Takže
0: tak.
1: pravdu máte, ale jako by, víte, i introvertní člověk, který je inteligentní, tak prostě věří. Jo? Já jsem třeba celý život se věnoval určitým bojovým uměním a tak dál. Já jsem vždycky říkal, že největší bojovník je ten, který nikdy nemusel bojovat. Prostě, jo? Nebo když v tom není cvičen a je donucen okolnostmi projevit se, tak to udělá bez váhání. A to si myslím, že v každém Čechovi je, takže já vidím spíš jako hodně unavených lidí, jakože se nesouzní, jako nerozumí si s okolním světem a tím pádem se uzavírají do sebe. A to mi přijde u Čechů hrozně škoda, protože opakuju to znova na každýho Čecha a teď jsem jako vyloženě patriot nebo nacionalista, nebo jak bych to řekl, prostě jsme opravdu výjimečný národ a všude ve světě se najdeme místo a ten český jazyk je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Máme obrovský odkaz už jenom díky tomu jazyku a tomu místu a jaký jsme úžasní lidi. Važme si toho a spíš pojďme povzbudit ty ostatní, opravme je, třeba neříkej scary, řekni, to je strašidelné, neříkej
0: trendy,
1: neříkej, to si děláš legraci nebo srandu, je pěkný třeba používat ten jazyk, abyste někoho vyvedl z míry, řeknete, vy žartujete, jo, jako hrajíme si s tím jazykem, je kudrnatý, teď máme úplně geniální spisovatele, prostě. Jo, já si myslím, že máme být na co hrdí a ještě jako budeme mít, že máme obrovský potenciál, jako máme fakt jeden z nejtěžších jazyků a ten se v kreativitě myšlení projevuje přímo. Takže toho pojďme využít a nenechme vymřít takhle výjimečný jazyk tím, že ho budeme poangličťovat, poněmčovat, porušťovat nebo co tu bylo zmíněno. Je to zbytečný a já bych se to vůči svým předkům ani nedovolil.
0: Václav je ročník 1982, o něco tedy mladší než já, ale já mu nesmírně děkuju za to, co řekl. Mějte se hezky a naslyšenou, Václav.
1: Mějte se hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce v podání dvojice Jiří Korn a Lucie Bílá je čas na úplně poslední telefonát noční linky Českého rozhlasu na téma o češtině, spíše nevážně. Tou, která uzavře vaše telefonáty na 731 800 900, je Soňa. Vítám ji, přeju dobré ráno, dobrou noc, no prostě nerušený poslech noční linky a ptám se o češtině spíše nevážně. Co byste nám k tomu řekla, Soňo?
1: No, jedině, co bych řekla, že třeba moji vnučku, která chodí do třetí třídy a učím ji lidové písničky česky, aby uměla tady ty naše písničky, protože si pořád prospěvuje, ale anglické, jo, co slyší tam na těch TikTokách a já nevím, na YouTube.
0: A těch internetech prostě, no.
1: Ano, takže učím ji lidové písničky. Potom bych chtěla říct, moje snaha, která bydlí v Německu, a když přijela s dětma k nám na návštěvu, ona mě neustále prostě kontrolovala a vracela zpátky, když jsem řekla, běž si umýt ruky. Říká se ruce.
0: Aha.
1: Nebo jsme byli někde na výletě, bylo tam stádo takové kozičky malé, jo. Já říkám, je, to jsou pěkné kozenky. Neříkej před dětskama kozenky, říká se kozičky, jo.
0: Není ona náhodou učitelka?
1: Není učitelka,
0: ale
1: bydlí v Německu, takže chtěla, ať ty děti její umíjou česky jako spisovně.
0: Taky umíjou. Teď jste tomu dala korunu. Tedy z jejího pohledu mě to vůbec nevadí.
1: Ano, z jejího,
0: sám to
1: ano,
0: říkám.
1: Aby tohle... No a ještě jsem chtěla říct, první, co jsem nastoupila po střední škole do zaměstnání, byla tam nějaká taková starší paní, už důchodkyně, já jsem dělala na fakturaci a šli jsme na oběd, přijdem z obědu, ona tam ještě něco v papírech dělala a říká mi, ty jsi kmondia, ty jsi to zkmondila. A já jsem fakt nevěděla, co to je, co ti myslí. A já jsem se jí bála se zeptat, jako jestli něco na obědě jsem, já nevím. No, takže jsem to skonila, jak se říká.
0: Jak to bylo, prosím, takže, ještě jednou? Kmondia?
1: Kmondia, že jsem to zkmondila.
0: Zkmondila, tak to jsem ještě nezaslechl.
1: Ale od té doby mi pořád říkala kmondia. Já jsem už měla přezdívku kmondia. No, takže...
0: To je jak čmaňa.
1: Říct, že...
0: Pavel Zedníček.
1: Tak, ano, ano, skoro tak. Takže já, když mluvím, jak se říká, mluvím, jak mi zobák narostl. Ale samozřejmě, když píši nějaký dopis nebo něco, tak spisovně, že jo. Ale nebudu tam psat ruky, ale napíšu ruce. Ale mluvím prostě tak, jak to. A ještě jsem chtěla jeden, víte, co to je klungrovat?
0: Můžete zopakovat, prosím, to slovo?
1: Klungrovat.
0: Klungrovat? Ne, nevím.
1: Ne, no já nevím, kde se to vzalo, ale u nás v rodině to znamená, že jsem na internetu. Nebo na notebook je klungr, takže klungrovat, když mi kamarádka volá, co děláš, já klungruju. Ježišmarja, co to je? No sedím u počítače, u notebooku.
0: Tak to jsou pro mě naprosté novinky. Soňo, děkuji vám za váš telefonát. Musím vám popřát dobrou noc. Blíží se totiž jedna hodina.
1: A
0: závěr noční linky.
1: Dobrou noc.
0: Díky,
1: jo, dobrou
0: noc. Ta příští, která začíná za 22 hodin a 4 minuty, tak ta bude s Honzou Macounem, tedy noční linka. A nechci být nějak přehnaně kritický, ale Honzo, jestli pak vy jste si takzvaně nestřelil do vlastní nohy, protože téma za co se stydíte, to je téma, které kdybych měl já, tak mě určitě nikdo nezavolá. Každý by se styděl přiznat, za co se stydí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zase někdy příště. Tuším, že 12. října. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin. Předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě, a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem,

0: Ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchý žebříku.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova velblouda u chemiély. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou. Co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš. Dej se na divadlo. Jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš. Máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy. Nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu. Potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až Mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva

0: Eva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benátský, Shylock Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace, v ruce tyč, jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma. Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
1: když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Kas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení, tak pěkné, divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ona neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že? Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
3: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky. Jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, vy jste recitátor?
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitém věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám
2: se tím. Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, když jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: Ano, proto jste dal šanci mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Myslím. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu klebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko. Za něco? Ne, to nebylo východisko.
2: Ne?
3: Naopak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný, jak si skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem proto něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Biblii. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovet představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to dovedlo.
2: Ne, pozlište, no, pane no, Kačere, ještě. Tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocný a všemohoucí. A má to samozřejmě všechno hluboký smysl. Tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.